0: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Je to historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21-letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Centrum Zlína ochromil požár v bývalém baťovském areálu, kde se včera odpoledne zřítila podstatná část historické budovy číslo 34. Stovky hasičů se snažili dostat oheň pod kontrolu a v boji s plameny jim do setmění pomáhali 2 vrtulníky, přičemž zásah potrvá celou noc. Živel kompletně zlikvidoval centrální sklady obuvnické firmy Vasky se zbožím za 150 milionů korun a módní značky Alpine Pro, která v troskách ztratila klíčové zásoby za více než 500 000 000. Oheň, který podle všeho vypukl v 9. ten patře navíc sežral přes 27 tisíc knih nadace Tomáše Bati a vyžádal si evakuaci 100 lidí. Kvůli silnému kouři dnes zůstane uzavřený i sousední Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský úřad a staticky narušené torzo vyhořelé budovy zřejmě čeká kompletní demolice. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
3: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, užívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
4: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem. Yeah.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střevna čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

tady.

stromy.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím.

byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Šílené nervy, odvrácený mečbol a rozhodující super tiebreak. Karolína Muchová popsala svůj postup do historického finále Wimbledonu jako divokou horskou dráhu, ze které má doteď mlhu. Více než 2,5hodinová bitva proti Američance Gauffové bolela i fyzicky. Muchová ale těžké chvíle zvládla a o tom, že jí v sobotu čeká ryze české finále proti Lindě Noskové, se dozvěděla později od novinářů. Pikantní je, že obě finalistky a skvělé kamarádky spolu dopoledne před zápasy trénovaly na centrálním kurtu, přičemž Muchová neskrývala dojetí a dodala, že pro tak malou zemi je domácí souboj o nejslavnější tenisový titul naprosto neuvěřitelná vizitka. Michal Hrůza se chystá na snídaní s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia v 8 hodin a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
2: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.
3: Je

0: 16 nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekli, hele, to je ten zpěvák a ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Na Vsetínsku se možná pohybuje medvěd. Vsetínská radnice varovala před nahlášeným výskytem medvěda hnědého v lokalitě Horní Jasenka nedaleko červené turistické trasy směrem na Dušnou. Šelmu měla podle informací novinek spatřit žena s dítětem, přestože ochránci přírody z hnutí Duha nevylučují možnou záměnu s divočákem ve vysoké trávě. Upozorňují, že medvědi se v Beskydech od 70. let objevují pravidelně. V tomto případě by mohlo jít o odrostlé mládě z javorníků, které si v oblasti hledá nové teritorium nebo potravu. Město vyzývá lidi k maximální opatrnosti a doporučuje se zmiňované lesní oblasti aktuálně vyhýbat. V Domažlicích hlásí v létě čas ponocný. Obvykle v pátek i v sobotu večer prochází náměstím s Halapartnou a Lucernou a troubí na roh. Na sobě má historickou uniformu.
4: Ponocný Roman Holub prochází hlavním domažlickým náměstím, ustrojený do dlouhého tmavomodrého kabátu s vojenskou čapkou stejné barvy. V 9 večer zatroubí 9krát, v 10 10krát. Roh pochází z roku 1888. Nejbližší pochůzku má v pátek 17. července a pak každý pátek a sobotu po celé prázdniny. Jinak a častěji to bude o srpnových chodských slavnostech. Další možnost slyšet ponocného budou mít lidé až v čase adventu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Domažlice.
3: Český fotbal se zřejmě vyhne soudnímu sporu mezi současným a minulým vedením. Nový předseda FAČRu David Trunda naznačil, že asociace nakonec nepodá žalobu kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services, kterou na červnové valné hromadě avizoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle Tvrdíka měla kvůli kontraktu vzniknout škoda bezmála 1,5 milionu korun a terčem trestního oznámení měl být ex-předseda Petr Fousek spolu s tehdejšími místopředsedy Šidliákem a Richterem. Trunda ale potvrdil, že se s Fouskem osobně sešel a dává přednost internímu smíru, k čemuž nahrává i fakt, že dotyčná firma sama projevila zájem o mimosoudní dohodu. Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: nezapomenout.
1: Impulzovi. V pátek dorazí do studia Rádia Impuls Michal Hrůza.
2: A protože míří na Benátskou s Impulzem, máme pro vás vstupenky.
1: Stačí poslouchat, dovolat se a léto může začít.
2: Michal Hrůza, Benátská s Impulzem, už tenhle pátek.
1: Od pěti vysílají Klára Šedová
2: a Honza Daně.
3: Tak jako já.
4: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Je to historický moment pro český tenis. Wimbledon zažije ryze české finále, ve kterém se v sobotu v 17 hodin utká Karolína Muchová s Lindou Noskovou. 21-letá Nosková v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2-0 na sety a navázala na postup Muchové přes Američanku Coco Gauffovou. Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. Obě Češky si zahrají o svůj premiérový grandslamový titul. Česko tak po triumfech Vondroušové v roce 2023 a Krejčíkové o rok později získá další wimbledonskou šampionku. Centrum Zlína ochromil požár v bývalém baťovském areálu, kde se včera odpoledne zřítila podstatná část historické budovy číslo 34. Stovky hasičů se snažili dostat oheň pod kontrolu a v boji s plameny jim do setmění pomáhali dva vrtulníky, přičemž zásah potrvá celou noc. Živel kompletně zlikvidoval centrální sklady obuvnické firmy Vasky se zbožím za 150 milionů korun a módní značky Alpine Pro, která v troskách ztratila klíčové zásoby za více než 500 milionů. Oheň, který podle všeho vypukl v devátém patře, navíc sežral přes 27 tisíc knih nadace Tomáše Bati a vyžádal si evakuaci stovek lidí. Kvůli silnému kouři dnes zůstane uzavřený i sousední Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský úřad a staticky narušené torzo vyhořelé budovy zřejmě čeká kompletní demolice. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci.
6: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, užívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
5: Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy.
7: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkaz.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severní části území bude až oblačno, naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě od 21 do 24. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: No jasně, dorazili jsme, nemusíte se vůbec obávat. A pokud chcete jít na Benátskou s Impulzem, stačí napsat a nebo nahrát dotaz na Michala Hrůzu. A máte celofestivalový lupen pro dva.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Haló, tady Impulzovi. Nosím černý brýle.

0: tady Impulzovi, krásné letní ráno.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: V rámci našeho letního vysílání se zaměřujeme na malé lokální podnikatele i jejich produkty. Celý týden trávíme na severu Moravy a reportér Tomáš Kabát našel v Beskydech zmrzlináře, který zpracovává místní suroviny italskou technologií. Kvalitu jeho zmrzliny si oblíbily hlavně restaurace, které si ji tam nechávají vyrábět.
2: Já mám vedle sebe Tomáše Romanovského, zakladatel Gelati Unesty. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak to vlastně všechno začalo?
3: Je to 13 let, kdy jsem ještě učil na střední škole technické a potřeboval jsem trošku změnu, odpočinek. A tak jsme s bráchou uvažovali, do čeho se pustíme. Tak nás napadlo, že bychom zkusili něco sezónního, jako třeba vyrábět zmrzlinu.
2: Kde konkrétně jste se to naučil?
3: Na severu Itálie, v oblasti Bologně, v Ravenně, kde jsem získal kontakt na špičkového mistra zmrzlináře, který se mi věnoval soukromě, a on se těm zmrzlinám věnoval celý život a to své řemeslo mi předal.
2: V čem je ta zásadní odlišnost?
3: U nás zmrzlina v České republice není považována za dezert. Je to něco studeného, sladkého, na co si vzpomenete, když je hodně horko.
2: U mikrofonu je zmrzlinář Tomáš Romanovský. Vy jste mluvil o surovinách. Kde to berete?
3: Je to tady místní mléko, smetanu, jogurty od místní biofarmy Menšík bereme, od místních sadařů švestky, višně, třešně, jahody, jo, z různých plantáží, které jsou tady okolo. Samozřejmě některé suroviny nejsme schopni získat tady na místě, jako nějaké tropické ovoce, ořechy vozíme ze Sicílie, kakao se pěstuje na ostrově Svatý Tomáš, to je speciální odroda, kterou bereme pro čokoládovou zmrzlinu.
2: Ono se to vyrábí tady, vidím správně, je to nějaká odstředivka, jak byste ten přístroj popsal?
3: Je to výrobník zmrzliny, vedle stojí pastér, tam zraje nějakou dobu ten bílý smetanový základ, do kterého potom přidáváme konkrétní příchuť, takže do toho bílého základu přidáme vanilku, ta se potom vyšlehá a vymrazí podle speciálního programu, který je nastavený v tom výrobníku zmrzliny.
2: Svůj příběh nám povyprávěl Tomáš Romanovský, zakladatel Gelati Unesty. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou, moc mě těšilo.
2: A z Besky se loučí i Tomáš Kabát.
0: No, nás to taky těšilo, bylo to nesmírně edukativní.
4: My jsme ochutnali, tak by nás to těšilo ještě malinko.
0: Přesně víc. Tak, ovšem je, chápeme, že zmrzlina nejde mávnutím proutku doručit přímo do studia. Nevadí, stavíme se.
1: Pokým krásně.

0: Tohle je Čočak z filmu, ta písnička vždycky na mě působí. Jo, že to je a dobře končí vlastně.
1: A je to hrozně pozitivní.
0: Ano.
1: A já si říkám, že je to takový jako motivační a že všichni prostě dopadneme dobře.
0: Jo, přesně, konec dobrý, všechno dobré.
1: Ano.
0: To byly skvělý Elání na Impulzu a za chvilku Rolling Stones.
1: No a pravář, ještě máme takovou jako jednu radůstku, vychytávku, kdo nás posloucháte takhle od rána, tak víte, že vám chystáme písničku Na cestu. Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám zavoláme, popovídáme si s vámi a písničku Na cestu pošlem jen a jen pro vás, aby se vám opravdu hezky jelo.
0: Jedu na 605 222 007, zavoláme vám zpátky, napojíme vás do vysílání. Důležitá informace, když voláme zpátky, je to skrytý číslo, tak se nelekejte, jsme Tomy. 605 222 007, stačí napsat.
1: Jedu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, vám přeje Honza Daněk, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začneme na Pražském okruhu. Je tam nehoda dvou osobáků s dodávkou, překáží na 25. kilometru u Zličína směrem do Modletic a zpomaluje tam doprava. Pokračujeme přes D7, na 35. kilometru ve směru do Prahy boural osobák s nákladákem v omezení, kolona rychle narůstá. A silný provoz je už na D1 na příjezdu do Brna cestou z Prahy. Dávejte na sebe pozor a užijte si Rolling Stones!

0: Stouni vydávají dneska novou desku a tak si připomínáme jejich skvělé melodie a výtvory. Krásné ráno, tady je Impuls, žijeme muzikou a teďka žijeme Lubošem, protože s náma ve vysílání. Ahoj Luboši.
1: Ahoj Honziku, Klárko.
2: Luboši, krásné ráno, kam jedete?
1: Momentálně jdu z Hustopečí do Klobouku u Brna. Krásné vinohrady tady vidím. Takže obloha krásná. Nějakých 13 stupňů, jo.
2: A cesta dobrá?
1: Cesta dobrá, projíždím nějaký obec Kurdějov, mají tady napsáno, že tady budou mít nějaký hody, takže.
0: A vy něco zavážíte, s něčím jezdíte, nebo?
1: Ano, zavážím, jezdím soukromně u jedné nejmenované firmy, rozvážím zeleninu, to znamená, že jsou to potraviny, to, co člověk potřebuje k dennímu životu. Uh-huh.
0: A máte rád zeleninu a ovoce?
1: Určitě ano.
0: To je dobře, to je potřeba. Vláknina je potřeba.
2: No a co tam máte na skladě? Na autě?
1: Tady, teď jsem vykládal třeba nemocnici, v Hustopečí, brambory, zelí, mrkev, jo. Ale vezu tam i bylinky, různé kořinky, mátu, bazilku.
0: Mm-hmm. My dneska máme ranní téma, ptáme se našich posluchačů na ten jejich největší koncertní zážitek. Byl jste někdy? Někde? Máte to? Nebo jste ten typ, který chodí třeba na koncerty?
1: Byl jsem na Michalu Davidovi, na koncertu na Krištofech jsme byli. Uh-huh. Jo,
0: uh-huh. Bylo to dobrý? Povedlo se to?
1: Povedlo, určitě.
0: Dobře,
1: jo.
0: To je strašně důležité. Co vám zahrajeme dneska?
1: Třeba Bonnie Tyler, když už teda to je tak.
0: Dobře, momentálně teďka není na skladu a úplně jsem s tím,
1: úplně jsem s tím
0: nepočítal. Každopádně nevadí, já bych to asi...
1: Je to úplně jedno, to, co tam pustíte, mě se líbí všechna muzika, česká, slovenská.
0: Dobře, tak když jste řekl česká, mám tady Zuzku Nurisovou a písničku Pátá, ta se bude vztahovat i k této hodince, určitě vám udělá radost.
2: Pátá, no, Pátá, ta všem nám dělá radost, tahle Pátá.
0: Mějte se nádherně, naslyšenou. Krásný den, ahoj a díky.
3: Písnička na cestu.
0: Tak speciálně pro Luboše, který vozí zeleninu, je tady Zuzka Norisová jako písnička na cestu 7 minut před...

čistě akčně, milí posluchači, protože posluchač Luboš před malou chviličkou vzpomínal Bonnie Tyler, Budiš ji lehká země, a samozřejmě, že jsme všichni tuto zpěvačku měli rádi, tak mě napadlo, že si můžeme přece zahrát jako vzpomínku krásný zatmění srdce. To bodne, ne? 4 minuty před 5:30, krásné ráno.

0: Krásná vzpomínka na Bonnie Tyler. Krásné ráno vám všem, kteří jste naladili halo tady Impulzovi. Tady jsou Klárka s Honzou, vaši páteční průvodčí. A pokud byste měli dotaz na Michala Hruzu, který dneska bude hrát ve studiu živě po 8 hodině, nahrajte ho, protože můžete vyhrát 2 celofestivalové stupenky na Benátskou s Impulzem.
1: Já taky. Já tam budu vlastně.
0: Ty tam budeš moderovat. Ty to budeš ty hvězdo elektrická moderovat. Takže tam uvidíte Klárku naživo a možná konečně spatříte některé z jejich modelů živě. Myslím modelů jako šatů.
1: Jo, tak teďka jsem vlastně zaukolovaná, jako hezky. Pravda, já mám příležitost se oblíct.
0: Klid, před chvílí si říkala, že nemáš kde ukazovat ty krásné šaty a já jsem tě navedl.
1: Tak.
0: Jo?
1: A já vám řeknu, jak dneska bude. Samozřejmě vidíme se na Benátské, ale to je až za 14 dní. Každopádně dnes jasno až polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Kovářská v Krušných horách 8 stupňů napsal Petr a Velké Hoštice u Opavy 13,5 stupně a krásný víkend všem impulzákům taky přeje Petr, ale úplně nějaký jiný. Pište dál i vy na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vlasty Korce.
3: Pán volá do zubní ordinace. Haló, dobrý den, prosím vás, mou tchýni bolí zub, ona

0: probírat příspěvek na zbraně pro Ukrajinu, který vadí SPD. A ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily 265 civilistů a dalších 1816 lidí zranili, což je nejvíc od počátku války.
1: Dneska žijeme muzikou víc než ostatní. Vyšla nová deska Rolling Stones, připomeneme si jejich největší hity, do studia dorazí živě taky Michal Hrůza a protože nic nenahradí atmosféru koncertu, ptáme se i vás, jaký byl váš nejlepší koncertní zážitek v životě. Ozvěte se taky.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Nahrajte hlasovku na náš radio WhatsApp a nebo přes aplikaci 605 222 007. Je pátek 10. července, Impulzovi.

0: Pohodové ráno vám všem, kteří jste pustili halo, tady Impulzovi přejí Klárka s Honzou. I dneska pro vás máme mega, ale mega vychytávky. Například, pokud byste chtěli jít na Benátskou s Impulzem, Michal Hrůza bude dneska hrát živě po 8 ve studiu a bude tam taky vystupovat. Stačí mu položit nějaký dotaz. No a když ten dotaz bude parádní, Michal vás vybere a posíláme vám okamžitě dvě celofestivalové vstupenky. Nezapomeňte nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. Dotaz můžete poslat samozřejmě taky naším radio WhatsAppem. A mimochodem při té příležitosti se ptáme, jaký byl váš nejlepší koncert, na kterém jste kdy byli, a ozvala se nám Haní.
1: Já bych se chtěla pochlubit, já byla na Stounech a tenkrát jsem dala za lístek 10 tisíc a můj manžel se to nikdy nedozvěděl, ten by mě asi zabil, ale to byl takový zážitek, co ten tam dělal na té stage, to bylo prostě neskutečné.
0: Hanička, její 13. koncertní komnata, Novida, tak to ani neříkejte nikdy manželově, doufejme, že manžel neposlouchal právě v tuto chvíli.
2: No tak teďka to ví už, že jestli poslouchal, no já bych šla taky, ale 10 tisíc je teda jako velká darda, no Haničko, to jste odvážná. Každopádně, Petr napsal, že jeho nejhezčí koncert byl v Ostravě a byly to Roxeti. Petře, přejďte na Benátskou, protože na Benátské Roxeti budou taky. Takže ten zážitek si myslím, můžete zopakovat.
0: Pozor, další vychytávkou pro dnešní ráno je halo tady Impulzovi, kde můžete vyhrát až 20 tisíc korun. Navíc vychází nová deska Stounů, takže hrajeme jejich písničky. No prostě ráno, jak má být. Jako namazaný, neozvěte se nám do ranního tématu. Jaký byl váš nejkrásnější koncertní zážitek, budeme rádi.

0: V letní škole pana profesora jsme objevovali krásy severní Moravy a docela nás edukoval. Musím říct, že se mi to moc, ale moc líbí, takže pan profesor dostane příležitost za malou chvíli v našem ranním vysílání. A vy si zatím můžete naplánovat třeba výlet někam na sever. Kam bys jela nejradši na sever? Já třeba Hradec nad Moravicí, kdybych mohl navštívit. Olomouc bych klidně vzal o víkendu, není žádný problém. Co tam na severu ještě tak hezkýho?
1: Hele, Jarek Nohavica zpívá, že na severu se žerou mamuti, tak na nějakého mamuta bych možná zajela.
0: Jo, steak, pochopil jsem to asi dobře, ne? Posloucháte Hello, tady Impulzovi, nádherné ráno vám přejí Klára Šedová
1: a Honza Daněk,
0: vaši ranní společníci.
2: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo, tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
3: Halo, tady Impulzovi.
0: Vy jste připravený chlap, hele, jste to zved? To je neuvěřitelné.
2: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo, tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: No, dřív než si zahrajeme Honky Tonky Woman od Rolling Stones, mám pro vás komplikace na D7. Na 35. kilometru za Panenským Týncem směrem do Prahy boural osobák s nákladňákem. V omezení postojíte v obou směrech. Proficis Global Assistance hlásí zdržení v Praze ve východní části okruhu před sjezdem na Běchovice směrem do Štěrbohol a také na příjezdu do Kbelské směrem od Cínovecké. A ještě pohled na jih Moravy, převážně kamiony se zdrží na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Kdybyste měli doplňující info, zavolejte nám ho klidně přes aplikaci Impuls.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Kanye West, oni vydávají dneska nové album a v roce 1990 tady poprvé koncertovali, legendární koncert na Strahově. Kdo z vás na něm byl mimochodem? V 95. znovu vyprodali Strahov, nějakých 130 tisíc lidí. 98. sportovní hala v Praze, 2003 Letenská pláň, 2007 v Brně na výstavišti, kdo tam byl, ozvěte se, a 2018 byli na letišti v Letňanech.
1: No ale tak to jsou všechno roky vlastně, kdy já jsem ještě tahala kačera, že jo?
0: A 2018 si kačera netahala.
1: 2018 to je takovej ten jediný rok, ale co já jsem dělala v roce 2018, proč já jsem nebyla na Rolling
0: Stones? Protože by 2018 kačer tahal tebe. Za 10 minut 6 posloucháte Halo, tady Impulzovi.

0: Škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Vítejte v lavicích naší prázdninové školy, i když úplně klidně můžete studovat i na louce u rybníka. Máme tu dějepis a držet se budeme jako celý týden na severní Moravě. Co myslíte? Mohli se potkat dva slavní rodáci, první z Hukvalt a druhý z Kopřivnice? Leoš Janáček a Emil Zátopek? Já vím, dnes to bylo těžké zasadit ty dvě slavné osobnosti do správného času. Ale ano, teoreticky se potkat mohli, i když jen ve velmi krátkém rozmezí. Leoš Janáček zemřel v roce 1928 a Emil Zátopek přišel na svět o 6 let dříve v roce 1922. Takže kdo ví, i když o tom nic patrně neví ani liška bystrouška. Dnes skončíme. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Moje oblíbená dětská písnička Kylie a Jason. V pátek 10. července, nádherné ráno do celého Česka vám přeje celá Impulzovice rodina. Je krátce před 6. hodinou a co pro nás dneska přichystala Klárka za počasí?
1: No tak já bych pro vás přichystala jahodovou a růžovou, ale ono se to počasí samo nějak jako dělá za mě. A vlastně taky přichystalo jahodovou a růžovou, protože bude jasno, až polojasno. A to bylo ty 25 až 29 stupňů.
2: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dáru.

0: Vlk Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Tenisový Wimbledon zažije první české finále. Hasiči pokračují v likvidaci požáru ve Zlíně. Dodávky teplé vody v Praze jsou obnovené. Je 6 hodin. Za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Tenisový Wimbledon bude mít české finále. Probojovali se do něj Karolína Muchová i Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvrácené matchbolu Američanku Coco Gauffovou. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. O titul se v historii Grand Slamů v All England Clubu utkají dvě Češky poprvé. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Hasiči stále pracují na likvidaci požáru v továrním areálu ve Zlíně. S ohněm jich od včerejšího rána bojovaly stovky. Podstatná část budovy se zřítila. Kvůli narušené statice se počítá se stržením zbytku objektu, pokud nespadne sám. Požár způsobil značné škody výrobci obuvi Vasky a Botas. Ve třech nejvyšších patrech objektu měla firma totiž sklad obuvi. Kvůli skladování svých výrobků má stejný problém i společnost Alpin Pro. Uložené zboží bylo podle ní v hodnotě přesahující 500 000 000 korun. Budově schořelo i více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury, které tam uskladnila nadace Tomáše Bati. Policie vyzvala obyvatele, aby se k místu požáru nepřibližovali a nevětrali. Pražané se dočkali teplé vody. Večer obnovili pracovníci pražské teplárenské jejich dodávky i v části Prahy 10. Přerušené byly od úterního poledne kvůli havárii horkovodního potrubí. Výpadek zasáhl zhruba 25 tisíc domácností. Předtím řešili podobnou situaci i obyvatelé na Praze 4. Tam se podařilo dodávky obnovit ve středu odpoledne po zhruba 7 dnech oprav. Havárie podle pražské teplárenské spolu nesouvisely. K Impulzovým přijde na snídani Michal Hrůza. Zpěvák v našem vysílání rozdá vstupenky na Benátskou s Impulzem, která startuje 23. července. Hrůza na letošním ročníku vystoupí i se svou kapelou Hrůzy. Do libereckého areálu Vesec zavítal už před 9 lety. Tehdy to Michal Hrůza parádně rozjel i s fanoušky pod podiem.
2: Lidi byli skvělí, zpívali, tančili, řekl bych, že líp než já, ale to asi normálka a bylo to strašně příjemný.
1: Michal Hrůza přijde k Impulzovým po zprávách v 8 hodin. Pár písniček dokonce zahraje živě v našem studiu. Lístky na Benátskou dostanou od Michala Hrůzy posluchači, kteří mu napíšou zprávu nebo přes naší žlutou apku nahrají hlasovou zprávu s dotazem.
0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Naše prázdninové vysílání se dnes loučí se Severní Moravou. Reportér Tomáš Kabát právě teď míří do podhůří Jeseníků. Navštíví rodinnou manufakturu, kde se vyrábí potraviny podle tradičních receptur.
3: Vydávám se do konzervárny v Zábřehu, která navazuje na tradici domácího zavařování. Sklenice plní různými paštikami, zavařeným masem nebo džemy a dalším obsahem. Nepoužívají přitom konzervanty. Jak už v našem prázdninovém vysílání bývá zvykem, tak i tady pracují se surovinami od místních pěstitelů a farmářů. Já dnes zmapuju historii rodinného podniku a podíval bych se i na tu výrobu. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: Žijeme muzikou, jaký byl váš největší koncertní zážitek v životě? Klárko?
5: Každý koncert je pro mě zážitek.
4: U mě je to 97. rok, Tina Turner na Bohemce. A co vy, milí posluchači, ozvěte se taky třeba přes aplikaci.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Na, na, na, na, na. Víš, která je to písnička?
1: To znám.
0: Že jo? I v mým
1: la.
0: Tak za chvilku si ji zahrajem, protože žijeme muzikou i v létě. A mimochodem vyšla nová deska legendárních Rolling Stones. Dneska si připomínáme jejich největší hity. Živě bude hrát po 8 hodině ve studiu zpěvák Michal Hrůza, protože nic nenahradí atmosféru koncertu. Ptáme se vás, který koncertní zážitek v životě byl pro vás ten nejlepší?
2: Nejlepší koncert v životě by pro mě byl asi koncert Michaela Jacksona, když tady byl tenkrát v Praze naposledy. Ale bohužel mi manžel něj nepustil, takže jsem měla smolíka. Takže můj největší zážitek z velkého koncertu byl koncert kapely Amon Amarth v Praze. A byla to neskutečná pecka.
0: To byla Zuzanka, která to nahrála přes aplikaci Rádia Impuls. Stejně tak to můžete udělat i vy pomocí WhatsAppu nebo přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Jak jako? Jak nepustil. Jako?
0: Co?
1: Jak jako manžel nepustil?
0: To je co?
1: Zuzanko.
0: To jsou příběhy.
1: A vy jste na svobodě a manžel ještě žije? Jako
0: bocamsať. Šedová, už nemluv, pouštím jingle.
3: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádi.

0: na Hafana. Víte, co je Hafan? Pes. Aspoň takhle to vždycky říkávali na Moravě. A já si tuhletu písničku takhle pojmenoval. Klarinka si skočila pro Juicyk, takže mám konečně prostor. Jsem tady chviličku sám a musím vám říct, že po 8 hodině budeme ve vysílání hrát o lístky na Benátskou Symposium, kde Michal Hrůza vystupuje. Dneska přijde živě do studia. Máme 10 lístků, tedy 5 výherců. Odměníme ty posluchače, kteří Michalovi napíšou zprávu s dotazem nebo nahrajou hlasovku s dotazem. Jeden z fanoušků si navíc, pozor, odnese i podepsanou vinylovou desku. Jste připraveni? Tak to nahrajte nebo namluvte právě teďka. Třeba přes aplikaci Rádia Impuls. A za chvíli už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: Máte chuť na ledový hry?

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Uzavřená je D7 za Panenským Týncem směrem do Prahy. Na 35. kilometru v omezení zasahují záchranáři u nehody osobního vozu s nákladním. Přesouvám se na Pražský okruh. Hromadná nehoda překáží na 25. kilometru u Zličína směrem do Modletic. Kolona má přes kilometr a ucpaná je i východní část okruhu mezi Černým mostem a sjezdem na Běchovice ve směru do Štěrbohol. Vysočina. Obou směrně vázne provoz na trase z Humpolce do Pelhřimova před Záhořím a pomalu to jede také na D1 před Brnem cestou z Prahy mezi 176. a 196. kilometrem. Dávejte na sebe pozor a dobře dojeďte.

0: a Marika, krásná písnička, za 10 minut bude půl sedmý.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Tento týden se pohybujeme na severní Moravě a to je líheň muzikantů a Zuřivec se za jedním z takových úspěšných muzikantů vydal. Aleši, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Stačili. Tak to jsou oni, Pavle. Legendární Rolling Stones, ale já nejdřív uvedu nás tady. Takže Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím i naše posluchače všechny do celé České republiky. Já jsem slíbil na dnešek, když se celý týden pohybujeme po Moravskoslezském kraji, že budu mít nějakého hudebního patriota z tohoto kraje a to bude konkrétně, teďka zamíříme na Frýdecko-Místecko a tam odtud pochází legenda folková písničkářská Pavel Dobeš. Pavle, krásné dobré ráno.
5: Dobré ráno, přeju.
4: Takže těší mě, my jsme se tady pouštili teďka ty Stony nový, protože to je vlastně něco, z čeho vycházíme my do dnešního tématu dne, tady ranního tématu na Impulzu. Tak co říkáte tomu, že Stony zase nahráli novou desku a je to venku?
5: Je to dobře, je to strašně dobře. Teď, když to slyším, tak jsem hrozně rád, že zachovali vlastně tu původní podstatu té muziky. Oni vždycky, já jsem to ani nevěděl, když jsem byl ještě mladý, ani jsem nevěděl, že podstata muziky je tam v tom blues, v tom starém, v té podstatě. A teď, když slyším dva vzorky té muziky, tak jsem hrozně rád, že si to zachovali opět, tak... Já jsem cítil v tom jakousi sílu, jakousi pravdu.
4: Prostě kameny se valí.
5: Kameny se valí.
4: To je ta síla.
5: No. Samozřejmě, že v té době se nám líbily Beatles. Ty byly populárnější možná, než asi byly populárnější. Mně se ti Rolling Stones strašně líbily. Já jsem si nahrál celý kazety, pouštěl jsem si to v autě. Ty jejich skladby.
4: Stále hrajete? Stále vystupujete?
5: Ne, už ne. Já jsem asi před 4 lety to už zabalil, zapíchnul jsem to. Nechal jsem to těm mladým, a zase dělají. Uvolnil jsem jeviště prostě.
4: Takže za hodinu naslyšenou.
5: Dobře.
0: Ahoj, z naslyšenou kluci, díky moc za příjemné povídání a když už se bavíme o těch Stonech, že jo, celý ráno, tak si dáme jednu z novějších. Neviděl tady někdo moji lásku? Anybody seen my baby?

0: Tady je Impulzová rádiová rodina, s námi ráno začíná.
1: A dnes bude krásně, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. V Nížku pod Brdy aktuálně 12 stupňů, zdraví nás Drahuš. A Janísek píše z Kamenice u Jihlavy, že tam je pouhých 6. Jani, nebojte, i tam to půjde nahoru. A vy ostatní pište dál na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Právě vychází týdeník Téma. Odvrácená tvář spánku. Profesor Praško radí, jak na nespavost. Má smysl melatonin v tabletách? A co bylinky? Je lepší být sovou nebo skřivanem? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji. Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
3: Vajano, pověz mi o sobě.
2: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
4: Oceán si nás nevybral jen tak.
2: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90.
13: Bila, to dobré začíná u nás.

0: ještě dneska může stát? Může se stát, že vám na telefonu najednou naskočí nějaký volání a bude tam skrytý číslo. Takže se nebojte. Můžeme to být Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: A může to být volání v Halo tady Impulzovi. Takže výherní heslo je
1: Halo tady Impulzovi.
0: A máte okamžitě 10 000.
2: Jsme vaše rádiová

0: dát.
1: Tak jo, ještě jedna šance, není problém. První zazvonění.
2: Druhé.
1: Haló. Haló, tady Impulzovi, proč neřeknete to výherní heslo? No, dobrý den. Petře.
3: No, teda.
1: A ještě před, o tom mluvím před malou chvilkou, že když je tam to skrytý, prostě řekněte to heslo, nebojte se, protože to tak prostě je. A Péťo, vy jste ho neřekl, vy jste za volantem, pochopil jsem to správně.
3: Ano,

0: pivo.
1: Kam jedete?
0: Jedu do Držovic, to je tady u Olomouce.
2: U Olomouce. A ještě máte špatný signál. Máte toho moc vlastně teďka. No, jo, jasný.
0: Tak na vás čekám, no. Hmm.
1: No, a my, na vás taky prostě. Takový sympatický chlap prostě, připravený, zvedá telefon, zvedá i cizí čísla a nic prostě neřekne heslo. No.
0: Jo,
1: Přihlásíte se do nového podzimního kola třeba?
0: Určitě.
1: Budete to dál zkoušet, skvělý, tak dobře. No. Mějte se, Péťo, krásný víkend.
2: Naslyšenou.
1: Děkujeme za poslech Rádia Impuls. To byl náš posluchač Petr Janku, který řekl jenom halo. Já myslel, že tam vypadl signál, nevypadl, on vážně neřekl. No. Ono tam drželo, ten signál, on je jako halo.
2: Ale ono je to kompletní. Halo, tady Impulzovi.
1: Přesně, takže, milí posluchači, zkusíme to třeba zase v pondělí. Super, mezi tím se můžete celá rodina přihlásit, třeba přes aplikaci Rádia Impuls nebo naše stránky www.impuls.cz.

0: you come from Katna Joe.
1: Můj kamarád v 90. letech týhle písnice říkal Katna Joe. On nebyl úplně jazykově vybavený, ale jako vždycky si to dokázal připodobnit. Takže Katna Joe a Rednecks na Impulzu, Katka Knechtová a O můj bože, anebo taky Můj bože, za chvilku na Impulzu.
2: No a po 8. hodině na Impuls dorazí i Michal Hrůza. A my budeme vysílání soutěžit o lístky na Benátskou s Impulzem, kde Michal Hrůza také vystoupí. Máme 10 lístků, tedy 5 výherců a odměníme ty posluchače, kteří Michalovi napíšou zprávu nebo nahrají hlasovku s dotazem. Jeden z fanoušků si navíc odnese i podepsanou desku.
1: A zásadní věc, prosím vás, když mu namluvíte dotaz, uveďte tam celé jméno a telefonní číslo na vás. Strašně důležitý, pokud to nahráváte přes aplikaci. Telefonní číslo na vás a vaše celé jméno, aby jsme vás mohli kontaktovat zpátky. A teď bacha. Jste na D7, nejste náhodou na Pražském okruhu nebo na jihu Moravy, či jedete po D8? Pak se budou hodit tyto informace.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají na D7. Po nehodě osobáku s nákladním vozem je dálnice na 35. kilometru směrem do Prahy průjezdná jedním pruhem. Přesto počítejte s 2-kilometrovou kolonou. Přesouváme se na Pražský okruh. Hromadnou nehodu došetřuje policie na 25. kilometru u Zličína směrem do Modletic a profíci Global Assistance hlásí zdržení ve východní části okruhu mezi Černákem a sjezdem na Běchovice. Jižní Morava, tradičně vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy a ještě D8 na 32. kilometru ve směru do Drážďan. Je porouchané auto, ale nějak zvlášť nepřekáží. Slibovaná Katka Knechtová už se hlásí a vy teďka máte jedinečnou možnost napsat nám přes náš radio WhatsApp jedno slovo. Jedu. Když napíšete jedu, tak vstoupíte vlastně s Klárkou a s Honzou do vysílání. My vám zavoláme zpátky, bacha, volá se z toho skrytýho čísla, jak se nelekejte. A zahrajem vám písničku na cestu, podle vašeho výběru třeba. Takže stačí na radio WhatsApp s číslem 605 222 007 napsat jedu.

0: Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno. Teďka přijeme Láďovi, který je s náma ve vysílání. Nevypadlo to, Láďíku?
1: Nevypadlo to, dobrý den.
0: Dobrý den, moc vás zdravíme. Odkud kam jedete?
1: Jedu z Českých Budějovic, do počátek u Seče, to je okres Chrudim. Jedu na návštěvu navštívit svoje děti, 12-letého syna a 17-letou dceru.
2: Tak vy jste nám všechno řekl, vy už víte, na co se budeme ptát. No počkat, ale ještě, co jim vezete?
1: Prosím?
2: Co jim vezete?
1: Vezu jim samozřejmě jahody, barvníky, okurky, něco z naší zahrádky, protože máme tam doma takovou velkou tragédii, jsem s paní 33 let. 2 roky je to zpátky, co jsme se konečně vzali, ale paní si našla teď kolegu z práce, novýho má milence, takže utekla, děti zlobí, vyhrožují všelijakým trestama a zabitím, takže uklidila k babice až do počátek Pardubic, takže...
0: No prosím vás, tohle je příběh, to je neskutečný, co všechno se vlastně může dít, ale logicky. Jakou písničku vám prostě třeba jako teďka pustíme na cestu, co by vás potěšilo? Dneska žijeme hodně skupinou Rolling Stones, tak co kdyby jsme vám je pustili?
1: Já se omlouvám, já Rolling Stones zase sice za mládí jsem poslouchal, ale teď se mi líbí s takový ty melodický písničky a obdivuju třeba Shakiru anebo Luis Capaldi.
2: A nebo Ládi, bychom to udělali tak, že vy si řeknete, co chcete zahrát a my vám pustíme a... Rolling Stones. A
0: ne, to co? Ne, to ne. Říkáte Shakiru. Počkej, já jsem pochopil na Láďovi, že se chce kroutit na Shakiru, takže co kdyby jsme si pustili jednu Shakiru? To je dobrá prostě.
1: Je to na vás, souhlasím.
0: Shakira je nejvíc prostě, tak víte co? Tak já vám ji teda pouštím teďka.
1: Děkuji vám moc a
0: přeji. Není za to šťastnou cestu. Ahoj.
1: Nejší časy, než mám já.
0: Rozhodně, zvládněte všechno.
3: Písnička na cestu.
0: Neuvěřitelný příběhy někdy, neuvěřitelný. Posloucháte Impulzovi, je za 10 minut 7 a speciálně pro Láďu Loka Loka od Shakiry.

0: zajímavost. Já mám zajímavost normálně. Víš, co znamená I can get no satisfaction?
1: Nemám zadosti učinění.
0: Přesně, nemůžu dosáhnout žádného uspokojení, nebo nic mě neuspokojuje. No. To zřejmě myslel Mick Jagger a jeho parta, když stvořili tuto písničku. Ovšem, z pohledu spisovné angličtiny je vazba can't a no gramaticky nesprávná, protože obsahuje dvojitý zápor. V běžné hovorové angličtině, slangu a textech písní se ale používá naprosto běžně, proto zdůraznění té nespokojenosti a nějaký frustrace.
1: Jako, že to bylo echt, jako.
0: Echt, jako megánusný. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dneska žijeme stouny, žijeme hrůzou. Zveme ve vás na Benátsku, kam můžete vyhrát lupeny. Prostě dneska máme nabitý hudební ráno a ptáme se, který koncert byl ten nejlepší ve vašem životě. Jirka?
2: Tak já, když jsem starý Bart, tak s partí stejných kamarádů jezdíme na kapely našeho mládí, jako jsou Deep Purple, Slade, Nazareti a podobně.
0: Zdravíme celou partu.
1: Pepa napsal, nejlepší koncerty byly na Mejdanu s Impulzem, byli jsme na pěti a při jednom jsme při odchodu potkali Karla Gotta, nechal se s námi vyfotit.
0: A doufám, že navštívíte i letošní 10. jubilejní ročník. 4 minuty před 7. hodinou.

0: Paní Šedovou poprosím teďka o 5 vteřin počasí, ne 10, můžeš 10.
1: Bude hezky. Já nevím, co mám víc vymyslet. Jako bude hezky, svítit sluníčko. 25 až 29, bylo to 10 vteřin?
0: Bylo.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon.
4: Na Impulzu žádný problém.
5: Haló, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Tenisový Wimbledon zažije české finále. Hasiči dostali požár ve Zlíně pod kontrolu. Seismologové zaznamenali v Česku otřes. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Český tenis je v euforii. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě naše hráčky Karolína Muchová a Linda Nosková. Jejich cestu prestižním turnajem sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítko, hezké ráno.
10: Pěkné ráno. Muchová v semifinále nejprve porazila Američanku Goffovou. Nosková si následně porazila s Ukrajinkou Kostukovou. Tuzemský tenis tak zažívá dosud nevídanou věc. Obě wimbledonské finalistky budou mít u jména českou vlajku. Před 40 lety bojovali o titul v Londýně Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala Spojené státy. Zítra odpoledne tak Wimbledon premiérově zažije ryze české finále. 29letá Muchová to okomentovala pro stanici Eurosport.
11: Myslím si, že prostě hrát finále Wimbledonu je skvělý úspěch. Těším se na to, bude to určitě těžký zápas. Jsem ráda, že se to povedlo teda i Lindě.
10: Její o 8 let mladší kolegyně Nosková je ráda, že vítězkou Grand Slamu bude v každém případě Češka.
12: Ať už to dopadne jakkoliv, tak Česko může oslavovat a může být rádo, že český tenis zase bude mít Grand Slam v kapse a jsem na sobě strašně pyšná.
10: Muchová nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 sezony. Předloni tam triumfovala Barbora Krejčíková, o rok dřív Markéta Vondroušová. Historicky se to povedlo ještě Petře Kvitové a Janě Novotné. České wimbledonské finále budeme v našem vysílání sledovat. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
8: Hasiči v noci lokalizovali požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Snížili stupeň poplachu na třetí. Zásah bude na místě probíhat minimálně ještě po celý dnešní den. Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu se včera zřítila. Škody půjdou do stovek milionů korun. V areálu měly sklady společnosti Vasky, Botas či Alpin Pro. Kvůli zásahu zůstane i dnes zavřený nedaleký krajský úřad. V Česku se včera chvěla země. Seismické stanice zaznamenaly otřes o síle asi 1,8 stupně. Jeho přesnou sílu a lokaci věci teprve přesným měřením vyhodnotí a určí. Podle ředitele Geofyzikálního ústavu Akademie věd Špičáka se už ozvali i lidé, kteří jej zaznamenali. Dosud nejsilnější zemětřesení naměřené v Česku je podle něj z prosince roku 1985, kdy u obce Nový Kostel na Chebsku dosáhlo 4,6 stupně. Policie řeší pokus o loupežné přepadení. Pátrá po neznámém muži, který včera odpoledne na poště v Kratonohách na Hradecku požadoval po pracovnici pošty peníze. Žádné nezískal. Objekt pošty následně opustil. Událo se podle policejní mluvčí muzikantové obešla bez zranění. Policie po oznámení vyslala na místo několik hlídek. Nyní prověří kamerové záznamy. Michal Hrůza se chystá na snídani s Impulzovými. Zpěvák dorazí do našeho studia už za hodinu a zaspívá pár písní přímo v našem vysílání.
5: Michal Hrůza spojil své jméno s rádiem Impuls už několikrát. Roztancoval třeba český mejdan nebo se svými hity ukázal i v rámci našich živáků v hudebním klubu Doupě.

0: 25 nám tehdy prozradil, že je moc rád za svou hudební dráhu a za to, že už nemusí pracovat třeba na stavbě.
1: Kousek od Pardubic jsem kopal příkopy a teď chodili kolem ty holky a řekl, hele, to je ten zpěvák a ta druhá, to nemůže být on.
0: Teď Michala Hrůzu čeká Benátská s Impulzem. V našem ranním vysílání tak mezi posluchače rozdá vstupenky do libereckého areálu Vesec. Stačí mu poslat zprávu nebo hlasovku přes naší žlutou apku. A třeba si pak i vy na festivalu startujícím 23. července užijete i jeho další hity.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.
0: Michal Hrůza přijde do našeho studia už v 8 hodin. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: A jestli pro pana Hrůzu nahráváte vzkaz, tedy dotaz, nezapomeňte tam uvést vaše celé jméno s příjmením a také telefonní číslo na vás. Nebude to lehké, to rozhodně ne, protože zájemců o lupeny na Benátskou je hodně. A věřte tomu, že Benátskou bude letos moderovat jedna krásná dívka. Princezna z hor. Klára Šedová.
4: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Haló,
3: tady Impulzovi. Co se zase řechtáš?
5: No, takový poslední jednorožec.
3: Přesně.
5: A jak říká můj muž, jednohroch.
3: To ti říká tvůj Honza. Neskutečný. Jednohroch Šedová. Prostě.

0: jsem tvoj muž. Posloucháte Halo, tady Impulzový Klárka s Honzou právě vysílají.
1: A dneska se vás ptáme na váš největší koncertní zážitek. Honzík se mě taky ptal a já jsem říkala, že každý koncert, na kterém jsem byla, byl ohromný zážitek. A to platí, jo?
2: Yep.
1: Ale mezi tím jsem vlastně přišla na to, že jeden z těch koncertů se neuvěřitelným způsobem vymykal a byl to koncert Davida Stypky v Lucerna Music Baru. Kdybych se podívala do fotek, tak vám ještě jako řeknu rok, ale vím, že to bylo v prosinci a bylo vyprodáno a byla tam neuvěřitelná atmosféra, ale taková, že plakalo dojetím hlediště a plakali i na jevišti ty kluci. Na závěr koncertu přišla Eva Farná, zaspívala s Davidem Dobré ráno, milá, a všichni prostě v podstatě lehli. A já jsem se pak ptala Davida, Davide, prosím tě, jako co se tam stalo? A on mi říká, já nevím, ty mi řekni, co se tam stalo, protože tak neskutečnou atmosféru jsem nezažila a myslím si, že už asi nezažiju a prostě děkuju tam nahoru Davidovi za tenhle ten zážitek, který byl prostě jako neuvěřitelný.
0: A teďka se mrkni do WhatsAppu na 605 222 007, jaké zážitky píšou posluchači.
1: Draha píše, že byla v červnu 2025 na koncertě Imagine Dragons v Praze a že to bylo prostě boží, úžasný zážitek. Janička z Kněžovsi u Rakovníka nám napsala, že za mladá pro ní byl velký zážitek koncert Deana Reeda. A já jsem vůbec, a ptala jsem se i Honzíka, jako takhle se to čte, on říkal, jo, takhle se to čte, vůbec neznám, znáš, víš?
0: Ne, já ho neposlouchám, ale znám.
1: Jo.
0: Takže, milí posluchači, díky moc za vaše skvělý zážitky, které sdílíte společně s námi, třeba přes náš radio WhatsApp s číslem 605-222-007. A vlastně Klárka vám řekla, že její největší koncertní zážitek byl od Davida Stypky. A má to navždy do smrti v hlavě. A já mám navždy do smrti v hlavě koncert Tiny Turner na Bohemce v Praze v roce 97. Takže stihneme si zahrát tyhle dvě písničky. Pokud souhlasíte, napište ano. Pokud nesouhlasíte, napište prostě ne.
3: Žijeme létem, žijeme muzikou. Na rádiu Impuls.
0: A tohle je legendární letní písnička a ten riff, který tam slyšíte, takový toto. Budete mít v hlavě až do večera.

0: Dobré ráno vám všem, kteří jste naladili. Halo, tady Impulzovi, za mikrofonem jsou Klárka a Honza, vaši ranní společníci. Já doufám, že jste pořád dobře naladěni, že se těšíte na Michala Hrůzu, že taky prožíváte nové album skupiny Rolling Stones i písničky, které mám dneska mimořádně hrajeme a zařadili jsme je do vysílání.
1: No a teď jedna taková věc. Velmi běžná. Děti dnes tráví spoustu času online a právě proto je dobré vědět, na co si dát pozor. Kyberšikana, vydírání nebo nevhodné sdílení fotek, to se může stát komukoli. Co ale v takovém případě dělat? Začněte prevencí. Mluvte s dětmi o tom, co je bezpečné sdílet a s kým. Nastavte si doma hranice pro používání telefonu a sociálních sítí a budujte důvěru. A když už se něco opravdu stane, zachovejte klid, uložte důkazy a vyhledejte pomoc, ať už ve škole nebo u odborníku. Malé kroky dokážou vaše děti ochránit víc, než si myslíte.
0: Projdeme život bezpečněji s kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz. Máte chuť.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno vám přejí Klárka a Honza a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pražský okruh, střední Čechy a D7. Tam začneme. Nehoda osobáku s nákladákem překáží na 35. kilometru za Panenským Týncem směrem do Prahy. Kolona má 2 kiláky. Na pražském okruhu je hromadná nehoda, která komplikuje provoz na 25. kilometru u Zličína směrem do Modletic. Kolona má přes kilometr a ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy po D6. Přímo v hlavním městě to pomalu jede na příjezdech do Kbelské od Cínovecké i Novopatské a hodně plná je východní část okruhu mezi D11 a Štěrboholy. Pokud jste ve středních Čechách, popojíždí trojka mezi Benešovem a Mračí ve směru do Prahy. A ještě jižní Morava, pořád se jede pomalu na D1 před Brnem, směrem z Prahy mezi 176. a 196. kilometrem.
2: Dneska žijeme skupinou Rolling Stones a to už je i Aleš s jeho hostem. Povídá si s Pavlem Dobešem už za chvíli.

0: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Dnes na Impulsu žijeme muzikou a připomínáme si slavnou kapelu Rolling Stones. Zuřivec cestuje celý týden po Moravskoslezském kraji a my jsme ho zaúkolovali, aby našel nějakého muzikanta právě z tohoto regionu a zavysílal si s ním. No a Aleš nám sehnal Pavla Dobeše. Krásné ráno.
2: Ahoj, kluci.
3: Takže Impulzovi, znovu ještě jednou krásné dobré ráno všem impulzákům i vám do studia s Pavlem Dobešem, legendou české písničky, českého folku, který je patriotem právě v Moravskoslezském kraji, speciálně vlastně pocházíte z Frýdku Místku. Tak kam byste nás pozval vy, kdyby jsem se vás zeptal na nějaký tip na výlet nebo na nějaké hezké místo?
4: I mě strašně zaujala vždycky Lysá hora. Já jsem si tam čas od času vystoupal. Bral jsem tam, když jsem byl s jednou rodinou, tak jsem si tam vzal tuhle, pak jsem měl jinou rodinu. Vždycky jsem jim to tam ukázal, na tu Lysou horu jsme šli, nebo kamarády. A když jdete ze strany Malenovic,
3: ano,
4: tak tam je hospoda, jak se jmenuje, U Veličku. Aha. No a když jsem scházel z ty Lysé hory, celý unavený, uřícený, tak jsem si tam vždycky dával pivo jako křen. Hospoda U Veličku si pamatujte, když se budete vracet z Lysé hory, pokud budete...
3: Z těch Malenovic.
4: Pokud budete se vstupovat na stranu z Malenovic. Někdy jsem tam přijel třeba vlakem, můžete přijet ze strany Ostravice, vystoupat, ale když půjdete potom dolů, tak je lepší jít na Malenovice, protože tam je pivo jako křen U Veličku. Kdyby se jednalo ještě úplně o mě, tak bych šel ještě do Chlebovic podívat se na hrob své maminky, ale to je moje osobní věc, anebo do Friedlandu podívat se na hrob svého tatínka.
3: Pavel Dobeš Impulzovi a děkujeme i za hezký tip na Moravskoslezský kraj. Ať se vám daří, vy teda, jak jste říkal, tak jste, jestli to takhle můžu nazvat, tak jste v důchodu hudebním.
4: Ano, ano.
3: Jo, a takže hezky to užívejte a mějte se moc dobře a hodně zdraví hlavně.
4: Děkuji vám, děkuji a mě se s vámi velmi dobře povídalo.
3: Díky, mějte se moc krásně, ať se vám daří.
5: Aleši, jsem strašně rád, že jsi navštívil pana Dobeše, mám na ty jeho skladby a vůbec na všechno moc hezké vzpomínky. Každopádně mluvili jsme na začátku o Stonech, kteří dneska vydávají nové album, ale v roce 1971 vyšlo album Sticky Fingers, které patří k největším hitům Stonů, ale z hlediska významu je tam jedna skladba, Brown Sugar. Je to jedna z jejich nejkontroverznějších věcí. Mick Jagger v ní namíchal koktejl neuvěřitelně chytlavého energického kytarového riffu a textu, který je záměrně provokativní, temný a plný tabuizovaných témat a vlastně příhodný v dnešní době. Takže psal se rok 1971 a všichni, kdo měli v té době a vlastnili Cadillac a proháněli se někde 10. července, tak jim z reproduktorů hrála tahle ta skladba Brown Sugar.

0: Pořádá porce rock and rollu v pátečním vysílání Impulzových. Nejen Stouni, ale i Michal Hruza se o to postará už za chvilku. Asi za hodinku bude hrát živě ve studiu Impulzových.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá od půl devátý?
0: Moje tradiční ranní otázka na parťačku. Kláro, jak to s tebou vypadá?
2: Mám radost, hele. Všichni znáte naši historku se záchodovým prkínkem. Syn prosedl horní víko, prkínko muselo jít pryč. A typ, scháněli jsme ho strašně dlouho a taky jsme strašně dlouho seděli na porcelánu. A představte si, prkínko přišlo. Konec studeného za...
0: Období.
2: Konec studené prdelky. Máme prkínko.
0: A pasovalo. Žádná pasuje. Chyba, žádná závoda. Nic takovýho.
2: Ne, je boží.
0: Blahopřeju.
1: Nebuď včerejší, no tak klár.
0: Jasný až polojasný den čeká dneska republiku. Teploty mezi 25 a 29.
2: Dnes bude jasno až polojasno, to si říkal. A už v Aši moc hezké počasí, 12 stupňů, napsal nám Karel. A v Praze aktuálně 16, mi ukazuje aplikace. Ale podle teda chlupu na ruce to vidím na takových 9, no ale ono to bude lepší.
0: Pocitová teplota 8 pro paní Šedovou. A jak je u vás nám dál, můžete psát na Radio WhatsApp 605-222-007. A za chvilku v ranním tématu rozebereme váš největší koncertní zážitek v životě.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Pán volá do zubní ordinace. Halo, dobrý den, prosím vás, mou tchýni bolí zub, ona by ho potřebovala vytrhnout. Kolik to u vás stojí peněz? No, prosím vás, u nás to stojí to vytrhnutí zubu 3 000 korun bezbolestně. Jo a z bolestí by to stálo kolik? Prosím vás, tohle my neděláme. No a kdybych se připlatil?
5: Právě vychází týdeník Téma. Odvrácená tvář spánku. Profesor Praško radí, jak na nespavost. Má smysl melatonin v tabletách? A co bylinky? Je lepší být sovou nebo skřivanem? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
6: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
7: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
6: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
7: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu

0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
1: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nábyte.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 4 minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Tenistky Noskova s Muchovou odehrají ve Wimbledonu historicky první české finále na Grand Slamech. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Na sídlišti v Ostravě celou noc hořel supermarket, i tento požár je lokalizovaný. Pražská teplárenská obnovila dodávky teplé vody v části Prahy 10. A Mexiko zahájilo právní kroky kvůli úmrtím svých občanů souvisejícím se zásahem imigračních úředníků.
7: My se vás dneska ptáme na váš největší koncertní zážitek a Klárka řekla, že to byl koncert Davida Stypky, já Tina Turner, takže... Položili jsme i dotaz, jestli máme zahrát od Stypky Dobré ráno, milá, společně s Farnou, a jestli máme zahrát Best od Tiny Turner. Obě písničky jste odsouhlasili, takže začínáme Klárčiným zážitkem Dobré ráno, milá, právě teď na Impulzu.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: posloucháte Halo, tady Impulsovi. Krásné dobré ráno, váš největší koncertní zážitek v životě, hlásí se Ruda.
1: Co se týče nejlepších koncertů, tak jsem si dlouhý léta myslel, že to byl Kex s jeho Českou filharmonií na Konopišti. Nicméně potom to úplně rozbilo a předčilo, když jsme šli na Kexáky do divadla v Třeboni, když tyhle ty rokoví miláčci skrotnou jak beránci. Byl to naprosto úžasný zážitek a nejlepší jejich koncert. A nejenom jejich koncert, ale nejlepší koncert, na kterým jsem kdy byl.
0: Máme tady další reakce.
2: Já mám nejlepší zážitek z koncertu skupiny Komunál z pražské Lucerny. Malá kapela z Chlumce vyprodala Lucernu a fakt to bylo nádherný.
3: Když jsme bratranci, sestřenky se vydali na koncert Roxette do Prahy, do Letňan, to bylo nádhera, to byl můj první velký zážitek. A s prvním manželem jsem byla na Klučeksnovi. A potom jsem navštívila, když jsem se to dozvěděla jednou na rádiu ráno, že můj miláček Michael Bolton bude vystupovat v Lucerně, tak jsem byla na koncertě s maminkou.
0: Tak tahle ta posluchačka je vyloženě koncertní typ. Díky všem, kteří se ozvali.
4: No a jestli se vám líbí ty Roxetti, tak přijďte na Benátskou s Impulzem, protože tam Roxetti taky budou. Každopádně Draha napsala, že v červnu v roce 2025, to znamená před rokem, byla na Imagine Dragons v Praze a že to bylo absolutně boží. Já jsem nebyla, mě děsí takhle velký dav, ale Imagine Dragons taky miluju teda.
0: Malý živý akustický koncert pro vás mají dneska Impulzovi. Michal Hruza s náma bude za chvilku ve studiu a bude hrát živě, takže pokud na ně máte dotaz, tak můžete vyhrát vstupenky na Benátskou, kam má mimochodem Michal namířeno taky. Poslouchejte dál naše vysílání.
5: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Aha, tak to znamená, jak tam řekla to aha, že už jí to docvaklo konečně.
1: Je, ta se má ta a já čekám furt, kdy to přijde u mě a ono furt
0: a u tebe
1: nic.
0: Pořád žádný aha.
1: Ale to až přijde jednou aha, tak to uslyšíte všichni po celé České republice. Přesně. Takovou ránu, to až mi spadne ten balvan ze srdce, jo?
0: Za chvilku začneme dopravu na Jižní Moravě, projdeme se po D7 a logicky nezapomenu na hlavní město. Už za chvilku v dopravě 007.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
3: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No a já těch chci stát asi 8 a potom jsem si píchnul větev do oka.
2: Je vytrénovaný.
4: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: 007, krásný den, začneme na Jižní Moravě. Tradičně vás neprovoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem, dále z Brna do Vyškova to jde pomalu mezi 207 a 210. Dobrá zpráva přišla z D7 na D35 a to za panenským týncem směrem do Prahy už nehoda provozu nebrání a kolono se dává do pohybu. Teď se podíváme na příjezdy do hlavního města. Téměř dvoukilometrová řada je na D6 před nájezdem na okruh a plné jsou oba směry před sjezdem na letiště. Profici z Global Assistance tak hlásí ještě přímo zdržení v Praze, a to na příjezdech do Kbelské, Znovopatské a Cínovecké. Od nás z dopravy je to všechno, kdybyste měli doplňující info, víte kam zavolat.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Nějaká řečnická otázka, paní Šedová.
1: No,
0: kdyby si potkala Micka Jaggera v nějakém pražském baru a objednal ti drink.
1: Tak mu řeknu, ještě jeden.
0: Tohle je ta správná rock'n'rollová odpověď. Tohle je prostě princezna hor, rokový děvče, paní, matka, která vysílá každé ráno na Impulzu od 5 do 9.

0: Pokud nemáte na léto, ale vůbec žádný program, tak můžete strávit prostě léto s panem profesorem.
1: Prázdninová škola. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Vítejte v lavicích naší prázdninové školy, i když úplně klidně můžete studovat i na louce u rybníka. Máme tu dějepis a držet se budeme jako celý týden na severní Moravě. Co myslíte? Mohli se potkat dva slavní rodáci, první z Hukvalt a druhý z Kopřivnice? Leoš Janáček a Emil Zátopek? Já vím, dnes to bylo těžké zasadit ty dvě slavné osobnosti do správného času. Ale ano, teoreticky se potkat mohli, i když jen ve velmi krátkém rozmezí. Leoš Janáček zemřel v roce 1928 a Emil Zátopek přišel na svět o 6 let dříve v roce 1922. Takže kdo ví, i když o tom nic patrně neví ani Liška Bystrouška. Dnes skončíme. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Kdo bude živě hrát u Impulzových za chvilku?
3: No, Michal Hrůza.
0: A už se to tady zkouší, aha, už se to chystá. Nezapomeňte poslouchat náš páteční živá. Tady je Impuls, žijeme muzikou. Tak na mě ne-

0: chcete jít na Benátskou Simpulzem, máte dotaz na Michala Hruzu, když ho nahrajete a vybere si třeba vaši otázku, máte jedinečnou šanci získat celofestivalovou vstupenku. Pro dva samozřejmě. 5 výherců, další hodince a taky živé hraní Michala Hruzy, který míří na Benátskou. A teď živě paní Šedová.
1: Bude hezky, no. 25 až 29 stupňů. Co víš, to můžu říct vy.
0: Za chvilku bude 8.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Nejlepší letní zavařování. Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti na

0: spatřili medvěda. Je 8 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Český tenisový úspěch pořádně rezonuje i v zahraničí. Zítra si o trofej na Wimbledonu zahrají Karolína Muchová a Linda Nosková. Grandslamový turnaj zažije finálový souboj dvou našich hráček úplně poprvé v historii. Reakce si pročítá reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Muchová s Noskovou jsou pod drobnohledem tuzemských i zahraničních médií. Portál BBC připomíná, že obě tenistky se výborně znají. Hrály totiž společně čtyřhru na olympiádě v Paříži před 2 lety. The Guardian Noskovou vychvaluje do nebes. Podle listu může nastartovat speciální éru. The Athletic se zase zaměřuje na hru Muchové, která je podle tamních expertů perfektní pro trávu a variabilní v mnoha ohledech. Historické složení grandslamového ženského finále okomentovala také Martina Navrátilová. Legendární tenistka prohlásila, že je klidná, protože vyhraje Češka. Sama wimbledonskou dvouhru ovládla hned 9x. Zápas Lindy Noskové a Karolíny Muchové začne v All England Clubu zítra v 17 hodin. Pikantní souboj budeme ve vysílání sledovat. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů po včerejším obřím požáru v tamním průmyslovém areálu. U zřícené budovy číslo 34 máme Jana Čadu. Honzo, dobré ráno. Jaký pohled se ti právě teď nabízí?
3: Dobré ráno. Ten pohled je, řekl bych, tristní, ale také velmi zajímavý. Část budovy číslo 34 zhroucená. To se stalo už včera. Pořád spousta hasičů na místě, ale už tu poprvé po dlouhé době není vidět onen černočerný hustý dým. Hasiči dohašují lokální požáry v některých těch etážích. Teď kolem mne projíždí hasičský vůz. Pracovat se to bude samozřejmě celičký den. A co je zajímavé, já se dívám na tu 34, jak tady ve Zlíně patrové budově. Jediný, kdo vydržel do jisté míry, byť je ohořelý, je Tomáš Baťa. Jehož podobizna je přímo před mýma očima. Jeho obličej nezasáhla a je to jakoby symbolické. Mimochodem, Baťa se v tomto roce by dožil 150 let. Kdyby se dožil tohoto, co se stalo, asi by se mu to nelíbilo jako nikomu tady. Takže to je všechno pro tuto chvíli. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Honzo, děkujeme. Plameny krotily celou noc hasiči i v Ostravě. Požár vypukl v tamním supermarketu. V době jeho vzniku v objektu nebyli žádní lidé. Při zásahu se ale zranil profesionální hasič, který musel být převezený do nemocnice. Tam zůstává z preventivních důvodů na pozorování. Požár se podařilo lokalizovat v 5:30 ráno. Lidé na Valašsku musí být ve střehu. V horách nedaleko Vsetína v lokalitě Horní Jasenka se pohybuje medvěd. A to v blízkosti červené turistické trasy od vrchu Klášteřiska směr Dušná. Upozorňuje na to vsetínská radnice na sociálních sítích. Podle serveru novinky.cz měla na medvěda úřad upozornit žena s dítětem. Zvíře zahlédli, když šli po místní turistické značce. Medvěd může nyní v Beskydech hledat nový domovský okrsek. V letošním roce má jít o první výskyt medvěda na české straně Beskyd. Tyto šelmy se objevují spíše na slovenské straně Javorníku a v severním hřbetu Bílých Karpat.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Fotbalový šampionát má prvního semifinalistu. Mezi 4 nejlepší týmy se probojovala Francie. Ve čtvrtfinále mistrovství světa porazila Maroko 2-0. Obhájci stříbra rozhodli v druhém poločase během 6 minut. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Usman Dembele. V úterním semifinále narazí Francouzi buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času.
4: Halo, tady Impulzové, krásné ráno vám přeji, Klárka. Honza už od 5 na nohou.
5: Je to tak, krásné ráno.
4: A s námi ve vysílání taky pan umělec, hudebník a skvělý muzikant Michal Hruza. Ahoj Michale, vyzkouška mikrofonu.
6: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, krásné ráno. Bílá velryba, voda živá, zakázané uvolnění nebo Namaluj svítání jsou stálice českého rádiového éteru, také hity zpěváka a skladatele, který k nám dneska přišel zahrát naživo a posnídat. Vítáme Michala Hruzu. Michale, krátký rozstřel, písně na desku nebo pro film?
6: Někdy to je i propojený.
4: Solová dráha nebo kapela?
6: To je taky propojený.
4: Bílá velryba nebo 1+1? I to je propojený.
6: Není, protože obě jsou strašně důležitý. Jedna plus jedna byla moje poslední písnička, kterou jsem psal před těma více než 20 lety pro skupinu Red Kirken, a pak jsem byl vyloučen a tak jsem udělal s Karlem Heřmanem, novým členem, s kterým jsme před 20 let Bílou velrybu, takže vlastně jsou dobře vybraný obě takhle stěžení písně.
4: Přesně tak.
7: Letní festivaly nebo kluby?
6: Letní kluby.
7: Motorka nebo auto?
6: Teď jsem přijel na motorce.
7: Jo. No. Běžky nebo liže?
6: No, když jdu na sjezdovku, tak musím jít pěšky přece na ten vlek. Takže opět propojit.
7: Tak jo. A tři věci...
6: Je to nějaká hra, kde se musí vybrat jedno...
7: No, nemusí.
8: Je to aby se ti procvičili lehonce mozkový závity.
6: Jo, takhle, jo. Už to chápu. Ano.
8: Jo.
7: No a tři věci, které... A teďka ti nebo vám, budeme si tykat nebo vykat ve vysílání?
8: Tykat.
7: Jo, můžeme si nevadí. Tykat. Tak ano. Dobře, tři věci, které ti udělají radost.
6: Knedlo, vepřo a zel.
4: Jo, neskutečný. Michal Hruze, náš dnešní host, a za malou chvíli hrajeme živě. Dotazy na Michala můžete klidně nahrávat ještě přes aplikaci, protože dneska můžete vyhrát vstupenky na Benátskou s Impulzem, kam má Michal také namířeno. 6 minut po 8 hodině, krásné ráno do celého Česka.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Michal Hrůza snídá s Impulzovými. Michale, ty jsi nedávno složil hudbu k filmu Někdo to rád v Plzni. O čem film je?
1: Je to neskutečná legrace. Oslovil mě režisér a scénarista Martin Horský. A bylo to zrovna, když jsem dokončil desku, takže jsem byl takový jako v tom laufu ještě. A protože mám Plzeň strašně rád a to město mě baví tím, jak je vlastně úplně jiný než všechny ostatní města, protože to je krása, že ta naše malá česká země má takové rozdílnosti a tak jsem z legrace napsal jako slogan Copa to tu je a zabralo to, akorát mě pak ten lingvistický odborník upozornil, že v Plzeň se to řekne Copa tu to je. Mm-hmm. Takže písně se jmenuje Copa tuto je a pak jsem ten film i viděl, takže jsme udělali nejenom písničku, ale vlastně celou hudbu jsem dělal scénickou, takže nečekaná práce takhle přišla a ten film už mi řekl Martin Horský, že vidělo v kinech 100 tisíc lidí, přes 100 tisíc lidí, což je docela dost, protože
0: to je hodně.
1: Teď dneska lidi už tolik do kin nechodí, ale uvidíme, tak to jsou takový ty situace, kdy člověk neví, jak to dopadne. Takže
0: ty jsi říkal, že jsi dokončil desku a hned na to si skládal tu filmovou hudbu. Tak máš to vlastně jako hnedka z první vody. Co je těžší? Udělat tu desku anebo tu filmovou hudbu?
1: Je to trošku jiný, protože deska je naprosto svobodná věc a já si ty písničky prostě postupně skládám a tentokrát to trvalo 5 let od minulý desky, takže za těch 5 let se v klidu tak jako uspořádávají ty nápady, veškerý prožitky a tu poslední písničku, která se jmenuje Kouzlo samoty, tak tu muziku to byl krásný motiv na klavír, který přinesl Honza Horáček. To je vlastně, Honza Horáček hrál s Mekyš Birkou 20 let, takže to je takový nový člen naší party. A já jsem odjel za Polární kruh, fakt jsem tam jel, protože to miluju, ten kraj. A přijel jsem a napsal jsem ten text a to je tak silná písnička, že pak jsme ji polední, to jsem pojmenoval celý album, prostě Kouzlo samoty. No a bylo to skvělý, protože jsem tam jel, po otci mi zůstal auto starý, tak jsem řekl, že ještě než ho vyhodím, tak ho prostě projedu a starý Volkswagen a jel jsem teda sám a to bylo na tom to krásný, to Kouzlo samoty o tom, že člověk je úplně sám a jede prostě 10 dní kam za Polární kruh a je to skvělý vlastně.
2: Michale, já jsem strašně šťastný, že tady je Plzeňák ve studiu, protože já Plzeň miluju taky. Dokonce jsem se tam rozhodl usadit se na stáří, takže jsem si tam zbudoval zázemí.
1: Je to.
2: Prostě se to stalo, už jenom to, že ji osvobodili Amici, že ty lidi jsou tam tak jako přívětiví a skvělí a tak dál. Mám k tomu jako 70. ročník a ty mě určitě pochopíš, velký vztah. A jenom jsem tě chtěl říct, že tvůj film určitě viděli všichni z Bolevce, z Košutky, z Roudný. Za to ručím 100%. Já jsem správce té čerti. Slovami se tam chystají Doudlevec, Koterov taky. Takže můžeš být šťastný prostě.
1: Co pak Letováci?
2: Letováci, ty asi ne ještě, jo? Tam to nedorazilo, ta je trošku pomalejší. Prosím tě, Plzeň je kolebka roku. Já vím, že každoroční Metal Fest je něco neskutečného, je svátek rokový muziky, který tam vždycky bývá v květnu. Tak se tě chci zeptat na zásadní věc. Pochází z Plzně například Katapult. Použil jsi do filmu i motivy od plzeňských interpretů?
1: Já mám prostě z Plzní strašně specifický Plzeň je hrozně konzervativní. Mm. A tam prostě před 20 lety přijel někdo do Plzně a někoho to nezajímalo, kromě třeba Lucie. Já jsem tam tenkrát hrál ještě jako před kapela Lucie, před těma 25 lety v tom Lochotíně. A to bylo jako skvělý. Ale pak se tam hrozně těžko špatně prosazoval, protože Plzeňáci byli hodně zaseklí jenom Ketchup, Odisea a všechny místní. A trvalo to hrozně dlouho, než se jako otevřela ostatní, protože Plzeňáci jsou prostě takový specifický publikum, kde nepřijmou hned každýho, ale tohle to já vlastně jak už hraju 30 let, tak mám tady ty český a moravský kouty tak zmáknutý, že každý město je trošku jiný a Plzeň je taková specifická, ale je vlastně úžasná. Já jsem v Plzni, na sever od Plzně jsem jako dítě jezdil na tábory, takže já ten kraj znám kolem té řeky Střely a tam prostě to bylo super a opravdu bylo tom znát, že prostě Plzeňáci cítili, jak jim vlastně ukradli ty bolševici to, že Plzeň osvobodil Amerika, Spojené státy a oni prostě si to jak jako drželi si tu svoji linii a já jsem v době totality jezdil na ty tábory a tam jsme byli prostě skauti. Vůbec ne pionýři, byli jsme skauti. Prostě.
2: Já rozumím. Jsi tady hlavně proto, že jsi přišel zahrát naživo a domlouvali jsme se, že dáš Polárku.
1: Správně.
2: Pojď jí dát. Michal Hrůza, živě na Impulzu.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
7: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám sebou hodně dobré, odolné oblečení a obutí.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
9: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dlouhé zdržení naberete na příjezdech k pražskému letišti směrem z D7 je 2-kilometrová kolona a cestou z pražského okruhu je 3-kilometrová. Přímo v Praze to jede pomalu na příjezdech do Kbelské od Cínovecké a Novopatské. Míříme na sever, 2-kilometrová kolona je na průtahu Libercem směrem do Turnova před sjezdem na Vratislavice. A ještě známý Evergreen D1 nám popojíždí před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Do vysílání s aktuální informací vstupuje taky náš řidič Petr.
10: Hlavní tah, Cheb, Tachov, na obchvatu Mariánek, těžká nehoda, uzavřeno a policie to odklání přes Mariánky. Takže kdo může, už rovnou sjíždět na Mariánky.
9: Jděte opatrně, kdyby cokoliv, můžete to nahrát přes aplikaci a pomoci ostatním šoférům.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzové. Krásné dobré ráno vám všem, kteří jste naladili ranní vysílání. My máme ve studiu Michala Hrůzu a slíbili jsme vám, že můžete klidně zajít na Benátskou s Impulzem a že vám dáme prostě celofestivalové lupeny za dotaz. Michale, připraven na dotazy posluchačů?
1: Ano, ano.
2: Dobré ráno, Impulzový. Měla bych na pana Hrůzu dotaz. Jestli pak měl někdy nějaký nesplněný sen a pokud ano, proč se do něj nepustil nebo pustil, ale prostě to nešlo?
1: Jestli jsem měl nějaký sen, jo, měl jsem sen, že vůbec jsem nevěděl, jak se to udělá, ale už jako dítě mě hrozně bavila hudba, akorát jsem vůbec nevěděl, jak se to udělá, abych začal hrát. A pak se mi to stalo až na gymnáziu, kdy jsem se naučil na kytaru a pak jsem zjistil, že se tím nejde uživit, protože to prostě nejde. A nakonec se to nějak prostě vyplnilo a zaplať pánbu za to, že už fakt kolik, no, už 25 let se tím živím.
0: To byla posluchačka Lucka Doležalová. Maroš volá až z Bratislavy.
3: Zdravím vás, chcem sa Michala opýtať, kedy plánuje koncertovať alebo zastaviť sa v Bratislave. Ďakujem za odpoveď.
1: Je to veľmi zaujímavé, lebo Blava je veľmi zaujímavé mesto však. No a mám takú kámošku, ktorá je narodená v Bratislave, avšak žije v Prahe. A tak som ju ponúkol výlet.
0: Som jej ponúkol.
1: Ponúkol som jej výlet, že pojdeme autom, lebo Slováci majú úžasnú vec, že chodia autom, oni nejezdia. A takže pojdeme autom a navštívime, ja som chtěl navštívit Trebišov, protože mě hrozně baví ten seriál o té Ivetě Strebišová. A ona tam nikdy nebyla, takže bude takový poznávací desetidenní zájezd. Ale to byste se ptal asi, pane Maroši, na koncert. No, to ještě nevím.
0: Tak jo, odpověď, došli jsme k tomu. Dobrý, Michale, super. Martin Malovec ještě volá do vysílání.
4: Dobrý den, chci se zeptat Michala. Všiml jsem si, že jste výrazně zhubl. Děláte nějaký sport? Nebo držíte nějakou dietu?
1: Tak já myslím, že problém bude spíš, nemáte problém na očním, protože já jsem nezubnul. Naopak, já jsem bývalý jako sportovec, takže jsem asi 7x běžel lyžařskou 50 na běžkách, ale pak po tom úrazu jsem nějak se nemohl postavit na běžky, takže pomalinku, ale jistě jsem nabral. No, ale zase mám velkou kytaru teďko a ono to není tak vidět.
5: Já jsem chtěla říct, uhni s tou kytaru, já to zkontroluju.
0: Pozor, holky, přenášíme to živě teďka, děje se něco na našem Instači, neděje, ale něco můžeme natočit, Klárka to natočí, může to klidně
5: dát. Já jsem ho natočila i s tou kytaru, dala jsem to na Instagram, ale má tam tu kytaru. Jo,
0: najděte si paní, Instagram paní Šedový, my nesmíme svý Instagramy říkat, ale určitě se to objeví na Rádio se 4.
1: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.

zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odevzdám.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: To bylo tak krásný.
2: Ne, já jsem pochopila, proč ten Michal vlastně na mě tak jako působí, ty jsem o tom přemýšlela, že mě vlastně jako dojímá, protože je absolutně opravdovej, jako tam není pózy ani prostě jako za malíček, je to prostě jako nadřeň krásný, čistý a to se mi na tom tak strašně líbí.
1: No a ty si s panem Hruzou chceš jít na kafičko?
2: Nechci, teda, ne, promiň.
1: Po vysílání můžete samotu probrat po vysílání.
2: Já jsem to vlastně jako teďka řekla, jako kdyby ty si mi tady jako neseděl, ale takhle já vlastně jako jsem k tomu došla, že to tak jako na mě prostě působí.
3: Je úžasné chodit do rozhlasu na povídání, protože tam prostě všem sedíte, když sedíte.
1: Jo.
2: No jako sedí, všichni ne.

0: 15. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: exkluzivně jsme dneska zahráli novou písničku Rolling Stones, jmenuje se In The Stars. Má k Stoneům nějaký vztah taky Michal Hruza, náš dnešní host?
1: No tak samozřejmě, sice jsem Beatlesák, ale jako Stone je prostě nejlepší kapela hrající takhle dlouho, to prostě nelze nevnímat.
2: Michale, Turnov nebo Trutnov?
1: Co to je za otázku? Turnov.
2: Samozřejmě. Protože Michal je z Turnova, že jo? Já jsem z Turnova, tak to jsem musela si píchnout. No nic, ale to je v plném proudu. Samozřejmě, festivaly jsou tady. Máš rád hraní pod širým nebem?
1: Jasně.
2: No a co ti čeká teďka?
1: No dneska odjíždíme kamsi na Jižní Moravu, tam se spí a zítra máme dvojáček, jeden je Frýdek Místek a pak ještě něco, já už ani nevím ty názvy, se omlouvám. Mám to všechno psaný, takže nevím přesně, jak se to jmenuje. Holčovice, už jsem si vzpomněl. A no, mi psal na Facebook nějaký pán, že jeho dcera zpívá, jestli by si mohla se mnou zaspívat píseň kovbojskou, což je taková ta já se krásně mám. To se mnou naspívala před x lety Lenka Dusilová a pak si ji vybrali do toho seriálu, do té sluneční.
2: No a počkej, vrať se zpátky k tomu hraní. To je všechno, co jsi chtěl říct. Jako, že
0: mluvil jsi o velkém tady, koncertě, že jsi tady proto, abys to...
2: Nechtěl jsi říct něco ještě navíc.
1: Tohle to samozřejmě, teď vlastně už to je za kolik, za 5 dní, největší koncert v Praze, v Rígrových sadech a tam uděláme premiéru, protože jsme natočili videoklip písničce Na moment a podařilo se mi ukecat nejkrásnější modelku Martinu Šmukovou, která vyhrála nějakou modelářskou, ne modelkovou soutěž. A tak jsme ji obsadili a ona si nám zahrála televizní hvězdu a můj basák, který taky točí klipy, tak mě ukázal, jak mám vypadat, až tam budu sedět a já jsem řekl, tak tam zůstaň, ty vypadáš strašně dobře. A on to splnil a Pavel Brila z Chebu původem,

0: On se natočil klip, kde sám sebe režíroval, sám hrál, sám si to nastříhal, on je prostě genius a to je naše kapela. A proto všechny lákám 15. července do Riegerových sadů. Od 7:30 hrajeme.
1: Michal Hruza je s náma ve studiu. Já tady mám zase ještě nějaký dotazy. Můžu tě poprosit, kdyby si zdal ještě sluchátka na uška, ať to slyšíš. Děkuji moc krát. A volá nám naše posluchačka Katka Jeníková. Máš to? Jedu.
2: Dobré ráno, já bych se chtěla zeptat vašeho hosta Michala, jak vypadá jeho volný den. Den, který je jenom pro něj. Jestli ho stráví s rodinou, s kamarády nebo sám, dojde si někam do přírody, anebo si zaleze sám s knížkou. Jak takový den pro něj vypadá?
0: Krásná otázka. No, já teď, děti jsou pryč, malá dcera je na táboře, vrací se v sobotu, velká jel dneska do Plzně, včera jel do Plzně, už je taková jako dospělá. No a já ten volný čas trávím, že mám chatu u Berouna a já normálně, mě to strašně baví. Já můžu, si teď lidi řeknu, že jsem úplný magor, ale já třeba jezdím do svatého Jana pod Skalou, tam totiž teče ten pramen.
1: Miluju.
0: To naplním do kanistru, nám to na motorku do kufru a jedu s tím k sobě do lesa, kde jsem udělal jezírku a moje z toho pijou srnky. A já tam sedím a oni tam fakt chodí.
3: A ty jim tam tu vodu vozíš, jo? No. To je jako dovážená voda.
1: No, no tak tam jim, byla jsi tam někde a vyšlapala
3: se na to. A to je krásný, jako no, jenom z fotek.
1: Aha, takhle.
0: Ale já mám totiž u chaty, nemám vodu, takže tam musím, je to bývalý psí bazének, který jsem zasypal ze strany, no to je takový ten psí, jak to má asi 1,5 metra.
3: No. Doteď to bylo romantický, no.
0: Je potřeba odhalovat pravdu. A tak jsem to zasypal jako kamením a leju tam vodu a koupil jsem takovej strašně zvláštní filtřík, dělá to a ono to jako bublá, aby se to nezahnízdili tam nějaký ty bakterie nebo co a občas tam nasypu chlor a zatím ty senky jako, samozřejmě on tom chorou vyprchá, ale tam to jde o to, aby tam nežili ty červíci v tom, nebo co to je. Ne?
1: Tak pojďme si dát poslední, teda tu druhou živou písničku, kterou, a ty jsi říkal, že to bude kovbojská, Michale.
0: Tak dáme kovbojskou a tak je to hrozně hezký, že já jsem totiž musel vybrat písničky, které budou znít dobře jenom s kytarou, protože takhle ty písničky většinou vznikají a pak, když se to proaranžuje, tak už třeba nejsou k poznání. Takže zkusíme se tady tu písničku, snad to nespletu. Píseň kovbojská

0: krásný.
1: Můžem si ho nechat na pořád.
0: Jo, ty bys byla ráda,
1: já
0: co?
1: Chci, Michal, to by byly tvoje, na pořád.
0: To by byly tvoje rána, co, kámo?
1: Ale ty se nechceš vstávat, viď?
0: Zapomeň, ten stávat nebude.
2: Stávat hrozně brzo.
1: No, no.
0: Budeš tady se mnou a basta.
1: To by byl bonus.
0: Nevymýšlej.
2: A to by byl bonus?
1: Ty.
0: Ne, vy, ty. Michale, moc krát děkujeme, bohužel prostě...
2: Konec hlášení,
0: přesně tak, vypínáme místní rozhlas. Michale, moc krát děkujeme, že jsi přišel. Parádní atmosféra s tebou a choď častěji, prosím tě.
1: Jo.
0: Vůbec se toho neboj. Fakt, jako jednou za čas, jednou za půl roku vstaneš, ne?
2: Na úplně sedmou. V klidu, já se hlavně těším toho 15. července do Rígrových sadů, kde zahrajeme asi 30 písniček, bude to fakt veliký.
1: Tak my přijdeme.
2: Tak jo.
0: Jo, a na Benátské s Impulzem se uvidíme taky přece.
2: Jasný.
0: No tak, není co řešit. I Michal Hruza tam bude, i Klárka Šedová bude moderovat. Posloucháte Halo, tady Impulzové. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Michale, krásný víkend.
1: Děkujeme.
0: A krásné léto. Naslyšenou.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: 3, 2, 1,
4: teď.
1: Pomalu, dejte.
4: My se mi pouzali v té Hlatavě. Já musím ven.
3: Je oblíbený.
5: Dostal jsem celá lahev vína,
6: jo?
5: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: No a já teďka asi neodpavím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, protože to mám normálně jako, buď to mám zavřený, nebo to prostě nemůžu najít a já jsem se asi odhlásil, což se mi stává jednou za 150 let. Vlast, to nemáš otevřenou sépi, prosím.
7: Já to tady mám zavřený, já jsem si teď přišel se
0: tak
7: mnou.
0: Tak dobrý, já se teďka přihlašuju.
7: Klára to nemá otevřený?
0: Ne, nemá, protože my jsme se nechali stranou Michalem Hruzou, takže už to mám otevřený, abyste věděli. 8:47, výborně, a mám to tady. Tak, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v hlavním městě. Hodně plné jsou příjezdy k pražskému letišti z obou směrů. Profici z Global Assistance hlásí po pojíždění na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem a přímo v Praze se zdržíte na příjezdech Dokbelské, Scínovecké a Novopatské. Přesouváme se na sever. 2-kilometrová kolona je na průtahu Libercem směrem do Turnova před sjezdem na Vratislavice. A Vysočina obou směrně se zdržíte na trase z Humpolce do Paleřimova před omezením u Záhoří. Kratší kolona je na D1 u Jihlavy směrem do Prahy před sjezdem číslo 119. Díky všem, kteří nám volají dopravu. Naše aplikace Rádia Impuls nebo univerzální číslo 605 222 007.
1: A Vlastík ve studiu, ahoj Vlastíku.
7: Ahoj, hezký povídání, zdraví Michale, ahoj. Ještě tady ve studiu připomínám, že po 9. hodině soutěžíme o lístky, 15. to je kde, to jsou rýgráče, takže to bude soutěž na Instagramu, takže kdo chce za Michalem vyrazit, není problém, soutěží se na Instagramu.
1: A teď vtip.
7: Jo, jdeme na něj. Výběrové řízení. Dobrý den, posaďte se, umíte anglicky? No, já si myslím, že mluvím anglicky. Dobře, tak mi přeložte onion rings. Cibule zvoní? OK, my se vám ozvem.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Pátek 10. červenec, hezký dobrý den, startuje víkend, slunce svítí, prázdniny v plném proudu, co víc si můžeme přát. Možná ještě ideální předpověď počasí a jednu bych tady čirou náhodou měl. Bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, ale teploty 25 až 29, skvělý pátek.
1: Počasí nezměníte, okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
8: všude zdejší, všude je fajn.
9: Léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Česko přepisuje finále Wimbledonu. Požár ve Zlíně je pod kontrolou. V brněnské zoo se vylíhly sovy z Harryho Pottera. Je 9 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Ženské wimbledonské finále bude patřit českým barvám. O titul v tenisovém Grand Slamu si to historicky poprvé rozdají dvě naše hráčky Karolína Muchová a Linda Nosková. Reportér Vítek Zábranský zjistil, že ve hře kromě trofeje bude pořádný balík peněz. Vítku, pěkné dopoledne.
12: Pěkné dopoledne, přesně tak. Zápis do historie prestižního Wimbledonu je jedna věc, hromada peněz ležící na travnatém kurtu je věc druhá. Tenisový poklad pro vítězku je v přepočtu více než 102 milionů korun. Pro představu, při průměrné hrubé české mzdě 50 tisíc korun by běžně placený člověk vydělával na vítězný šek zhruba 170 let. Přepočítal to web eSport.cz. Zkrátka samozřejmě nepřijde ani poražená finalistka, té na kontě přistane přes 50 milionů korun. Nejde ale jenom o peníze, Muchová s Noskovou budou v historickém finále bojovat o sportovní nesmrtelnost a životní zápis do grandslamových dějin. Jedna z nich zítra ve Wimbledonu naváže na další české vítězky nejstaršího grandslamu. Barboru Krejčí, Číkovou, Markétu Vondroušovou, Petru Kvitovou, Janu Novotnou a tak trochu i Martinu Navrátilovou. Česká rodačka ale v Londýně už vítězila pod americkými barvami. Zítřejší české finále tenisového Wimbledonu budeme ve vysílání podrobně sledovat. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
11: Hasičům se podařilo dostat požár ve Zlíně pod kontrolu. V noci jej v továrním areálu lokalizovali, dál se tedy nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Podle mluvčího krajských hasičů Řeznička bude při dnešním zásahu znovu pomáhat vrtulník. Při požáru se podle něj nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár ve španělské Andaluzii. Některé z obětí našli v jejich autech. Podle agentury AFP tragická bilance této katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Na likvidaci toho současného bylo v noci na dnešek nasazených přibližně 150 hasičů a 5 cisternových vozů. Brněnská zoologická zahrada si připisuje velký úspěch. Vylíhla se tu dvě mláďata sovice sněžní. Jejich odchov přitom není snadný. Dva malí opeřenci přišli na svět v polovině června. Vzhledem k tomu, že jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech chladili ledem. K tomuto druhu sov se pojí i jedna filmová zajímavost. Zahrál si totiž ve filmu Harry Potter. Filmová sova Hedvika ale byla ve skutečnosti samec, protože ti jsou téměř čistě bílí, zatímco samice mají výrazné tmavé skvrny.
13: České prázdniny s rádiem Impuls.
11: Naše prázdninové vysílání se dnes loučí se severní Moravou. Reportér Tomáš Kabát právě teď míří do podhůří Jeseníků. Navštíví rodinnou manufakturu, kde se vyrábí potraviny podle tradičních receptur.
14: Vydávám se do konzervárny v Zábřehu, která navazuje na tradici domácího zavařování. Sklenice plní různými paštikami, zavařeným masem nebo džemy a dalším obsahem. Nepoužívají přitom konzervanty. Jak už v našem prázdninovém vysílání bývá zvykem, tak i tady pracují se surovinami od míst pěstitelů a farmářů. Já dnes zmapuju historii rodinného podniku a podíval bych se i na tu výrobu. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Po písničce hrajeme pro milionové kolegy, těším se, kam to bude, kdo to bude, ale nejvíce těším na wimbledonské ženské finále.
13: Dnes s dobrým korcem na Radio Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a přichází čas, kdy budeme hrát pro milionové kolegy. Slyším nějaký hluk, nějaký rámus, kam jsem se dovolal. Dobrý den, kdo tam je?
2: Dobrý den, tady Hanka, dovolal jsem se do firmy Valoraven.
1: A co tam děláte?
2: My kompletujeme objímky pro topenáře, instalatéry.
1: No prosím pěkně, kdyby vás nebylo, tak nemáme v zimě teplo, je to tak?
2: Ne, to ne, ale nemělo by to držet ty trubky u zdi.
1: Ale to s tím souvisí, to by pak nebylo to teplo.
2: Hlavně... Ale ono to drží i kyslík v nemocnicích.
1: No prosím pěkně, jak jste pro nás nepostradatelní, takže děkujeme moc. Ale jsme v rubrice, že se hraje pro milionové kolegy. Řekněte mi, kdo je vaše milionová kolegyně a proč?
2: Moje milionová kolegyně je Nikolka Tamerová. Mhm. Ta mi každý den drží místo v práci, aby jsme seděli spolu vedle sebe. To je to takový moje sluníčko usměvavý, že mi dokáže vždycky hnedka zlepšit den. A pokud mi dochází materiál, tak mi ho i přinese.
1: Není to dokonalá žena?
2: Je.
1: Dobře, takže dalších 6 písniček posíláme právě pro tuhle dámu, která je pro vás milionovou kolegyní. Moc vám ji přeji. A ještě jedna otázka. Jak probíhala registrace u nás na www.impuls.cz? Bylo to složité?
2: Nebylo to vůbec složité. Takže bylo to velice jednoduché.
1: Brnkačka a pohoda. Užijte si dnešní den, užijte si pátek, pozdravujte kolegyni, když já doufám, že ona vás právě teď slyší. Mějte se skvěle.
2: Ano, sedíme vedle sebe.
1: No tak to je paráda. Mějte se hezky, naschledanou a pozdravujte.
2: Vyřídím, děkuji moc, naschledanou.
1: Taky děkuji.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Psal se rok 1986. No a kapela Bon Jovi dostala svět touhle peckou Living on a Prayer. A dnes tato pecka ukončila 7 písní v klidu, v pohodě a bez reklam. Navíc jsme hráli pro milionovou kolegyni. V pondělí budeme hrát opět, stačí, když se zaregistrujete na www.impuls.cz. Pokud máte někoho, o kom by se dalo říci, že je milionový kolega, my mu velice rádi v pondělí zahrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Posouváme to dál, Tereza Mašková, Marek Lambora a Depeche Mode. A potom hned kalendář, který se bude zabývat dnešním datem, 10. července.
1: Máte chuť na

0: Zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?

0: Zitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Kasty Korce.
1: Pojďme vzít pod mikroskop 10. červenec. Před 935 lety se objevila první písemná zmínka o Brně v Kosmově kronice. Před 10 lety ve Francii skončilo fotbalové mistrovství Evropy vítězstvím Portugalska nad domácí Francií 1-0. Po prodloužení naši fotbalisté vypadli už ve skupině. 170 let uplynulo od narození amerického elektrotechnika a vynálezce srbského původu Nikoly Tesly. Jeho nejslavnější patenty teď připomene reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Nikola Tesla získal 110 patentů ve Spojených státech a stovky ekvivalentů po celém světě. Klíčovým vynálezem vlastně pro celý svět je indukční motor, který umožnil efektivní přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Tento systém střídavého proudu zvítězil v takzvané válce proudů proti Edisonovu stejnosměrnému proudu a stal se základem pro moderní elektrotechniku. Mezi další Teslovy významné vynálezy patří turbína, vysokofrekvenční transformátor a jeho práce vlastně položila zásadní teoretický a technický základ pro rozhlasové vysílání. Bezdrátový přenos pak masově rozšířil jeho kolega Marconi, tomu radou pomohl i náš legendární fiktivní myslitel Jára Cimrman.
3: Zkuste to bez drátů, milý Marconi!
2: Ale teď vážně, s Marconim se pak mimochodem Tesla také soudil. Američan se srbskými kořeny byl podle historických pramenů skvělý vynálezce, ale špatný obchodník. Kvůli svým vynálezům se často a hodně zadlužoval. Tesla má mimochodem vazbu také na Česko, studoval totiž na dnešní pražské Karlově univerzitě. Hodně se od něho naučil náš fenomenální podnikatel a vizionář Emil Kolben, zakladatel továrny Kolben a spol., později přejmenované na ČKD. Tesla nakonec zemřel poměrně v ústraní v roce 1943 v 86 letech. Dnes si jeho jméno můžeme připomínat vlastně každý den, třeba na silnicích, skrze jedno elektroauto, ale to už je jiný příběh.
1: Před 170 lety se narodil vynálezce Nikola Tesla. V našem vysílání ho připomenul reportér Vítek Zábranský. Vítku, díky a naslyšenou, a možná ještě jedna drobnost taková. Co pak to děláte, Antone Pavloviči? Já píšu román Dvě sestry. A není to málo?
2: Není to málo.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Je to tak, některé chvíle, vlastně většina chvil, vlastně úplně všechny jsou ty tam. Očekávejte ty nové, ty hezké, ty pěknější a zajímavější. Píseň, která sice nezní příliš optimisticky, tak vlastně ona je pozitivní. Jinak to nejde, koukejte dopředu. Hanna Zagorová, Petr Kotval, Standa Hložek, Impulzovic, Krabička. Za chvilku doprava, vážná nehoda uzavřela silnici 38 mezi Kutnou Horou a Kolínem u Líbenic. Za chvilku Alexandra Burke s hitem Haleluja a Mňága až Dorp a hit Hodinový hotel, to miluju.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiš, Aleši.
2: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i plusový.
4: Vidím to, pozor tleskej.
2: Aha, tak to je počkej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek, Global Assistance, haló.
5: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Uzavřená je silnice 38 mezi Kutnou Horou a Kolínem na úrovni Libenic. Záchranáři tady zasahují u nehody dvou osobních aut. Na zdržení se připravte v obou směrech na příjezdech k pražskému letišti. Hodně plný je příjezd do Prahy po ústecké D8 od Zdib až ke sjezdu na Kbelskou. Přímo v Praze si postojíte v Dobříšské ve směru k Barandovskému mostu. Více než kilometrová kolona je na průtahu Libercem ve směru do Turnova před sjezdem na Vratislav. A stále se popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Z Global Assistance, Marek.
0: Máro, já nechápu, jak ty to děláš. Chvilku si tady, chvilku tam. No, prostě mladí, talentovaní lidé, ti jsou šikovní. Tak, Marku, děkuju moc. Volejte dál dopravu 605 222 007 anebo se ozvěte přes naši aplikaci a děkuju předem. Opatrně, je pátek, na cestách bude peklíčko.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Teda ti hrajou, ti hrajou! Představte si, mám tady naplno muziku, tu mňágu Made in Valmes, to je to LPčko a pecka hodinový hotel a přišla Kačka a tak si chci jako umluvit, že to tady mám nahlas, říkám Kačko, ale to jsem poslouchal na vejšce, na kolejích.
1: To jo?
0: A pak přišla kapela Tears for Fears a Kačka říká, to jsem asi poslouchal já. Já to taky poslouchal.
1: No my hrajeme.
0: No hrajeme pěkně, doufejme, že tahle dramaturgická hudební volba vám vyhovuje, mě tady absolutně a normálně se k tomu přiznám, nestydím se, ale já tady mám povinnosti. Za chvilku zprávy, teď počasí bude jasno až polojasno, teploty 25 až 29. Během dne zejména na východě, teda na severu a severovýchodě území až oblačno. Teď už to máte, v dalších minutách se o vás postará paní Palajová, jo?
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
4: Haló, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Česko dnes čeká teplotní skok, inflace výrazně zpomalila. Nosková s Muchovou si zahrají tenisové finále Wimbledonu. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Palajová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Počasí nese návrat letních teplot. Ještě v noci a ráno podle meteorologů klesaly až k 7 stupňům. Přes den ale pod slunečnou oblohou zamíří k 25 až 29 stupňům Celsia. Chladněji zůstane jen na severu a severovýchodě republiky. Déšť podle předpovědi nehrozí. I to je důvod, proč hlavně na Moravě přetrvává sucho a na jihu platí stále výstraha meteorologů před rizikem vzniku požárů. Doporučují proto v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Víkendové počasí se ponese v podobném módu. Pod převážně slunečnou oblohou budou teploty stoupat k tropické třicíce. Inflace v Česku značně zpomalila, zmírnila na 1,5% z květnových 2,1%, oznámil to dnes Český statistický úřad, který tak potvrdil svůj předběžný odhad růstu spotřebitelských cen. Ke zmírnění inflace podle statistiků výrazně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. Nejvýrazněji v červnu meziročně rostly ceny služeb, které zdražily o 4,5%. Podobně o 4,3% stouply ceny alkoholických nápojů a tabáku. Sezóna třešní je na vrcholu, v obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochránců přírody pro Radio Impuls řekl, že je jejich sklizeň asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
8: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete z důvodu BOZRP chtít, aby lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by se to zprávě mělo, že jste třeba z plošin a podobných věcí, což se vám nevyplatí.
6: Za kilo třešní můžeme dát v obchodech i necelých 200 korun. Třešňová sezóna trvá každý rok od konce května až do poloviny července. Šance na sklizeň plodů je teď především ve vyšších nadmořských výškách. Zemřela americká průkopnice letectví Vejli Fanková. V roce 2021 se načas stala nejstarší osobou, která kdy letěla do vesmíru. Let absolvovala ve věku 82 let. Později ji překonal ještě herec ze seriálu Star Trek William Shatner a také první černošský uchazeč o post astronauta ve Spojených státech amerických Ed White. Oběma bylo 90 let. Dlouho předtím vycvičila Fanková více než 3000 pilotů. Nalétala přes 19 000 letových hodin a dosáhla řady dalších úspěchů, kterými prolomila genderové bariéry v letectví. Zemřela ve věku 87 let. Tenisový svět se klaní Češkám. Karolína Muchová a Linda Nosková se spolu utkají ve finále nejslavnějšího Grand Slamu. Jejich semifinálové výhry sledoval přímo na centrálním kurtu ve Wimbledonu Stanislav Kučera ze zpravodajského serveru iDnes.cz.
1: Obrovské vedro a dusno i VIP hosté v královské lóži se obývali vějíři. Diváci napjatě sledovali každý míč, dokonce zapomněli i na šampaňské, které jinak s oblibou při zápasech otevírají. Tak to včera vypadalo na wimbledonském centru kurtu. Karolína Muchová a Linda Nosková se tam postarali o unikátní počin, díky nim bude mít nejslavnější turnaj na světě ve finále české derby. Hrát se bude už zítra od 5 odpoledne českého času, už teď je ale jisté, že Wimbledon bude mít po třetí za poslední 4 roky českou šampionku. Přímo z Wimbledonu pro Radio Impuls, Stanislav Kučera, iDnes.cz.
0: Těším se na zítřejší finále Wimbledonu, ale to už jsem říkal, za chvilku s Jirkou Kolbabou jedeme do Norska, ale teď k Sindel X a dřevo.
3: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: velmi, velmi povedená věc. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si? Já si vzpomenul, že za chvilku budu muset odříkat dopravu. Něco tady mám, uzavřená je po nehodě dvou osobáků silnice 38, trasa Kolín, Kutná Hora. Na příjezdu do Prahy po D5, tam je přerušovaná kolona. No a když půjdete do Prahy po D7, tam se taky něco děje. Poslechněte si naši dopravu 007. Tady Impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak užijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
10: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
11: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
7: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
12: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodě dvou osobáků silnice 38 na trase Kolín, Kutná Hora u Libenice. V obou směrech se tam vytvořily dlouhé kolony. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Dále na příjezdu do Prahy po D7 je 2-kilometrová kolona před exitem 2 letiště a přerušovanou kolonu také vidíme na D8 ve směru na Prahu, vjedete do ní u Klíčan. Naše doprava na čísle 605 222 007.

0: I dnes proběhlo další kolo hry Halo, tady Impulzově, to naše prázdninové kolo, v rámci kterého si můžete vyhrát peníze. Docela slušné. Jak to dnes dopadlo? Petr, kterému jsme volali, řekl jen Halo. To znamená, že nic, žádný kačky nepoletí směrem k Petrovi. Je mi to líto, snad budete v pondělí úspěšnější. Abyste mohli očekávat volání, měli byste se zaregistrovat buď na www.impuls.cz anebo v naší aplikaci. No a ráno, když vám někdo mezi 5. a 9. bude telefonovat, zvedáte telefon a říkáte, halo, tady Impulzovi.
1: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc

90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Přichází čas, abychom opět cestovali s Jirkou Kolbabou a jak jsem naznačil před několika málo okamžiky, my se dnes podíváme do Norska. Takže Jirko, já tě zdravím, zdravím tě do Skandinávie. Co by si na severu Norska doporučil našim posluchačům?
1: Ahoj Vlasto, tak toho je mnoho, ale já se podržím pouze aktuálního itineráře této návštěvy a z Tromsø jsem přejel, já potřeba využít dokonce i trajekt, norové a trajekty a lodě, to je něco, co je opravdu fenomenální a každý by to měl zažít, je to velký zážitek, na ostrov Senja. Druhý největší, daleko za polárním kruhem, je to taková miniatura Norska. Najdeme tady skutečně různé biotopy, prostředí, atmosféry Norska na jednom menším místě. Tady najdeme strmé štíty, ty stoupají z Atlantiku, zejména na západě. A najdeme zde také četné hluboké fjordy.

0: Kdežto na východě, tak tam je ten terén jiný. Jsou tam mírnější kopce, jsou tam lesy, je tam zeleň. Nedaleko populárních Lofot leží toto místo, ale tady máme šanci užít si Norsko s menším počtem turistů. To je velká výhoda. Ubytování ve vesnici Mefjordvær, tak to je velký zážitek. A kdykoliv jsem byl na Senji, právě jsem bydlel v této vesnici. Tady jsou takové ikonické hotýlky a stojí za to je využít. Jsme doslova na konci světa, to si uvědomuji, kdykoliv tady pobíhám, fotím, vystupuji na vysoké kopce a podobně. Ty treky a výšlapy na okolní kopce, tak to je velký zážitek a takový pohled třeba z vrcholu Segla či hřebenu Hesten, tak ten patří k nejikoničtějším výhledům v Norsku vůbec. Navíc sem jezdí rybáři, potkal jsem už na letišti v Česku Čechy, kteří sem právě jeli rybařit a v zimě se tady dokonale pozoruje polární záře.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, před chvíli si nakousl příběh z polární září. Nás pochopitelně zajímá pokračování této skvělé historky.
2: Je přirozené, že je ze zimních měsíců. Teďka jsem to nemohl prožít. Teď je tady úplně jiná atmosféra. Fotil jsem pouze polární slunce. Tenkrát ale v zimě mě nepřijelo zavazadlo. Jako jedinému byl jsem ve skupině a jedinému mě přijelo zavazadlo. Tak to byl problém a já jsem si vypral jednou večer všechny věci. Nejenom spodní prádlo, ale i vrchní, protože se tady nedalo ani nic přikoupit. Tak jsem si to přepral a zrovna ten večer, tu noc byla polární záře a všichni z hotelu si přinesli zajímavé fotky, zatímco já jsem dlel zbytečně na pokoji a tak jsem teda tenkrát byl velmi, velmi zklamán. Ale to se týkalo staršího příběhu, teď už tady si užívám zážitků, které jsou aktuální. Třeba doporučuji lodní výlety, kolonie ptáků, pozorování ptáků, to je tady velký fenomén. Můžeme vidět orla mořského, takového krále fjordů, ten má rozpětí až 2 metry. A nebo papuchálky, kajky mořské, racky tříprsté, kormorány, ústřičníky, to všechno tady kolem poletuje. Viděl jsem dokonce bělokura, asi ze 2 metrů jenom, ale než jsem stačil připravit kameru, už byl bohužel pryč. A také jsem zahlédl několik tuleňů ve vodě. Je dobré, když jste tady v těchto místech navštívit místo, které jsme Tungeneset. Já jsem to tentokrát udělal dvakrát, takzvané Ďáblovy zuby. A to jsou žulové skály, ze kterých fotíme opravdu takové špičky, které připomínají ty zuby. Jsou tam prohlubně, v nich se drží voda a pokud nefouká, tak tvoří dokonalá zrcadla. Je to prostě ráj pro fotografii. Jako ostatně celý ostrov Senja mohu vřele doporučit. Naslyšenou.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzovic krabička Karel Gott je jaká je. Ano, ona je jaká je. Chvilku taková, pak zase maková, no ale tak chlapi, to si musíte nějakým způsobem srovnat. Po nehodě zůstává neprůjezdná silnice 38 mezi Kolínem a Kutnou horou u Libenic. Pak pro vás pustím hit Robbieho Williamse Supreme anebo Mackieho Žbirky 22 dní.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek, Global Assistance. Máro.
2: Ahoj vás, to pěkné dopoledne. Po vážné nehodě dvou osobních aut zůstává neprůjezdná silnice 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou u Libenic. Kolony se táhnou z obou směrů, volte včas objízdné trasy. Na D1 na 146. kilometru u Velkého Meziříčí směrem do Prahy narazilo osobní auto do šipky silničářů. Kolona měří přes 2 kilometry. Před Brnem směrem z Prahy pak vázne provoz mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Dále na D1 z Brna do Vyškova na 207. kilometru se srazily 3 osobáky. Tady má kolona přes 4 kilometry. Pomalu to jde na Ústecké D8 od Odoleny Vody až ke sjezdu do Pražské k Belské a Pražský okruh popojíždí ve směru do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Z Global Assistance Marek.
1: Uzavřenou silnici máme na Kolínsku a kudy se místu vyhnout, to nám poradí naše agentka.
3: Pokud pojedete od Kolína, dá se to obět na Polepy, Červený Pečky, Líbenice, ale pozor, je to tam úzký, kamiony tam neprojedou, pokud tam najede, zablokuje to pro oba dva směry. Bohužel od Čáslavy už moc možností není, je to zacpaný až skoro do Církvic, mějte se.
1: To znamená spíš takovo jako varování, kluci s velkýma autama, ne, tudy ne. Děkujeme za hlášení, volejte dál dopravu na 605 222 007 a jako bonus ještě hlídky.
4: Brno, směr Ostrava, pode jednice, Bacha, 266. kilometr, sjezd Břest Hulín, mají to tam policajti obšancovaný ve obou směrech, 4 policejní auta na houkačkách.
1: No tak to už je pomalu šťára. Dávejte na to pozor, je dobře, že to víme, tak pokračujte dál ve své cestě. Robbie Williams, Radio Impuls, vy a já a za chvilku 11 hodin. Hezké dopoledne a skvělý poslech těch našich rádiovln.

0: Jestli těch 22 dní už není moc, my už máme pár vteřin do 11 hodin. Meky, děkujeme. Tuhle věc si taky vždycky pouštím hodně, hodně nahlas, protože je skvělá, taková perfektná písnička. Dobře, pojďme se pojat na dnešní počasí, ale to už jste slyšeli, to bude pohodička. Jasno, polojasno, teploty 25 až 29, v tisíci metrech na horách 19 a během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Za chvilku Kateřina Palajová a zprávy. Říkám to správně, Kačenko?
1: Velmi.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
4: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
3: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
6: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový Roxette. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Hasiči stále pracují na likvidaci požáru ve Zlíně. Policie v Praze hlídá neukázněné řidiče na magistrále. Francie je prvním semifinalistou fotbalového šampionátu. S 11. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Z místa požáru v centru Zlína se šíří štiplavý šedý dým. Je u toho reportér Jan Čada. Honzo, dobré dopoledne. Co to znamená?
10: Dobré dopoledne. Znamená to nikoli v ohrožení lidských životů, ale to, že situace vlastně zdaleka ještě ukončena není, co se hašení týče. Teď se podle Pavla Řezníčka, krajského mluvčího hasičů, dohašují některá ohniska požáru, proto vzniká ještě takový ten štiplavý bílo-šedý dým. Nikoliv, co trvalo hodně dlouho, ten hustý černý dým. A zajímavé na tom je, že jinak ten život v centru Zlína se vůbec nemění, třeba že tomu jsou obyvatelé vyzýváni. V tom štiplavém dýmu třeba mě vůbec dobře nebylo, ale v nedalekém nákupním centru, kam se dívám v tuto chvíli, je naprosto plno přeplněno. No, pak půjdou do práce statici a posléze se začne zjišťovat, jak vlastně k tomuhle obrovskému požáru mohlo dojít. Jan Čada, Rádio Impuls Zlín.
8: Požár dohašují i profesionální a dobrovolní hasiči v Ostravě. Plameny v místním supermarketu krotily celou noc. Na jejich likvidaci se podílelo 11 jednotek. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé. V budově obchodního centra byl ale také obchod s chovatelskými potřebami a drobnými zvířaty jako rybičky, ptáci, králíci a morčata. Ty se zachránit nepodařilo. Při zásahu se také zranil profesionální hasič. Oheň už je od rána pod kontrolou. Na řidiče na pražské magistrále dohlíží policisté. Týdenní výluka metra na lince C provází v centru metropole komplikace. Náhradní autobusy XC nabírají až 20-minutová zpoždění. Přeplněné vozy popojíždějí v kolonách kvůli řidičům aut, kteří nerespektují vyhrazené buspruhy. Vedení města proto požádalo policii, aby na kritická místa poslala hlídky. Od soboty metro začne opět jezdit v celé délce trasy C, ale hned od pondělí na magistrále startují dopravní omezení kvůli opravě stropní desky nádražní haly, nad kterou magistrála vede. Tentokrát se zúžení magistrály dotkne zejména řidičů aut. Michal Hrůza je vášnivý chalupář. Se svou zálibou se svěřil v našem ranním vysílání. Oblíbený zpěvák má chalupu na Berounsku. Právě tam nejraději tráví v nabité festivalové sezóně svůj volný čas. Hrůza konkrétně popsal svou oblíbenou činnost.
1: Já třeba jezdím do svatého Jana pod Skalou, tam totiž teče ten pramen.
11: Miluju.
1: To naplním do kanistru, dám to na motorku do kufru a jedu s tím k sobě do lesa, kde jsem udělal jezírku a moje z toho piju srnky. A já tam sedím a oni tam fakt chodí.
8: Mimo to Michal Hrůza s kapelou Hrůzy pilně koncertuje. V červenci ho čeká například vystoupení na Benátské s Impulzem v areálu Vesec u Liberce. Festival začíná 23. července, Hrůza tam zahraje v sobotu 25. odpoledne. Fotbalový šampionát má prvního semifinalistu. Mezi čtyři nejlepší týmy se probojovala Francie. Ve čtvrtfinále mistrovství světa porazila Maroko 2-0. Obhájci stříbra rozhodli v druhém poločase. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Usman Dembele. V úterním semifinále narazí Francouzi buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany, kteří hrají dnes. Oslavy postupu do semifinále mají ale ve Francii smutnou dohru. Na severu země při nich zemřela 17-letá dívka. V koloně vylezla na korbu nákladního auta, když vjelo na kruhový objezd, spadla a vůz ji následně přijel. Záchranářům se ji už nepodařilo oživit. A to je konec zpráv. Tak Vlastíku, máš zase slovo.
12: Pojďme to otočit k něčemu radostnému. Zítřejší finále Wimbledon 17 hodin. Budeme sledovat českou bitvu, ale podstatné je to, že naše česká vlajka zase zvítězila. Kačko, děkuji za zprávy. Hezký den.
8: Tobě taky, ahoj.
12: A skvělý víkend. Nebudeš pracovat?
8: Ne.
12: Tomáš Kluku. Pojďme to posunout, Aleš Růžička se pohybuje tento týden v Moravskoslezském kraji, no a dnes se setkal s muzikantem, který tento kraj reprezentuje.
13: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls. Rádio Impuls,
14: rádio. Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost,

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Rádio Gaga. Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Myslím si, že tahle písnička si vydobila místo v našem pátečním playlistu. A hádejte proč. Marek Ztracený, za chvilku doprava, ladíte Radio Impuls. Internet umí být zábavný a je už běžnou součástí našich životů, ale občas se objeví věci, kterým nelze věřit. Takzvaný deepfake. To je video nebo audio, které sice vypadá skutečně, ale je falešné. Může se jednat o video celebrit, známých politiků, ale třeba také i vašich známých. Útočníci ho můžou použít k vydírání, poškození reputace anebo šíření lží. A jak tedy takový deepfake poznat? Někdy to může být náročné, ale všímejte si, odkud obsah pochází. Ověřujte informace, které vidíte, a hlavně nezdílejte nic, u čeho si nejste jistí. I malá dávka opatrnosti na internetu totiž dokáže ušetřit spoustu starostí.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
2: Zpátky na rozpálené silnice jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 11 hodin 19 minut, Radio Impuls. Po vážné nehodě dvou osobních aut zůstává neprojezdná silnice 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou u Libeněc. Kolony se táhnou s obou směrů. Na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice čekejte 3-kilometrovou kolonu, v opačném směru je 2-kilometrová. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Dále ve směru od Brna na Vyškov na 207. a 5. kilometru stojí vozidlo po nehodě a tady je víc jak 5-kilometrová kolona. Ve směru na Prahu na 146. kilometru Velkého Meziříčí narazilo osobní auto do šipky silničářů. Čekejte zde víc jak kilometrovou kolonu. A doprava ještě vázne o kus dál mezi 124. a 119. kilometrem. A ještě jedna zpráva, na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký Rybník-Vystrkov. Je toho dost a možná toho bude přibývat. Když budete pozorní, tak to určitě přibývat nebude. Myslím těch informací a těch dopravních komplikací, ale jak již bylo řečeno, je zde pátek, dá se očekávat, že doprava bude houstnout. A než nám začne zpívat Sir Elton John, připomenu číslo ještě jednou 605 222 007 anebo volejte přes aplikaci. Tohle je taky hodně starý, ale taky hodně dobrý. Tak pane Eltne, pane Johne, je to vaše.

0: skvělá povedená záležitost. Iveta Bartošová a hit, který se jmenuje Letní déšť. Ale letní déšť radosti vám můžu způsobit třeba v pondělí po 9. hodině. To totiž hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. A my těchto pecek umíme poslat vašim milionovým kolegům. Jste-li obklopeni třeba v zaměstnání nebo doma nebo kdekoliv lidmi, kteří zaslouží originální poděkování, tak máte od toho Radio Impuls. Zaregistrujte se na www.impuls.cz, najděte si rubriku Milionoví kolegové. No a já vám pak zavolám, když necháte telefon a... Bude se hrát pro ty nejlepší lidi, které ve své blízkosti máte. Pokračujeme zase v pondělí a já se moc těším, kam se podívám a jaký skvělý příběh se dozvím. Michal Hruza na Maluj svítání právě teď v rámci písničky, která je připravená, ale Michal Hruza byl dnes v rámci našeho vysílání na rozhovoru a chcete-li vidět aspoň útržky, tak se podívejte na naše sociální sítě.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Máte chuť na ledový hit?

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Byla klubu za 6,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Každá trampota má svou mes, to je písnička z Impulzovic Krabičky, kterou si pustíme za chvilku. Logicky bude zpívat Helena Vondráčková a Jirka Korn, ale pojďme se vrátit k putování zuřivého reportéra. Dnes jsme si na Impulzu celé ráno povídali o písničkách a muzice, a protože právě Aleš Růžička celý tento týden cestuje po Moravskoslezském kraji, poprosili jsme ho, jestli by nemohl vysílat s nějakým muzikantem pocházejícím z tohoto kraje. Aleš navštívil velkou folkovou legendu.
1: Pavel Dobeš se narodil ve Frýdku Místku a ač tam už mnoho let nežije, považuje se za moravskoslezského patriota. Tak mě zajímalo, kam by nás on poslal na výlet v jeho milovaném regionu.
2: Mě strašně zaujala vždycky Lysá hora. Já jsem si tam čas od času vystoupal. Bral jsem tam, když jsem byl s jednou rodinou, tak jsem si tam vzal tuhle, pak jsem měl jinou rodinu. Vždycky jsem jim

0: to tam ukázal, na tu Lysou horu jsme šli, nebo kamarády. A když jdete ze strany Malenovic,
1: ano,
0: tak tam je hospoda, jak se jmenuje, u Veličku.
1: Aha.
0: No a když jsem scházel z ty Lysé hory, celý unavený, uřícený, tak jsem si tam vždycky dával pivo jako křen. Někdy jsem tam přijel třeba vlakem, můžete přijet ze strany Ostravice,
1: ano,
0: vystoupat, ale když půjdete potom dolů, tak je lepší jít na Malenovice, protože tam je pivo jako křen u Veličku.
1: No a já potvrzuji, že Lysá hora má něco do sebe a když na ní budete chtít vystoupat, připravte si nohy na výlet do 1323 metrů, ale bude to stát za to. Hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
2: Cyklovýlet za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Dnes ty impulzovic krabičky máme takové tklivé, takové jako hluboce, přemýšlivé, moudré, předtím jinak to nejde, teď každá trampota má svou mes, ono jsou to vlastně startovací písničky, teď končí vaše temné období a teď to teprve přijde, říkám
1: ano,
0: to správně.
1: No říkej něco v Americe o trampotách, jo, to my jsme tady úplně v pohodě.
0: No o trampotách a tam to nebudu mluvit.
1: To my jsme tady úplně v pohodě, my jdeme po paštikách, paštiky, marmelády, prostě tyhle ty dobroty zkoumá a ochutnává Tomáš Kabát v rámci svého severomoravského putování. No a budeme ochutnávat dále i u mě ve vysílání. Těším se na to.
0: Představ si, včera mi Tomáš Kabát telefonoval, seděl s našimi posluchači a tak se ptali na otázky vysílání, tak jsem, a už jako byli veselí všichni společně, tak jsem tak nějak odpovídal. No stálo to za to, máme skvělé posluchače.
1: Podle mě ti volal asi tak 5 minut poté, co volal mě, protože se ptal na agenta B a já jsem mu řekl, že největší expert na jeho existenci si právě ty, takže podle mě to byl ten důvod, proč ti volal.
0: Ano, já vlastně toho agenta B mám svým způsobem velmi rád.
1: Já taky, a jestli poslouchá tím, to bych ho rád vyzval, ať se ozve do mého odpoledního driveu.
0: Dobře, já tady ještě přitlačím jednu dopravu. Jedním pruhem se projíždí po nehodě na silnici 38 na trase Kolín, Kutná Hora u Libenice.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek, Global Assistance. Máro.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Po nehodě dvou osobních aut je už silnice 38 mezi Kutnou Horou a Kolínem u Libenic průjezd na Chyvadlově. Přesto ale jsou odspané oba směry. Nepojízdné auto překáží na D1 na 207 km ve směru z Brna do Vyškova. Kolona měří přes 6 km. Před Brnem směrem z Prahy je přerušovaná fronta mezi Velkou Výteší a 196. km. Cestou z Brna do Prahy na 119. km na D1 u Velkého Beranova pracují silničáři. Kolona tady má přes 7 km a hodně plný je příjezd do Prahy po Ústecké D8 od Klíčan až ke sjezdu do Kbelské. Z Global Assistance Marek.
1: Podívejte se, muž, který chvilku pracuje u nás, pak zase tam, tento má před sebou hodně ještě, má toho hodně před sebou, takhle. 605 222 007 naše číslo, volejte přes aplikaci a já teď pouštím jednu skvělou skladbu, která se jmenuje Flowers.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta? Carvago.com.

0: Já vám chci sdělit zásadní myšlenku, vy to jistě všichni víte, ale radost ze života můžete najít i v maličkostech a drobnostech. Naši experti na radost vyrazili zase napříč naší krásnou zemí, no a dnes to byla konkrétně Martina Kroa a ta se zajímala o to, co máte nejraději na létu.
1: Co máte nejraději na letních dnech?
2: Celkovou tu atmosféru, když je sluníčko, tak to dělá lidi šťastnější, takže všichni se víc usmívají, jsou spokojenější, víc lidí je venku a i ta vůně toho vzduchu, když je prostě teplo, takže prostě člověk může být díl venku, může dělat jako venkovní aktivity, může jít prostě pěšky z práce, jak kdyby normálně nešel.
3: Na letních dnech mám nejraději, jak je dlouho světlo a člověk si může užívat procházky dlouho do večera.
1: Co máte nejraději na letních dnech?
4: Že to je takový přísun energie zadarmo.
0: Máme skvělé posluchače, víte, co já mám nejraději? Když můžu Honzovi Benešovskému pustit jeho oblíbenou písničku Dívka s perlami ve vlasech. Užij si to! Hezký víkend!
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku si dáme polední zprávy. A teď se pojďme chvilku zastavit u zítřejšího počasí, čekáme jasno až polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Práce hasičů ve Zlíně bude pokračovat i o víkendu. Ovocnáři počítají ztráty. Podvodníci okradli manžela o 8 milionů. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Hasiči budou ve Zlíně v pohotovosti celý víkend. Požár výškové budovy v továrním areálu v centru města se už dál nešíří. Pokračují ale hasební práce, které omezují pohyb ve Zlíně. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré poledne.
8: Pěkné poledne. Podle odhadu zlínské radnice bude zásah u 34. výškové budovy trvat až do pondělí. V okolí je proto zásadně omezená doprava i pohyb lidí. Auta musí počítat s komplikacemi také v ulici Nábřežní, kde hasiči zajišťují odběr vody. Město bude dál o rozsáhlém požáru informovat na svém webu a sociálních sítích. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud ucítíte zápach. Stav ovzduší už včera prověřovala chemická laboratoř, nebezpečnou zvýšenou koncentraci škodlivin nenaměřila. Hasiče v noci ve zlínském továrním areálu lokalizovali požár, na třetí stupeň snížili požární poplach. Mezitím probíhá sčítání škod. O zboží v řádu 100 milionů přišly firmy Vasky a Alpinpro. Příčina požáru zatím není jasná. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
7: Ovocnáři přijdou o majland. Úroda kvůli silným mrazům letos meziročně klesne o polovinu na zhruba 68 tisíc tun. Podle Ovocnářské unie to znamená ztrátu na tržbách asi miliardu korun. Z dlouhodobého pohledu by mělo jít o druhou nejnižší sklizeň za posledních 100 let. Šéf Ovocnářské unie Martin Ludvík říká, že počasí nejvíc dopadlo na úrodu jablek.
9: Které ty mrazy skutečně postihly velmi citelně a naprostá většina těch škod právě jde za zničenou úrodou jablek. Trošku pozitivnější čísla za republiku ten odhad ukazuje například u švestek, u rybízu nebo třeba i u višní.
7: Ovocnáři věří ve finanční kompenzace od Evropské unie nebo státu, podobně jako před 2 lety, kdy úroda těsně přesáhla 48 tisíc tun. Běžná roční sklizeň v Česku zhruba trojnásobná. V pražských ubytovnách a hotelech vystrkuje růžky legionela. Pražští hygienici loni udělali 43 neohlášených kontrol, které se na tuto bakterii v ubytovacích zařízeních v teplé vodě zaměřily. Nevyhovujících bylo 25 vzorků. Mluvčí pražské hygienické stanice to řekla agentuře ČTK. Legionelózou se v minulém roce nakazilo v hlavním městě podle dat státního zdravotního ústavu 57 lidí, letos do června 28. Hygienici doporučují po návratu z dovolené teplou vodu nejprve odpustit. Pokud voda totiž stojí a neprotéká, má legionela ideální podmínky pro množení. Totéž platí i po odstávce teplé vody. Podvodníci obrali manžele z Rychnovska o skoro 8 milionů korun. Slibovali jim výhodné investice do ropy nebo zlata. Skoro 5 milionů z celkové částky předali poškození různým kurýrům osobně v hotovosti. Mezi podvody tohoto typu jde výší škody letos v Královéhradeckém kraji o největší podvod, který policie vyšetřuje. Policejní mluvčí agentuře ČTK sdělila, že pátrání po pachatelích pokračuje. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až 8 let vězení. Policie v souvislosti s případem znovu upozornila, aby lidé byli při nakládání s penězi na internetu maximálně obezřetní a nevěřili slibům rychlého zisku bez rizika.
0: Já vám musím něco říct, milí posluchači. Lenka se nám vdala, ale ve zprávách se chce stále hlásit jako svobodová. Nicméně, Leničko, aspoň pro mě, prosím tě, jednou. Jak se teď jmenuješ?
7: Lenka Weissocher Svobodová.
0: Gratulujeme, máme tě moc rádi. Měj se hezky, ahoj.
7: Děkuju, ahoj.
0: České prázdniny Rádia Impuls, pokračujeme dál. Náš reporter Tomáš Kabát objíždí sever Moravy a je vlastně takovým ochutnavačem lokálních dobrot a specialit. Dnes okusí paštiky a marmelády. Spojíme se za chvilku, teď je tady Divokej Bill.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, všechny kočky jako coury. Za volantem voláme do akce, ozvěte se z pátečního provozu, třeba zde jedničky, kde jsou kolony kamionů, podobně jako na plzeňské D5. Podíváme se tam, abychom upřesnili detaily. Za malou chvíli vysíláme dopravu 007 a zpívat bude Ilona Čáková, Impuls.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
9: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
10: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
9: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
11: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
12: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti. Po veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
9: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
12: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
9: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
13: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na D1 ve směru od Prahy na Brno, se popojíždí v přerušované koloně. Jsou tady kamiony mezi 162. a 196. kilometrem. Dál ve směru od Brna na Vyškov vázne doprava mezi 199. a 210. Ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 119. vytvořila přibližně 6-kilometrová kolona. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru, ta kolona pak dál pokračuje na Pražský okruh. A teď pozor, máme aktuální hlášení právě z plzeňské dálnice.
14: D5 z Plzně na Prahu, těsně před sezdem na Rudnou, jak se zbíhají ty tři pruhy, ale těžká nehoda.
0: Aj, tak děkujeme moc. Přerušovaná kolona je také na D8 ve směru na Prahu, vjedete do ní u Klíčan. A ještě Tigr, náš dopravní zpravodaj, s touto přezdívkou se hlásí.
15: Náchod, směr Hronov, ulice Kladská, je tam rozstřelený auto, ale jeden pruh je průjezdný, je to řízeno městskou policií a státní tam je taky už, tak jenom opatrně.
0: A dejte pozor, 605 222 007, telefonní číslo, na které se můžete ohlásit, budeme rádi. A nebo se připojte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Za chvilku to potáhne kapela Jelen, ráno byl hostem Impulzových Michal Hruza a přišel do studia nejenom na kus řeči, ale taky na kus živé muziky. Pojďme si kousek připomenout.
1: Polární zář, krásem všední.
2: A s námi ve vysílání taky pan umělec, hudebník a skvělý muzikant Michal Hruza. A slíbili jsme vám, že můžete klidně zajít na Benátskou s Impulzem a že vám dáme celofestivalové lupeny za dotaz.
3: Dobré ráno, já bych se chtěla zeptat vašeho hosta Michala, jak vypadá jeho volný den.
4: A já ten volný čas trávím, že mám chatu u Berouna. Já třeba jezdím do svatý Viana pod Skalou, tam totiž teče ten pramen. To naplním do kanistru, nám to na motorku do kufru a jedu s tím k sobě do lesa, kde jsem udělal jezírku a mají z toho piju srnky.
5: Ten sa Michala opýtať, kedy plánuje koncertovať alebo zastaviť sa v Bratislave.
4: Blava je veľmi zaujímavé mesto však, a takže pojdeme autom a navštívime, ja som chtěl navštívit Trebišov, ale to by ste se ptal asi, pane Maroši, na koncert, no to ešte neviem.
6: No a co ti čeká teďka?
4: Teď vlastne už to je za kolik, za 5 dní, největší koncert v Praze, v Rígrových sadech.
6: Můžem si ho nechat na pořád.
2: Jo, Michale, moc krát děkujeme, že jsi přišel.
0: No, takže takhle Michal Hruza, co Vlastík?
7: Vtip Vlastikorce.
8: Výběrové řízení. Dobrý den, posaďte se, umíte anglicky? No, já si myslím, že mluvím anglicky. Dobře, tak mi přeložte onion rings. Cibule zvoní? OK, my se vám ozvem.
9: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
10: Vajana, pověz mi o sobě.
9: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
11: Oceán si nás nevybral jen tak.
9: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
12: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
13: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
12: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
14: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
15: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
16: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
18: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
19: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.
20: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
21: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
20: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
22: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
23: Výzkum právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku bude zpívat z krabičky z naší hudební klenotnice Petr Novák.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: S prázdninovým vysíláním Impulsu se teď podíváme do rodinné konzervárny Via Delicia. Náš reporter Tomáš Kabát před hodinou přinesl příběh zakladatele, kterému po návratu z Francie chyběly na českém trhu kvalitní zavařeniny. No a tak si je před 15 lety začal vyrábět. Jak konkrétně výroba vypadá, to se teď od Tomáše dozvíme.
2: Halo. Hezké odpoledne, Honzo. Já jsem dostal návleky, plášť a taky čepici na hlavu, protože jsme vstoupili společně s Olinem bez chlebem do plnírny. Tak co se tady děje kolem nás?
3: Tady se pohybují skleničky po stole, které se plní pomocí dávkovačky na přesnou hmotnost játrovou paštikou. Na tu játrovou paštiku se položí celý tvarůžek, pak se to zavře víčkem, zavíčkuje, zajistí a strkáme to potom do sterilizátoru, ve kterém dojde k té konzervaci teplem. Jo? A během té teploty ten tvarůžek zagratinuje do té paštiky.
2: Ta paštika se tedy vyrábí také tady a ten proces už máme za sebou?
3: Přesně tak. Ta vzniká tak, že se upeče maso se zeleninou a s kořením. To se potom umele, dochutí, promíchá a je to připravené na plnění. A my jsme teďka v té plnírně, kde vlastně ta hmota padá do skleniček.
2: Skleničky

0: nějaké speciální, nebo si je necháváte vyrábět?
1: Jsou to skleničky patentní, které mají i skleněné víčko a plochou gumičku, jak to dříve bývávalo za času našich babiček a prababiček. To jídlo v tom vlastně vydrží několik let. Pozná se i, když by třeba to jídlo bylo zkažené, že to víčko pustí. Není na závit, je jenom položené a tím pod tlakem, který vzniká během sterilizace, tak to víčko drží.
0: My sledujeme plnění těch paštik. Vy tady to ale vyrábíte daleko více. Čili jak je rozdělená ta výroba?
1: Spíše časově. Všechno se to vyrábí tady v těch prostorách, takže my buď to začínáme ráno tím, že vyrábíme nějakou marmeládu, nějaký džem, potom přecházíme třeba na nějakou zeleninu a potom na paštiky. A nebo to uděláme obráceně. Ale vždycky za každým tady tím procesem musí projít ten prostor sanitací, aby byl hygienicky zmáknutý.
0: Zakladatel rodinné manufaktury Via Delicia Olin bez chleba. Děkuju za rozhovor, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A ze Zábřehu se loučí Tomáš Kabát.
2: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Čistá krása. Česká klasika, jsem Plusovic krabičky. Za chvilku bude zpívat Michal David, ale ještě předtím se podíváme na silnice. Uzavřená je po nehodě D5 teď na 7. kilometru ve směru na Prahu. Podrobnosti za minutu v dopravě 007.
1: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
2: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
1: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek se připojuje z Global Assistance za profíky. Ahoj.
3: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Uzavřená je D5 na 6,5 km ve směru do Prahy po nehodě dvou vozidel. Kolona má přes 2 km a poslední volný sjezd je na exitu 10 u Loděnice. Pomalu to jede na ústecké D8 před Prahu od Klíčanaš ke sjezdu do Kbelské. Práce silničářů komplikují provoz na D1 na 119. km u Velkého Beranova ve směru do Prahy. Kolona měří přes 6 km. Před Brnem směrem z Prahy je přerušovaná kolona mezi Velkou Výteší a 196. kilometrem a dále z Prahy do Brna na 55. kilometru bourali 3 osobáky. Kolona měří přes 2 kilometry. Z Global Assistance, Marek.
0: A tak odpoledne na silnicích s nabito, tak dávejte pozor. A sem tam se připojte do vysílání, to bude fajn. Žlutá rádiová aplikace funguje, nebo se můžete dovolat na 605 222 007. Tak šťastnou cestu a s rozvahou. Rádio Impuls.

0: na Rádio Impuls, dobré odpoledne. Počasíčko. Zítra má být jasno až polojasno, teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia. Takový bude zítřek, za chvilku si dáme nové zprávy s Lenkou.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Máte chuť.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Požárům se šíří Českem. Český vrtulník letí na pomoc Francii. Tenisový svět ohromily české hráčky. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Meteorologové rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Původně ústav vyhlásil v úterý výstrahu před požáry pro většinu území Jihomoravského kraje. Teď už ale platí pro celý Jihomoravský kraj, východní okraj Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje, a to do odvolání. Česko posílá do Francie vrtulník. Má pomoci hasit rozsáhlé lesní požáry na jihu země. Vrtulník Black Hawk soukromého provozovatele unese velkokapacitní bambivak o objemu skoro 3,5 tisíce litrů. Dopoledne odstartoval z letiště Přerov. Do Francie by měl dorazit ve večerních hodinách. Hasiči to uvedli na síti X. Francii sužuje další vlna veder, už třetí za méně než 2 měsíce. Podle agentury AFP stoupá počet lesních požárů a vysoké teploty by měly přetrvávat až do začátku příštího týdne. Na Tachovsku dnes došlo k úmrtí v jedné z firem. Zemřela žena, kterou srazil vysokozdvižný vozík. Policie se případem zabývá. Její mluvčí to řekla agentuře ČTK. Dechová zkouška na alkohol byla u 60-letého řidiče vozíku negativní. Přesnou příčinu ženiny smrti určí soudní pitva. Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze 4 sezon českou vítězku. Na Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají finále některého z Grand Slamu vůbec poprvé v historii. Na úspěchy tuzemského ženského tenisu padají ve Wimbledonu často otázky. Odpověď hledala Karolína Muchová.
7: We have great history of Czech tennis.
8: Máme skvělou historii našeho tenisu. Už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
5: Finále ženského Wimbledonu začíná zítra v All England Clubu v 17 hodin. Historický zápas budeme v našem vysílání podrobně sledovat. A teď jedna čerstvá aktualita. Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let vězení. Víc k tématu řekneme ve zprávách za hodinu. Vysílání Rádia Impuls patřilo Michalu Hrůzovi. Populární interpret dorazil dnes ráno k Impulzovým. Hrůza bude mezi vystupujícími na blížící se Benátské s Impulzem, kde má se svou kapelou Hrůzy koncert v sobotu 25. července odpoledne. Posluchačům už teď nabídl ochutnávku ve studiu. Živě zahrál svůj hit Polárka.

0: Fotky, videa a rozhovor s Michalem Hrůzou u Impulzových najdete na Instagramu, Facebooku a YouTube Rádia Impuls. Uzavřená zůstává po nehodě dvou kamionů s dodávkou D5 na 7. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu. Z dálnice sjíždějte na exitu 10 Loděnice.
1: Tak jestli tam někde stojíte, ozvěte se do vysílání na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Když se výrobce paštík jmenuje Olin bez chleba, tak to podle mě hodně vypovídá o samotném produktu. To nevymyslíte. Do jeho lahůdkářství se vrátíme s Tomášem Kabátem za půl hodinky a teď muzika, dejme si to taky bez chleba.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
1: Daniel Landa, potom Tereza Mašková. Honza Benešovský za mikrofonem, dobré odpoledne všem.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionový

0: Radio Impuls žijeme českou muzikou, taky slovenskou, za chvilku potvrdíme s Mekým Žbirkou. Telefon, pozor na něj, dnes je to samozřejmě všední věc, ale občas může skrývat nebezpečná překvapení. Třeba podvodné volání, kdy se útočník vydává za někoho známého, banku, úřad nebo dokonce vašeho kamaráda či dítě. Cílem je vylákat od vás citlivé údaje nebo peníze. Může to tak být. Jak takový podvod poznat? Dávejte si pozor na nečekané výzvy, na tlak, který vyžaduje jednat rychle nebo na zvláštní požadavky. No a jak se bránit? Odborníci říkají, že je potřeba si nechat čas, zavěsit, ověřit si číslo jiným způsobem a hlavně nikdy, nikdy neposkytovat citlivé údaje jenom proto, že volající působí důvěryhodně. Malá dávka opatrnosti dokáže ochránit vás i vaše peníze.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Pojďme na to, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě dvou kamionů s dodávkou D5 na 7. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu. Z dálnice sjíždějte na exitu 10 Loděnice. Na pražském okruhu ve směru k D1 čekejte zdržení mezi 23. a 19. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D8 vjedete do přerušované kolony u Klíčán. Kolona pak dál pokračuje Cínoveckou až po nájezd na Kbelskou. Na D1 ve směru na Brno popojíždí přerušovaná 4-kilometrová kolona před 22. kilometrem. Dál do víc než 2-kilometrové dojedete před 52. přerušovanou převážně kamionovou kolonu čekejte mezi 170. a 196. ve směru na Prahu. Se před omezením na 119. vytvořila 8-kilometrová. 6 kilometrů má teď fronta před Mikulovem na hlavním tahu od Vídně a 3 kilometry je dlouhá fronta před Litomyšlí ve směru od Vysokého Mýta. Prostě pátek jako vyšitý. Tak budeme rádi, když nám pomůžete, když se připojíte z terénu, máte dvě možnosti, jak to udělat, buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolat na 605 222 007. Přejeme vám šťastnou cestu a dobré odpoledne. Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, přišla hezká zpráva WhatsAppem, cituji, posíláme dopravní info z Berounky, stav je zatím v klidu, voda moc neteče, žádné zácpy, pohoda, sluníčko, vodníci. Tak děkujeme, i takhle může vypadat spolupráce v rámci českých prázdnin s Radiem Impuls. My se za malou chvíli znovu vrátíme s Tomášem Kabátem do paštikárny, kterou provozuje pan Bez chleba, zpívat budou Lenka, Filipová a Leny. No a teď jedna dopravní zpráva na vážnost asfaltu. Plzeňské dálnice, která je po nehodě dvou kamionů a dodávky průjezdná jedním pruhem, mluvíme o 7 kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu, do Kolony se dojíždí na kilometru 12. Tak pokud k tomu máte nějaký postřeh, sem s ním, ozvěte se přes mobilní aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
3: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
2: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
3: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česká.

0: Pražské prázdniny s rádiem Impuls.
1: Pomalu uzavíráme návštěvu severní Moravy pohledem do rodinné konzervárny. Náš reportér Tomáš Kabát je v Zábřehu a sleduje tam výrobu paštik, marmelád a dalších výrobků. Tomáši, pojďme, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, Honzo. Přímo vedle mě je Olin Bez chleba, to je zakladatel rodinné manufaktury Via Delicia. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdy se začal psát ten váš příběh?
3: Začali jsme rokem 2011, kdy jsme se začali věnovat tady té naší výrobě, to znamená zpracovávání lesních plodů, zvěřiny, planého ovoce a vyrábíme z toho takové tradiční a luxusní delikatesy.
2: Jak vás to napadlo?
3: Já jsem dlouhou dobu pobýval ve Francii, nějakých 5 let, a když jsme se vrátili s rodinou zpátky, tak mě chyběly produkty, na které bych byl pyšný a které by jsem rád konzumoval, a tak jsme se do toho pustili prostě sami.
2: Rodina šla do toho, měl někdo nějaké výhrady?
3: V podstatě ani ne, spíš mě do toho ještě nutili, protože já jsem do té doby dělal různé delikatesy na vánoční dárky a k různým příležitostem. A často jsem dostával zpětnou vazbu, proč to nevyrábíme, proč toho neděláme víc a že by ještě chtěli, a byl to jeden z těch impulzů, proč do toho jít.
2: Zakladatel rodinné konzervárny Olin Bez chleba je právě teďka u mikrofonu rádia Impuls. Vy jste vlastně kuchař, který to všechno začal dělat po domácku.
3: Ano, já jsem vývojový kuchař, věnoval jsem se dlouhá léta vývoji receptur pro průmyslové podniky, kde se vyrábí jídlo ve velkém. Takže to know-how jsem si potom přenesl i tady do těch malých podmínek.
2: Vy využíváte tedy nějaké rodinné recepty?
3: Jsou to určitě zděděné rodinné recepty, plus rád listuji starými knihami, starými kuchařkami a knížkami o zavařování, kde je spousta inspirace a z těchto zdrojů jsme čerpali.
2: Čerpal jste třeba nějakou inspiraci i v té Francii, kterou jste zmiňoval?
3: V té Francii jsme čerpali spíš ten koncept vyrábět široký sortiment pod jednou značkou, to znamená jak věci z masa, tak i věci z ovoce a ze zeleniny, abychom dokázali naplnit spižírnu jakékoliv domácnosti.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Posloucháte Rádio Impuls, pan Olin bez chleba vyrábí paštiky a marmelády v Zábřehu na Šumpersku, kde s ním vysílal náš reportér Tomáš Kabát. No a my už míříme za dalším dobrodružstvím českých prázdnin, tentokrát dopravním. Podíváme se mimo jiné do kolony na D5, za chvilkou v dopravě 007 a zpívat už se chystá Marek Ztracený.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
3: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to ruplo, i pluzovi.
3: Vidím to, po zatleskému.
2: A tak to je počkejte, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
4: Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začne Marek Vicpálek z Global Assistance.
5: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Po nehodě dvou nákladňáků s dodávkou je už D5 na 7. kilometru ve směru do Prahy průjezdná levým pruhem. Kolona tady má přes 5 kilometrů. Popojíždět budete na ústecké D8 od Klíčan až ke sjezdu na Pražskou Kvelskou. Na D1 na 55. kilometru ve směru do Brna bourala 3 osobní auta. Kolona měří přes 2 kilometry. Před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi Domašovem a 196. kilometrem. Ve směru z Brna do Prahy je omezený provoz na 119. kilometru u Velkého Beranova. Kolona tady dosahuje téměř 9 kilometrů. Na trase z Vídně do Brna je 5-kilometrová řada před hraničním přechodem u Mikulova a práce silničářů komplikují provoz na trase z Frýdku-Místku na Slovensko za Ostravicí a také u Zašové mezi Valašským Mezříčím a Rožnovem pod Radoštěm. Z Global Assistance Marek.
0: Děkuju, doplňuje Mates, náš dopravní parťák. Odkud? Halo, halo.
6: Na silnici 1/35 z Liberce do Turnova, tak před Hodkovicem a před zúžením je nejprv autobus, co je rozbitý, nezasahuje do silničních pruhů a asi o půl kilometru dál je osoba, který taky přestal sloužit a ten teda už zasahuje do jízdních pruhů, tak bacha, bude se to asi šlovat ještě víc než normálně.
7: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Zdravíme všechny dopravní rytíře. Ozvěte se do vysílání, prosím. 605 222 007 a nebo žlutá rádiová aplikace. Díky moc. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte Radio Impuls? Za minutu a půl si dáme zprávy ve dvě. A teď se můžeme rovnou podívat na počasí, které čekáme zítra. Je tady předpověď, má být jasno až polojasno, teploty 25 až 29. Na severovýchodě o něco chladněji, do 23 stupňů Celsia.
1: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Požár ve Zlíně prověřuje policie jako obecné ohrožení. Sněmovna schválila stavební novelu. Naše tenistky strhly pozornost na Česko. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Kolem rozsáhlého požáru ve Zlíně se začínají vznášet slova trestný čin. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kvůli požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu tak případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Celková škoda způsobená požárem prozatím vyčíslená není. V dnešní tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí. Budova hoří od včerejška. Hasiči požár nadále likvidují. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. A obří požár ve Zlíně pořád budí hodně emocí. Mezi aktéry zásahu i přihlížející se pár desítek metrů od epicentra plamenů a dýmu dnes vydal Jan Čada.
8: Úvodní slovo patří docela logicky muži, který byl na místě mezi prvními. Zdeněk Otrusina, hasič, velitel zásahu.
9: Zakouření toho prostoru a ta teplota v tom prostoru byly takové, že jsme museli ty hasiče z bezpečnostních důvodů stáhnout. V době, kdy už byly nasazené žebříky, zasahovala výšková technika, tak v podstatě celý ten prostor toho požárního úseku toho 9. patra byl zaplněn černým hustým kouřem, takže ta viditelnost byla nulová.
8: Radek Polášek sledoval dění dnes ráno. Je stavař a ví své.
10: Teplota byla určitě přes 1000 stupňů.
8: Ještě dnes byl na požářišti cítit štiplavý kouř. Přihlížející mladí pánové hovoří o zážitku na celý život.
10: No jako když jsem viděl ten kouř, tak jsem si říkal, co se vlastně stalo, ale jako bylo to strašné. Jsem si říkal, že to bude jenom něco malého tady ve Zlíně, ale tohle jsem teda nečekal.
8: Na místě budou hasiči celý víkend, škody budou obrovské. 34. budova, jedna z dominant města Zlína, půjde k zemi. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
6: Stavební revoluce je o krok blíž. Sněmovna dnes přijala sledovanou novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Loni v prosinci novelu předložili představitelé vládní koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze současných úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jediným razítkem. Teď musí předlohu posoudit Senát. Tenisový svět se klaní Češkám. Karolína Muchová a Linda Nosková se spolu utkají ve finále nejslavnějšího Grand Slamu. Jejich semifinálové výhry sledoval přímo na centrálním kurtu ve Wimbledonu Stanislav Kučera ze zpravodajského serveru iDnes.cz.
11: Obrovské vedro a dusno i VIP hosté v královské loži se obývali vějíři. Diváci napjatě sledovali každý míč, dokonce zapomněli i na šampaňské, které jinak s oblibou při zápasech otevírají. Tak to včera vypadalo na Wimbledonském centru kurtu. Karolína Muchová a Linda Nosková se tam postarali o unikátní počin, díky nim bude mít nejslavnější turnaj na světě ve finále české derby. Hrát se bude už zítra od 5 odpoledne českého času, už teď je ale jisté, že Wimbledon bude mít po třetí za poslední 4 roky českou šampionku. Přímo z Wimbledonu pro Radio Impuls, Stanislav Kučera, iDnes.cz.
12: Je to tak, absolutní sportovní senzace, 2 Češky ve finále Wimbledonu. postavíme na tom komplet zítřejší vysílání. Co vy hrajete tenis, co je na něm nejtěžší, nejkrásnější, budeme se ptát, tak se ozvěte do vysílání klidně už teď.
7: Radio Impuls. Radost ze života.
12: Muzika pátečního odpoledne, Kristýna, potom Mr. President. Honza Benešovský za mikrofonem, hezký den.

0: všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte Rádio Impuls na výjezdu z Prahy po D1. Bouchla kamionu pneumatika. Víme první od našeho parťáka, který se z detaily připojí za 3 minuty do dopravy 007, tak to je první věc. A přidám ještě zprávu o muzice, která nás čeká. Zahraje skupina Oceán.
1: Máte chuť na ledový?

0: Nový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
7: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četla. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
4: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
7: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls.
8: Rádio Impuls, doprava 007.
9: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jedním pruhem se projíždí po hromadné nehodě na D5C na 7. kilometru. Ve směru od Rozvadova na Prahu čekejte zdržení v 6-kilometrové koloně. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zbrzdíte mezi 23. a 19. Na D1 ve směru na Brno popojíždí přerušovaná 5-kilometrová kolona před 22. Přerušovanou kolonu převážně kamionů čekejte mezi 170. a 196. Ve směru na Prahu se před omezením na 119. vytvořila 9-kilometrová kolona. Teď postřeh z terénu, halo, halo.
10: 8 kilometr ven z Prahy, kamionu tam bouchla guma, její zbytky jsou rozházený po pruzích, takže to proces pomaluje a projíždí se tam opatrně a pomalu.
9: Bezpečná situace na D1. 5 kilometrů má teď kolona před Mikulovem na hlavním tahu od Vídně a zdržení vidíme také na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Další informace můžete kdykoliv přidat. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Za chvilku nás čeká píseň kovbojská, to znamená Michal Hrůza s Lenkou Dusilovou. A my jsme měli ráno ve studiu polovinu této dvojice. Michal Hrůza povídal i živě hrál.
1: Polární zář.
2: S námi ve vysílání taky pan umělec, hudebník a skvělý muzikant Michal Hrůza. Slíbili jsme vám, že můžete klidně zajít na Benátskou s Impulzem a že vám dáme celofestivalové lpeny za dotaz.
3: Dobré ráno, já bych se chtěla zeptat vašeho hosta Michala, jak vypadá jeho volný den.
4: A já ten volný čas trávím, že mám chatu u Berouna. Já třeba jezdím do svatý Jana pod Skalou, tam totiž teče ten pramen. To naplním do kanistru, nám to na motorku do kufru a jedu s tím k sobě do lesa, kde jsem udělal jezírku a moje z toho piju srnky.
5: Chala opýtať, kedy plánuje koncertovať alebo zastaviť sa v Bratislave.
4: Blava je veľmi zaujímavé mesto však, a takže pôjdeme autom a navštívime. Ja som chtěl navštíviť Trebišov, ale to by ste se ptal asi, pane Maroši, na koncert, no to ešte neviem.
6: No a co ti čeká teďka?
4: Teď vlastne už to je za kolik, za 5 dní, největší koncert v Praze, v Rígrových sadech.
6: Můžeme si ho nechat na pořád.
2: Jo, Michale, moc krát děkujeme, že jsi přišel.
0: Michal Hrůza živě ve studiu Rádia Impuls. Máme fotky, máme videa. Podívejte se na Instagram Impulzu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vědk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
14: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: takovém výzkumu píše aktuální vydání týdeníku Téma. Problematika zaujala naši reportérku Martinu Kroá. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, že lidé žijící v chudobě můžou dělat takzvaně horší rozhodnutí, potvrzuje třeba výzkum na farmářích v Indii. Ti jsou velmi závislí na sezónách a výzkumníci je v různých momentech testovali v kognitivních schopnostech. Hůř dopadli farmáři, kteří test dělali před sklizní nebo v období horší ekonomické situace, než ti, kteří ho dělali třeba po sklizni nebo výplatě.
0: Proč je takové zjištění vlastně důležité?
1: Podle ekonomky Julie Chytilové, která popisuje různé výzkumy v rozhovoru pro časopis Téma, to ukazuje, že lidé žijící v chudobě můžou dělat špatná rozhodnutí, které pak chudobu posilují a v podstatě se pak dostávají do takového bludného kruhu.
0: Jaký výzkum ekonomku Chytilovou třeba překvapil?
1: Hodně ji překvapila diskriminace mladých dospělých a hlavně, že je podle ekonomky silná. Účastníci výzkumu této věkové skupině přiřazovali nejmíň peněz, nechtějí jim moc pomoct a zase jsou ochotní jim nejvíc uškodit. Výzkumníci pak sledovali, co se stane, když se pokusí mínění účastníků upravit. Jedné skupině řekli, že mladí mají nejčastěji potíže s duševním zdravím a tahle skupina pak byla ochotná mladým pomoct daleko víc. Z toho podle ekonomky Chytilové plyne, že mylná přesvědčení se dají korigovat a to pak má vliv na naše rozhodování.
0: Víc o tom, jak se lidé rozhodují nebo jak se chovají, se dočtete v aktuálním vydání magazínu Téma, které pročetla naše Martina Kroá. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: posloucháte Radio Impuls. Českou klasiku neopouštíme, za chvilku bude zpívat Dalibor Janda. Ale ještě předtím do provozu. Jedním pruhem se stále projíždí po nehodě na D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Podrobnosti připravujeme za 2 minuty, vysíláme dopravu 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začne Marek Vicpálek z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Nehoda dvou nákladňáků s dodávkou stále překáží na D5 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Kolona měří přes 6 kilometrů. Ucpaný zůstává příjezd do Prahy po Ústecké D8 od Zdíb až ke sjezdu na Kbelskou. Omezení komplikuje provoz na D1 před Jihlavou směrem do Prahy na 119. kilometru u sjezdu na Velký Beranov. Kolona měří přes 9 kilometrů. Před Brnem směrem z Prahy to jede pomalu mezi 178. a 196. kilometrem. Více než 5-kilometrová kolona je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Také 5-kilometrová je na trase z Vídně do Brna před hranicemi u Mikulova. Téměř 2-kilometrová řada je na konci D11 ve směru do Náchoda před kruhovým objezdem u Hořenic. Téměř 2-kilometrová fronta je na silnici 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi a ucpaný je i průtah Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice ve směru do Chrastavy. Z Global Assistance Marek.
1: Děkuju, budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. No a teď už skutečně kvalitní odpolední rozhlasová zábava. Renata Kuková, Petr Brožík, ahoj.
3: Ahoj, ty
4: krásné
3: jsi hodný, krásně.
4: Kvalitní rozhlasová zábava, to je
3: tak
4: no,
3: zábava,
4: titul.
3: No, začně zábavou.
1: Zábavou.
4: Tak no, my se dneska vypravíme do posledního roku federace v podstatě, protože jdeme do roku 1992, kdy se mimo jiné upeklo, že se roztrhneme se Slováky. Mm.
3: No, ale třeba ve fotbale ještě vyhrál slovenský tým, to je docela zajímavý postřeh, budeme o tom mluvit. Taky a samozřejmě po 16. budeme hrát zase o dva lístky na Benátskou s Impulzem, kam se těšíme.
1: Tak jo, jedeme dál, odpolední Impuls, ahoj.
3: Ahoj.

0: Puls v pátek odpoledne 2,5 minuty před 15. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Na některých místech jsou jako rozesetá po té republice, nebude hezký pohled. O co jde a co se bude dít, to se dozvíte ze zpráv už za chvilku. Potom bezvadná česká muzika, Miraj, když nemůžeš, tak přidej. No a před námi je opět náš oblíbený pořad, když nám bylo 18. My se dneska vydáme do roku 1992, kdy se roztrhla.
1: Teď jsem přemýšlela, co to bylo za zvuk.
0: No to bylo jako trhání, jsem myslel. Jako.
1: Jo, takhle, jasně. Tak bylo to mírumluvný, proč by jsme nemohli roztrhnout to Československo, to je fakt.
0: No a dělá se spousta dalších věcí, samozřejmě to s vámi probereme po 15. hodině, budeme rádi za vaše vzpomínky. Teď pojďme k tomu, co nás čeká o víkendu, myslím venku za počasí.
1: Bude hezky, vlastně sobota i neděle budou podobné, 25 až 29 stupňů na severovýchodě, 23, takže hodně příjemné. No a na horách kolem 17, ale ty třicítky přijdou s pondělkem.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Víkend s rádiem Impuls.
4: Absolutní sportovní senzace. Dvě Češky jsou poprvé v dějinách ve finále v Wimbledonu. Hráli jste někdy tenis? Jaký sport máte rádi nebo sami provozujete? A co říkáte na úspěch našich tenistek? Namluvte zprávu do mobilní rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
3: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, s brusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Paliva zítra můžou podražit. Hasiči zlikvidovali požár obchodního centra v Ostravě. Letadlu se na cestě z Řecka rozbilo okénko. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Víkendové cestovatele zítra čeká na benzínkách nemilé překvapení. Cenový strop na pohonné hmoty určovaný státem dá znovu prostor pro zdražení. Benzín oproti dnešku podraží mírně o 16 haléřů na 41 korun 86 haléřů za litr. Naproti tomu výrazné stoupání čeká cenu nafty. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 38 korun 79 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Ceny budou platit pro víkend i pro pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny paliv rostou už od minulého týdne. V posledních dnech začalo zdražování zrychlovat. Vláda minulý týden regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Sezóna třešní je na vrcholu. V obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochránců přírody pro Rádio Impuls řekl, že je jejich sklizeň asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
7: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete z důvodu BOZRP chtít, aby lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by se to správně mělo, že jste třeba sploši na podobných věcí. Což se vám nevyplatí.
6: Za kilo třešní můžeme dát v obchodech i necelých 200 korun. Třešňová sezóna trvá každý rok od konce května až do poloviny července. Šance na sklizeň plodů je teď především ve vyšších nadmořských výškách. Hasiči si po 15 hodinách mohou trochu oddechnout. Požár obchodního centra v ostravské městské části Bělský les, který vypukl ve čtvrtek večer, hasiči po zhruba 15 hodinách zcela zlikvidovali. Zasahovalo u něj 11 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Událost si vyžádala vyhlášení druhého ze 4 stupňů požárního poplachu. Při zásahu se lehce zranil profesionální hasič. Děsivá nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestujícího na nejbližším sedadle totiž tlak vtáhl do okénka, ve kterém mu uvízla hlava. Letadlo poté muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Podle médií převezli zraněného cestujícího do nemocnice. Zatím není jasné, jak vážná jeho zranění jsou. Michal Hrůza je vášnivý chalupář. Se svou zálibou se svěřil v našem ranním vysílání. Oblíbený zpěvák má chalupu na Berounsku. Právě tam nejraději tráví v nabité festivalové sezóně svůj volný čas. Hrůza konkrétně popsal svou oblíbenou činnost.
8: Já třeba jezdím do svatého Jana pod Skalou, tam totiž teče ten pramen.
9: Miluju.
8: To naplním do kanistru, dám to na motorku do kufru a jedu s tím k sobě do lesa, kde jsem udělal jezírku a moje z toho pijou srnky. A já tam sedím a oni tam fakt chodí.
6: Mimo to Michal Hrůza s kapelou Hrůzy pilně koncertuje. V červenci ho čeká například vystoupení na Benátské s Impulzem v areálu Vesec u Liberce. Festival začíná 23. července. Hrůza tam zahraje v sobotu 25. července odpoledne.
0: A 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi teď Petr Broží.
1: A Renata Kuková. Těšíme se s vámi na vzpomínání dnes na rok 1992.
0: A taky máme českou muziku. Miraj, když nemůžeš, tak přidej právě teď.
10: Radio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls, 7 minut po 15. A i dneska v tomto týdnu naposledy budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes se vracíme do roku 1992, když se budeme držet toho, že vám v tom roce bylo 18, tak letos máte 52, ale samozřejmě chceme příběhy i od všech ostatních, komu se něco vybaví z té stále čerstvé demokracie začátku divokých 90. Jak jste je vnímali, co jste prožívali a odnesli si z té doby? Pište nebo namluvejte na WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: V roce 1992 spěla ke konci federace. Václav Klaus a Vladimír Mečiar v brněnské vile Tugendhat učinili definitivní dohodu o rozdělení Československa.
3: Významná byla dohoda o našem návrhu harmonogramu průběhu dalšího postupu. To řekne pan kolega Mečiar.
4: K 1.1.1993 předpokládáme, že by vznikly Republiky Česká a Republika Slovenská jako dva štátné útvary.
2: No, slyšeli jste ten pískot. Ne každému se to možná líbilo. Tohle všechno se dělo poté, kdy v Česku vyhrála na plné čáře ODS a na Slovensku HZDS.
0: V roce 1992 otevřeli v Paříži Disneyland.
2: Tak tam jsem nikdy nebyla. Pojďme ke sportu, protože v tom roce 1992 titul fotbalového mistra liga získal Eška Slovan Bratislava, jasně ještě společná liga, druhá byla Sparta, třetí Olomouc a až čtvrtá Slávia.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Rok 1992 přinesl i bezva muziku a hodně i české muziky, třeba od skvělé kapely Tichá dohoda. Na diskotékách jsme potom tančili taky na pecku doktora Albana, afrického zubaře, černočerného původně.
2: Kdo by to neznal? It's my life.
0: No jo. No ale teď tady mám věc.
2: No jo, jo jo, jo jo, jo jo, jo jo band.
0: Jo jo, jo jo band, Ribbit Weed. Nejlepší

0: spousta míst, pořád nevíme, odkud jsou nejlepší holky teda.
1: Tak z okolí Holostřev.
0: Z okolí Holostřev asi no. Jo, teda budeme věřit Jojo Bandu. Skvělé, to je muzika z roku 1992. Co vy a ten rok? Přidejte vaše vzpomínky. Buď napište na náš WhatsApp, nebo přidržte ten mikrofonek a vaši vzpomínku na 92. poslední federativní ze Slováky. Přidejte, za chvíli se k tomu vrátíme. No ještě jedna celá pecka vlastně z toho roku 1992, protože přišla tedy Kim Wilde s písní Love is Holy. Láska je svatá. A to je pravda. Je to tak?
1: No tak ježišmarja, prostě láska je láska, to je zase jiná písnička, no, dáme
0: Lenka,
1: si Kim Wilde.
0: Stále tady Lenka Svobodová. Lenko, je láska svatá?
2: No rozhodně.
1: No tak to se jí to mluví, když je tady čerstvě vdaná, tak to no, musí být svatá.
0: Paní, vlastně paní Svobodová.
1: Paní Svobodová, paní Svobodová, jasně.
0: Tak i pro paní Svobodovou tady Kim Wilde, Love is Holy.
3: Love is holy, don't forget it.

0: odpolední impuls. Za chvíli třeba Luis Capaldi nebo Karel Gott, léto jak má být, když máme před krásným letním víkendem. Počkejte pár chvil na tu bezva muziku. Sledujeme silnice, uzavřená je po nehodě motorkáře D35 a problémy jsou i na D1. Doprava 007 za necelé 3 minuty.
1: Máte chuť

0: července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jak je to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
8: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřená je po nehodě motorkáře D35 na 288 km ve směru od Olomouce na Ostravu. Z dálnice sjíždějte na Kocourovec. Na D1 ve směru na Brno popojíždí přerušovaná 5-kilometrová kolona před 22. kilometrem. Přerušovanou kolonu převážně kamionů potom čekejte mezi kilometry 178 a 196. A ve směru na Prahu se před omezením na 119. kilometru vytvořila 9-kilometrová šňůra. 6 kilometrů má aktuálně kolona před Mikulovem na hlavním tahu od Vídně. Dále na silnici 43 čekejte zdržení mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Pojďme k hlavnímu městu. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zbrzdíte mezi kilometry 23 a 19. A ucpaný zůstává příjezd do Prahy po ústecké D8 od Zdib až ke sjezdu na Kpelskou. Nakonec dobrá zpráva. Na D5 na 7. kilometru směrem na Prahu se podařilo hromadnou nehodu odstranit a dlouhá kolona se tam bude pozvolna rozjíždět. Tak aspoň něco. Další informace můžete spoza svého volantu přidat vy. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Odpolední impuls a i dneska s vámi vzpomínáme, tentokrát na rok 1992.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Je nám to jedno, klidně pište, ať už vám bylo více nebo méně, co si pamatujete z roku 1992. Už tady máme nějaké vaše ohlasy. František píše, já si v roce 1992 užíval těsně nadpubertální telecí léta. Chodil jsem do práce zároveň i do školy a mé současné lásce, přítelkyni, byl tehdy jeden rok. Dneska si bez ní život nedokážu představit, je to miláček a nenechá mě zestárnout.
2: No to je hezký, to je snad krása. I dojemný. Ozvala se taky Helena, to mi bylo v roce 1992 20 a já se už rozvedla, ale stihla i vdát a to nejhezčí a nejlepší v mém životě bylo, že v roce 92 se mi narodil syn Václav.
0: Václavovi přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Viktor Kožený tehdy dával 10 000 za kuponovou knížku, tak jsem to prodala, výdělek skoro 9 000. Jestli bych něco vykšeftovala na akcích, kdyby si ji nechala, to nevím, jsem na to takové kopyto. Kristýna z Ostravy píše.
2: No to byla velká vlastně věc.
0: Jo, kuponovka,
2: jistě. No ale samozřejmě se chodilo i do kina. V roce 1992 do kin přišel Kamarád do deště 2, příběh z Brooklynu. V akci opět, jak jinak, Lukáš Vaculík, Sagvan Tofy a taky skvělý Karel Augusta.
3: Co chystáte na mě, pane Karle? Taky znásilnění.
4: Jak to myslíš?
3: Michal už sedí. Teď jsem přece na řadě já.
4: Ale to je blbost za znásilnění. To mě ale mrzí.
3: Víš co? Ty ho tam teď dostaneš, rozumíš?
4: Ta Feťanda to zahrála dobře, viď? To víš, že jsem Michala dostal za katr já. A tebe dostanu taky. Ty si myslíš, že se vám to odpustilo, ty hajzle?
5: Člověče, vy jste ožralej.
4: Nechceš napít?
5: Jak jste se sem dostal? Tady nejste v žádném chlívku.
4: Kde se tady bere hrko?
6: Uvnitř, babiče.
5: Vše doklady.
6: Co?
5: Občanský průkaz, rozumíte? To snad není pravda, člověče.
0: Kamaráda do deště 2, miluju prostě, to bylo fantastický a dá se na to koukat do dneška.
2: Přesně tak.
0: Tak, co vy a poslední rok Československa, začátek divokých devadesátek a ta doba kolem. Vaše příběhy bereme na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, anebo přidržte ten mikrofonek a příběh nám namluvte.
1: Žijeme muzikou i v létě.

0: další letní víkend před námi, tohle páteční odpolední impuls Petra a Renata. Za chvilku s vámi dokončíme vzpomínání na rok 1992. Dáme i další vezva muziku, bude ABBA nebo Eláni. Znova sama dotkni, něco nevidět, je to tady.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajano, pověz mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
17: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: dopolední impuls. Teď dokončíme vaše příběhy a vzpomínky na rok 1992. Zakončíme to i skvělou českou peckou z toho roku. Už teď odsuňte stoly, vystupte z auta, ať můžete tančit, bude to stát za to.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme vás vzali do roku 1992, ozvala se Lenka, v tom roce jsem byla čerstvě plnoletá, v květnu jsem maturovala, dělala autoškolu a pak nastupovala do první práce. Takový ostrý střet s dospělým životem, ale byly to super časy.
0: No, mnozí jsme zažili ten ostrý střet s dospělým životem. Líba z Berou napíše, jeli jsme v tom roce na jaře s mamkou do Mekáče, který otevřeli jako první ve Vodičkově ulici v Praze. Pro mě do té doby nevídaná věc. Pak jsem ve škole vyprávěla, jaké to bylo jíst hambáč a všichni to hltali, jako bych skutečně objevila Ameriku.
2: No tak ono to byla taková Amerika vlastně.
0: To vlastně byla Amerika.
2: V tu chvíli, ano, to tak. Další příběh napsal Lukáš z Plzně. My si tehdy s manželkou otevřeli sekáč, second den s oblečením, normálně v paneláku v Plzni z bývalé kolárny. Asi 5 let nás to živilo, ale pak už sem postupně přišly ty velké firmy s oblečením a my ani se sekáčem nemohli konkurovat. Žena teď u jedné z těch firm dělá vedoucí provozovny a já se věnuju svému původnímu povolání, projektování.
0: No tak skvělé, Lukáši. Slibovali jsme zakončení vzpomínání na rok 1992 úžasnou peckou. A to je píseň, která ten rok 92, v podstatě začátek těch 90, úplně vystihuje. Je to totiž Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký.
2: No je. Tak typická.
0: No jasně, jeden čo vstává, tady jdeme tančit.
2: Ty jo, hezky.
1: Když nám bylo 18, na rádi.

0: Dopolední impuls, další česká muzika za chvíli. Anna K., Nelítám nízko. My půjdeme přímo na to nejnižší bod, na vozovky, na silnice. Práce silničářů brzdí provoz na D1. Po nehodě motorkáře je už průjezdný levý pruh na D35. Doprava 007 je tady už za nějaké 2 minuty, tak chvilku vydržte. A vydržte taky do příští hodiny při poslechu impulzu, protože budeme mít lístky na úžasný festiák, kde vystoupí No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další, Benátská s impulzem.
1: Přesně tak, 13 dnů už jenom zbývá do Benátské, dneska je 10. a ta začíná 23.
0: To je pravda, jasně, od 23. do 26. července. Další 2 vstupenky v příští hodině tady na impulzu.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3:45 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů brzdí provoz na D1 na 119. kilometru před Jihlavou u sjezdu na Velký Baranov. Kolona měří přes 9 kilometrů. Před Brnem směrem z Prahy to jede pomalu, potom ještě mezi 180. a 196. kilometrem. Po nehodě motorkáře je průjezdní už levý pruh na D35 na 288. kilometru ve směru z Olomouce do Ostravy. Přesto ale počítejte stále ještě se 4-kilometrovou kolonou. Na trase z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radoštěm se zdržíte v koloně před omezením u Zašové. Dále na silnici 35 z Liberce do Turnova si postojíte v obou směrech před Hodkovicemi nad Mohelkou. Dále na průtahu Libercem vázne provoz z obou stran před sjezdem na Staré Pavlovice. Profíci z Global Assistance hlásí kolonu na příjezdu do Prahy po D5, do které se vyjíždí na 5. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A hodně plná je taky ústecká D8 před Prahou od Zdib až ke sjezdu do Kbelské. Cokoliv dalšího přidejte z pátečního provozu i vy, buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: dvě minuty před 16. hodinou. Zprávy před námi připravila Lenka Svobodová. Máme nový památný strom. Jaký to je, kde roste, dozvíte se za chvilku. Krištof, tak nějak málo tančím, to bude hned po zprávách. A z toho počasí nám bude do tance zítra?
1: Rozhodně můžeme tančit, bude krásně, 25 až 29 stupňů, na severovýchodě 23, na horách kolem 17.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Včerejší zaznamenané otřesy země překvapily. Česko vyhlíží historickou tenisovou událost. Do Karlových Varů dorazila americká hvězda. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: A začínáme horkou aktualitou. Odborná komise se vyjádřila ke kauze defibrilátorů. Má za to, že fakultní nemocnice Olomouc některým pacientům defibrilátory implantovala bez toho, že by splňovali všechna kritéria. Případem se zabývá policie. Se včerejším zemětřesením bylo všechno jinak. Otřes země v Česku zaznamenali včera večer seismické stanice v tuzemsku i v Evropě. Ukázalo se ale, že ho nezpůsobilo zemětřesení, ale běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Uvedl to dnes v tiskové zprávě Geofyzikální ústav Akademie věd. Původní zprávy ze zahraničí přitom hovořily o silném zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku. Informace vycházely z údajů německého seismologického centra. Nejnovějším památným stromem Česka je chráněná lípa. Roste u Chudenice na Klatovsku, stejně jako o jiné památné stromy a aleje na Plzeňsku oni pečují silničáři. Je vysoká 27 metrů s víc než 5metrovým obvodem kmene.
9: Lípa srčitá u křížku ve Slatině u Chudenic, která roste u silnice druhé třídy mezi Slatinou a Lužicemi, je chráněná od konce června. Kmen má obvod 550 cm a je výraznou dominantou v krajině. Její zdravotní stav je zhoršený. Silničáři zajistí odborné ošetření. Správa a údržba silnic vlastní ještě 3 památné stromy. Lípu u Boučků na jihu Plzeňska, na Klatovsku pak jasan u kostela v Hojsově stráži a lípu ve Vatitické aleji. Spravuje také 3 památné aleje. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
7: Karlových Varech září další hvězda. Do dějiště Mezinárodního filmového festivalu přijel americký herec Kevin Bacon s manželkou a dětmi. Společně dnes večer uvedou snímek rodinný film, který Bacon s manželkou režírovali a celá rodina si v něm zahrála. Podle informací agentury ČTK přijeli do Varů z návštěvy Prahy a poctivě se podepsali zhruba 50 čekajících fanoušků. S některými se i vyfotili. Účast Kevina Bacona na Karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali. K nejvýraznější Baconovým rolím patří Paduch ve vodáckém thrilleru Divoká řeka nebo jeden ze 3 členů posádky Apollo 13 ve stejnojmenném snímku s Tomem Hanksem. Český tenis připravuje místo pro další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním Grand Slamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Obě hráčky se už teď staly součástí tenisové historie. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek Grand Slamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
10: I would say then we are all ano.
11: Řekl bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
7: Kromě zápisů do historie tenisu budou Muchová a Nosková bojovat o pořádný balík peněz. Vítězka si odnese přes 100 milionů korun, poražená dostane zhruba polovinu. České wimbledonské derby začíná zítra v 17 hodin.
0: A 3,5 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou, další za hodinu. S vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, máme pro vás dva lístky na Benátskou s Impulzem, za chvíli o ně hrajeme.
0: Krištof, tak nějak málo tančím právě teď, hezky odpoledne s námi.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dopolední impuls, 4 minuty před 4:15. Další muzika bude za chvilku. Lucie a Černí andělé, na to určitě počkejte. Počkejte i na dopravu, která je tu za nějaké 3,5 minuty. Máme čerstvou nehodu na D1, kousek za Prahou, ve směru na Brno, takže do té odpolední špičky to bude chuťovka, a porouchané auto taky na Chomutovsku. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty.
1: Už jste připraveni zahrát si odvalístky na Benátskou s Impulzem, tak ještě chvíli vydržte, za pár minut tady bude soutěžní otázka.
0: Už to bude.
1: No ale je potřeba ještě říct, že dnes má skoro každý z nás spoustu účtů, mail, internetové bankovnictví nebo sociální sítě, a každý z nich je tak trochu jako klíč k našim osobním informacím. A jak se tedy bránit před jeho odcizením? Začněte silnými a unikátními hesly. Nikdy je nezdílejte s nikým a nastavte, pokud to jde, dvoufázové ověření. A pokud si nevíte rady o pomoc s jeho nastavováním, požádejte někoho ze svých blízkých, kterým můžete důvěřovat.
0: Dejte si pozor taky na e-maily nebo SMS zprávy, které po vás chtějí heslo nebo číslo karty, a hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. I malé kroky dokážou ochránit vaše účty a ušetřit spoustu starostí, a opravdu se vyplatí dát jim čas.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
7: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
4: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
7: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říkali si jim děti krve a mléka.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
8: Čtvrt na pět a na Impulzu servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Brno na 10. kilometru bourala dvě auta, kolona tam má 2 kilometry. Dále se zdržíte mezi Všechromy a Mirošovicemi, klasické páteční místo. Přerušovaná kolona převážně kamionů popojíždí mezi kilometry 178 a 196 a v opačném směru D1 na Prahu se před omezením na 119. kilometru vytvořila 10-kilometrová šňůra. Další přerušovanou kolonu vidíme na silnici 35 mezi Kocklířovem a Moravskou Třebovou, i tady pevné nervy. Po nehodě motorkáře je průjezdní levý pruh na D35 na 287. kilometru ve směru z Olomouce do Ostravy. Stále se tam zdržíte ve 4-kilometrové koloně. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do fronty na 5. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A ještě od vás máme hlášenou nepříjemnost, porouchané auto na Chomutovsku.
9: Silnice první třídy číslo 13 z Chomutova směrem na Prášterec a Karlovy Vary. Hned za Chomutovem v obci Zelená stojí porouchaný kamion směrem na Karlovy Vary a zasahuje do jízdního pruhu směrem právě na Karlovy Vary. Průce se tady brzdí.
8: Díky, ať to zabrzdíte, dávejte pozor, ať to neštrychnete ještě navíc. Cokoliv přidejte z provozu i vy, budeme rádi a další kolegyně a kolegové za volantem taky. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už všichni máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulsu.

0: Tohle páteční odpolední impuls, 2 minuty před 4:30, za chvilku zase česká muzika, budou Jelení, ještě jednu noc, tak ještě jednu noc a bude, co?
1: Sobota.
0: Přesně. Tak, ale to jsme poskočili trošku dopředu. Teď pojďme k tomu aktuálnímu, co pro vás máme, a je to moc krásná věc. My až do příštího týdne hrajeme obstupenky na Benátskou s Impulzem, kde vystoupí třeba No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další. A taky dneska 2 vstupenky na celý festival Benátské s Impulzem od 23. do 26. července máme připravené. Tak pojďme hrát.
1: I dnes v soutěžní otázce budeme hledat některého z účinkujících, který na Benátské vystoupí, taky prozradím, že je to někdo, koho rádi hrajeme i na Impulzu, a můžu vlastně prozradit, že je to kapela. Tak schválně, jestli poznáte podle následujících indicí.
0: Ta první zní: v názvu má barvu a nejsou to Black Sabbath.
1: V názvu má taky zvíře a není to kočka.
0: A frontman kapely v 80. letech daboval erotické filmy.
1: Prosím tě. No tak hele, takhle. Já už tady vidím ty okýnka z WhatsAppu a už mi tam začínají naskakovat dokonce správné odpovědi. Nicméně musím jenom zopakovat. Jestli už víte, na koho se ptáme, tak nám to napište na náš WhatsApp 605 222 007. Pište i svoje jméno a příjmení, taky odkud jste. Napište město, obec, vesnice, zkrátka odkud pocházíte, odkud nám píšete, a vyhraje 30. správně odpovídající. Za chvíli voláme.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Radio Impuls v pátek odpoledne. Za chvilku zase čas pro Impulzovic krabičku. Anka Zagorová, rybičko zlatá, přeju si. Bude to co nevidět, poslouchejte dál. No a taky dneska máme dvě vstupenky na celý festival Benátské s Impulzem od 23. do 26. července.

0: na WhatsAppu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Jana Rašková z Mladé Boleslavy. Tak Jani, kdo to teda bude na té Benátské?
1: Žlutý pes.
0: Jasně, přesně tak.
2: Která, Ondřej no. Hejma a kapela Žlutý pes. Odhalila jste správně.
0: Která ta indicie pro vás byla taková nejvíc směrodatná?
2: Erotické filmy určitě.
1: To ne, asi spíš to zvíře. Tak nějak...
0: Jasně, kolik... Takhle, někdo typoval třeba i kapelu Škvor? Zajímavý.
2: To vlastně jo. V podstatě jo.
0: To bylo správně.
1: To tam zase nemá žádnou barvu. Takže
0: přesně tak, šla jste na to úplně parádně. Takže gratulujeme a uvidíme se na Benátské 23.
1: No určitě, moc se těším.
2: Skvělý, kdo s vámi, protože máte dvě vstupenky?
1: Jo, tak to ještě nevím, to ještě si budu muset rozmyslet, koho vezmu.
2: No jasně, teď podle zásluh, prostě buď kolegové v práci, kolegyně nebo kamarádky, ať se snaží, jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Bezvadný, Jani, užijte si to, budeme se těšit na viděnou, mějte se dobře a pěkný víkend.
0: Naslyšenou.
1: Taky,
2: naslyšenou. Taky papa a o vstupenky na Benátskou budeme hrát zase celý příští týden v tomhle čase ve vysílání Rádia Impuls.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: dnešní odpolední impuls a další česká muzika. Za chvíli Petr Kotval, to jeho Gejzír. Máme tanč Gejzír, je a on.
1: Ty máš dneska nějakou taneční náladu, no, ty chceš zase tančit, no, já úplně koukám.
0: Já tančit do toho víkendu.
1: Jo, takhle, tak to jo.
0: No, do tance to úplně na silnicích, protože máme nehodu 3 osobních aut na D1, dále kolony na Svitavsko a bouralo se taky v Praze na jižní spojce. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. Až překonáme ten víkend, nebo překonáme to,
1: až se užijeme.
0: Špatně, ale tak se vrátíme mnozí do práce a my tady máme pro vás takový návod, jak do toho pracovního kolektivu a do práce po víkendu se vrátit jako hvězdy, úplně vplout jako opravdu největší králové nebo královny, a to když něco uděláte pro své milionové kolegy.
1: Jasně, protože milionoví kolegové jsou prostě ty, na které se i přes víkend těšíme, že už zase v pondělí tě uvidím, že si zase zatančíme.

0: Přesně tak. Pokud máte i vy takové milionové kolegy v práci, tak jim u nás nechte zahrát 7 pecek v kuse bez reklam. Takhle jim vždycky hraje Vlasta Korec po 9. hodině každý všední den od pondělí do pátku. A vy musíte jediné dát nám o nich vědět na našem webu impuls.cz. Je taková parádní tabulka, kam jenom napíšete komu, za co, jak jsou bezvadní a my jim budeme hrát.
1: No, pak vám zavoláme a budete fakticky za hvězdy. Takže zase v pondělí milionoví kolegové, www.impuls.cz, tam se zaregistrujte.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 5:45 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda 3 osobních aut brzdí provoz na D1 na 10. kilometru u Modletic ve směru do Brna. Pomalu to jede na příjezdu do Brna, potom z Prahy mezi kilometry 182 a 196. Práce silničářů komplikují provoz na D1 na 119. kilometru před Jihlavou směrem do Prahy u sjezdu na Velký Beranov. Kolona tady má přes 9 kilometrů. D35, 287. kilometr ve směru z Olomouce do Ostravy. Tady došetřují policisté nehodu motorkáře. Kolona má přes 3 kilometry. A kolony hlásíte taky ze Svitavska.
2: Kdo jedete od Svitav po 35. do Moravské Třebové, je tady asi 6-kilometrová kolona, končí to až skoro u Kruháče u Kostlivova.
1: No bezva teda, díky za to info. Hodně plná je trasa z Prahy do Tábora mezi Mračí a Benešovem. Přímo v Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem. Kolona se táhne od Spořilova. Popojíždí se stále na příjezdu do Prahy z D8 od Zdib až ke sjezdu na Kbelskou. Ucpaný je taky Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se proto i na D5 před Prahou od Rudné. Kolony v obou směrech hlásí profíci z Global Assistance na silnici 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou mezi Libercem a Turnovem. Pevné nervy do toho pátku, ale nebojte, víkend neuteče, je před námi. Prosluněný, pohodový. Tak ať je pohodová i vaše cesta. Ozvěte se z vašich cest buď zavoláním na 605 222 007, nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestou s Impulzem.

0: Puls v pátek 10. července, 2 minuty před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy a má takový zajímavý policejní případ. Víc tedy za chvilku. Česká muzika hned pak, Eva Farná, Měl jsi mě vůbec rád. A Lenku v sobotu co?
1: No rozhodně to bude na grilovačku, opalovačku, možná i koupačku, protože bude hezky jasno, 25 až 29 stupňů. Pravda, na severovýchodě o něco míň, tam bude 23. A pokud vyrazíte na České hory, tam bude kolem 17.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dáku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Olomoucká nemocnice porušovala pravidla pro implantace defibrilátorů. Tenisový svět ohromily české hráčky. Na Semilsku odebrali týraná zvířata. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Kauza defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc ožívá. Podle předběžného stanoviska odborné komise tam v roce 2024 některým pacientům implantovali defibrilátory bez toho, aby byla splněná všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná. Její stanovisko předalo policii a s vyšetřovateli spolupracuje. Policie implantace prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů nebo újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Policie dál pátrá po lupiči z Hradecka. Muž je podezřelý ze včerejší loupeže na poště v Kratonohách. Maskovaný muž po pracovnici pošty požadoval hotovost. Žádné peníze ale nezískal a z pošty následně odešel. Událost se podle policie obešla bez zranění. V případě dopadení a odsouzení muže hrozí až 10 let vězení. Veterináři si došlápli na chovatele na Semilsku. Kvůli týrání mu nechali zabavit 9 kusů skotu. Zvířata byla ustájená ve zcela nevhodných podmínkách, žila trvale uvázaná na řetězech, které některým z nich způsobovaly zranění, která chovatel neřešil. Zvířata jsou v náhradní péči. Chovateli hrozí za týrání a porušení veterinárních předpisů milionové pokuty. Mluvčí státní veterinární správy dnes o případu informoval agenturu ČTK. V Libereckém kraji jde o první podobný případ. V posledních letech zajišťovali veterináři náhradní péči pro desítky zvířat, která museli zabavit. Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze 4 sezon českou vítězku. Na Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají finále některého z Grand Slamů vůbec poprvé v historii. Na úspěchy tuzemského ženského tenisu padají ve Wimbledonu často otázky. Odpověď hledala Karolína Muchová.
5: Máme skvělou historii našeho tenisu. Už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
4: Finále ženského Wimbledonu začíná zítra v All England Clubu v 17 hodin. Historický zápas budeme v našem vysílání podrobně sledovat.
0: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: Rodinná konzervárna v Zábřehu jde ochotně z kůží na trh. Zakladatel manufaktury Via Delicia Olin bez chleba našemu reportérovi Tomáši Kabátovi řekl, že před veřejností nemá tajemství. Používá totiž poctivé postupy a vynechává konzervanty i chemii.
6: Mě zaujalo, že se nebojíte třeba i ten výrobní postup ukazovat veřejnosti.
7: To se nebojíme, naopak. My jsme naprosto otevření a kdokoliv se k nám může přijet podívat, protože pořádáme exkurze s komentovanými ochutnávkami. My tímhle budujeme důvěru zákazníků v naše výrobky, co se týká čistoty, co se týká hygieny a kvality používaných surovin, tak za těmi si stojíme.
6: A co tak třeba nejvíce lidi překvapí?
7: Právě tady to, že neschováváme nic za nějaké záclonky a lidem ukážeme, dokážeme, jak to vyrábíme, co do toho dáváme, jak to vzniká.
6: Olin Bezchleba, zakladatel rodinné manufaktury Via Delicia. Díky, nashledanou.
7: Nashledanou.
6: A ze Zábřehu se loučí Tomáš Kabát.
8: A teď je 4 minuty po 17. Jsou za námi zprávy Rádia Impuls. Další za hodinu s vámi i nadále Petr Broží.
9: Renata Koková a my ještě zůstaneme u Wimbledonu, mrkneme na naše holky.
8: Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád, další česká muzika pro vás právě teď, hezké odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Hodní impuls, 4 minuty před 17:45, další česká muzika bude za chvíli. Opět a Radeček, všechno je v pořádku, ne tak úplně teď zrovna na cestách, protože máme hlášenou nehodu na D1, kousek za Prahu, 10. kilometr, tak na jich silnice 1/3, tady je kolona před Benešovem, další informace a doprava 007 je tady za 4 minuty. No a pojďme si srovnat čas, teď máme 17 hodin 12 minut, to znamená zítra touhle dobou budeme fandit našim tenistkám ve finále Wimbledonu a my už víme, že letošní Wimbledon v tom ženském singlu vyhraje Češka.
1: Přesně tak, takže my už se vlastně radujeme, že Česko má výherkyni ve Wimbledonu. Je to tak. V 5 hodin zítra se do sebe pustí 2 rodačky z Moravy, to ještě k tomu můžu říct, jsou to taky dobré kamarádky. Karolína Muchová, to je olomoucká rodačka. Linda Nusková, ta se narodila ve Vsetíně a šance obou hráček ve finále, jak jsem se tak dívala, na kurzy jsou docela vyrovnané, i když bookmakeri mírně favorizují Muchovou s kurzem 1,9:1 oproti Noskové s kurzem 2,1:1, takže opravdu hodně těsné. Nicméně sázkaři, ti to vidí mnohem jasněji než bookmakeri, ti víc věří Karolíně Muchové, na její vítězství totiž míří zhruba 65% vkladů, na Noskovou zhruba 35%, jo? Takže uvidíme, kdo je přesnější. No a tak, jak se říká, že fotbalové derby nemývá favorita, tak to často platí i pro utkání krajanek v tenise konkrétně, které se navíc dobře znají, protože Nosková s Muchovou spolu i často trénují, to, že jsou kamarádky, jsem říkala. Ale jak to tak je? Jasně, vyhrát může jen jedna, ať to bude Muchová nebo Nosková, pro každou to bude vítězství s životním výsledkem, protože ani jedna ještě žádný Grand Slam ve své kariéře nevyhrála. No a v neposlední řadě, už jsme to zmiňovali ve zprávách, půjde taky o peníze, ať je to, jak je to, řekněme si to na rovinu, když jde o prachy, to máme rádi. Vítězka Wimbledonu si odnese přes 102 miliony korun, poražená polovinu z této částky. Tak když se na to takhle mrknu, tak vlastně i poražená jako
0: to,
1: je v pohodě,
0: to bych
1: ne?
0: prohrál úplně v klidu.
1: Že? Jo, taky bych to, v tom
0: bych
1: neviděla
0: se problém.
1: Přesně. Každopádně my držíme pěsti zítřejší české vítězce Wimbledonu.
0: Ty jsi každopádně na začátku říkala, že jak Karolína Muchová, tak Linda Nosková jsou velké kamarádky, dobré. No zítra to finále Wimbledonu, myslím, že z jejich kamarádství zbývá posledních asi tak 26 hodin.
1: No ne, no tak, takhle, hele, o to bude zajímavější vlastně sledovat, že to nebude ta soupeřka, kterou prostě nemáš ráda, nezdraví mě, nebo je nepříjemná, jo, nebo nepodá mi ruku, nebo něco takového. Tohle ne, tohle jsou kámošky, tak já jsem zvědavá, jak se kámoška jako přemění v takovou tu saň, která chce tu druhou prostě umlátit. Uvidíme.
0: Wimbledon vyhraje Muchová nebo Nosková, uvidíme zítra od 5.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: A teď už pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Brno na 10. kilometru je kolona mezi Všechromy a Mirošovicemi. Přerušovaná kolona převážně kamionů pak popojíždí mezi kilometry 184 a 196. Dále ve směru na Vyškov doprava vázne mezi 203. a 210. kilometrem. V opačném směru D1 na Prahu se před omezením na 119. kilometru vytvořila 10-kilometrová šňůra. Přerušovanou kolonu vidíme i na silnici 35 mezi Kocklířovem a Moravskou Třebovou. Na trojce tah na jih před Benešovem ve směru na Tábor je 3-kilometrová šňůra. A pojďme ku Praze. Na Pražském okruhu ve směru k D1 si postojíte mezi kilometry 23 a 19. Tak pevné nervy, hlavně v pohodě a v pořádku dojeďte na ten víkend. Když tak se do dopravy zapojíte, taky budeme rádi. Zavolejte 605 222 007 a nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. A hlavně si u toho zpívejte. Teď opět a Radeček, všechno je v pořádku.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Polední impuls, minutu před půl šestou, dáme si vyprávěj tedy titulní píseň z toho seriálu. Michal Hruza mimochodem dneska ráno byl u Impulzových, hrál a zpíval naživo, bylo to moc bezva. Dáme si od něj za chvilku, budu ti vyprávět. No a my taky dneska jsme vyslali do terénu naše experty na radost Martinka Kroa. Zjišťovala, co máte nejraději na létu?
1: Tak já úplně všechno. Zmrzlinu, ledový kafe, to, že je dlouho světlo, to, že je teplo, teda teď někdy dlouho a hodně. Prostě všechno, můžeš se potkávat s lidma, chodíš ven, nemusíš mít na sobě 85 vrstev. Já mám prostě na létě ráda úplně všechno. A co mám nerada? Když mi říkáš, že za chvilku bude svatá Anna chladna z rána.
0: Jo, takhle to je super, já mám rád i v tom počasí, když se krásně rosí ten půl litr s tím pivkem a můžeš posedět na zahrádce. To je nádhera. Ale nechci být za toho házeče vidlí do toho, do těch radostí, ale je potřeba teda připomenout, že už za 16 dní bude 26. července svatá Anna chladna z rána. A bude to nedlouho, měsíce vlastně po letním slunovratu. No hele, Vánoce na krku, pomalu.
1: Už je to tady zase, on už má zase ty Vánoce. Takže prosím vás, počkejme si na naši expertku na radost, na Martinu Kroa. My se budeme radši radovat z toho léta.
0: Jo, užívejte léto.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
13: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
15: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Impulzovic krabička. A tam Olympik, jasná zpráva.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. My se radujeme z toho, že je léto, že jsou prázdniny, že je doba dovolených a taky Martina Kroa radostně vyrazila mezi vás, milí impulzáci, protože Martina je naše expertka na radost a zajímalo ji, co máte na létu nejraději.
3: Co máte nejraději na letních dnech?
4: Celkovou tu atmosféru, když je sluníčko, tak to dělá lidi šťastnější, takže všichni se víc usmívají, jsou spokojenější, víc lidí je venku a i ta vůně toho vzduchu, když je prostě teplo, takže prostě člověk může být díl venku, může dělat jako venkovní aktivity, může jít prostě pěšky z práce, jak kdyby normálně nešel.
5: Na letních dnech mám nejraději, jak je dlouho světlo a člověk si může užívat procházky dlouho do večera.
3: Co máte nejraději na letních dnech?
6: Že to je takový přísun energie zadarmo.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Plus v pátek odpoledne, za chvíli Aláni a Stušková. Koukáme i na silnice. Čerstvou nehodu máme teď hlášenou na D10. Velké problémy na D1 směrem z Prahy na různých místech. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a pomalečku nakračujeme do toho víkendu. A v sobotu budeme mít velkou věc po Wimbledonu.
1: To je pravda. Po Wimbledonu možná... Co možná, vlastně každopádně bude znít já do Champions,
0: no,
1: protože jedna z českých tenistek bude šampionkou tenisového Wimbledonu a tak nám to hezky ladí s tím, že v 8 hodin večer na Impulzu budou znít Queenie, což je vlastně kapela, kterou máme rádi a už víc než 20 let připomíná největší hity skupiny Queen a vy u nás uslyšíte v živáku.
0: Letošní rok je velmi výjimečný, Freddie Mercury by totiž oslavil 80. narozeniny a tak bude tenhle koncert krásnou připomínkou jeho nezapomenutelných písniček. Bez pochyby We Are The Champions tam zazní určitě taky. Tak si zítra potom Wimbledonu udělejte pohodový oslavný sobotní večer. Nalejte si víkendový živák Rádia Impuls a všechno to začne v 8 večer.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
4: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
3: Je vynalézavý.
5: Obě dvě dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to potom udělá víc ptáčků, že jo?
3: Je nezastavitelný.
4: Cesta na Svatou hory. Poutní místo do Příbramy jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Srážka dvou aut překáží na D10 na 68. kilometru ve směru do Turnova. Kolona má něco přes kilometr. Komplikace stále čekejte na dálnici D1 na 119. kilometru u Velkého Beranova směrem do Prahy. Je tady zúžení a kolona má přes 10 kilometrů. Pomalu to jede cestou z Prahy do Brna mezi 15. a 22. kilometrem. Postojíte si taky na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Chrášťany a Ořechem. V koloně je navíc na 21. kilometru u Jinočan stojí porouchané auto. Přímo v Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černý most u nájezdu na Průmyslovou. Kolona se táhne od Záběhlic. Zdržíte se taky na příjezdech do Kbelské, Znovopatské a Cínovecké. A ještě máme hlášenou hlídku.
2: Na dálnici Zlín, Vyškov, odbočky na Holín, jeří policejní hlídka s laserovým radarem, takže no u Zlínu.
1: Díky i za tohle info, ať to nestojí před víkendem nějaké zbytečné 100 koruny nebo 1000 koruny. Z provozu se ozvěte určitě i vy, jestli o něčem víte, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: No dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přichází Vláďa Jaroš.
3: Ahoj Vláďo.
4: Ahoj, já vás rád vidím a po 18. hodině tak se spojím s karlovarským reportérem, naším Dušanem Valentou, který nám zjistil, kde se dá ještě pořádku vykoupat, kde ne. On to občas jako tam zalezl do té vody, samozřejmě vylezl zelený jsem tam.
3: Je, už se nám dokazí.
4: No, samozřejmě to horko dělá svoje, tak Dušan se vykoupe na ten vstup a čistoučký nám to potom všechno řekne.
1: Čistoučký vůňavý, ale bude se to hodit. Víkend bude koupací teploty minimálně.
4: Právě, minimálně na Karlovarsku budeme vědět.
3: To určitě. Je pravda, já jsem pořád jako nabádala k tomu, aby jsme se koupali, protože má být hezký víkend. Tak co, kluci, budete se koupat o víkendu?
4: No, tak já se koupu jednou denně právě.
3: Aspoň spršku.
4: No... A vo víkendu, ne, já jsem pracovní, já se budu pařit na sluníčku, takže mě čeká svatba na fotbalovém hřišti.
3: A mě čekají narozeniny synovce, budu mít 15, přemýšlela jsem, jestli je to zlomoveno, je to vlastně 15, no, už máš občanku,
1: no,
3: ne?
1: No, dostaneš občanku, no takhle, můžeš jí mít třeba od 5 let,
3: jo, to
1: jo,
3: je
1: ale,
3: pravda.
1: Ale no, takže už je takový krůček k té dospělosti.
4: My jsme se na to takový, že jsme Petra nepustili ke slovu, prosím tě, budeš se teda koupat?
1: Ano, já mám teda sobotu i neděli takovou pracovní, takže já se budu koupat ve vlastním potu.
4: Takže taky tak podobně.
1: Tak
4: to zvládneme.
3: Tak to je bezvadný, kluci, to je romantika, jako blázen s váma.
4: No,
3: fakt,
4: vy si
3: jo?
4: Užijte tu patnáctku teda.
3: Tak to jo, tak jo. Tak ty si užij večer, budeme se těšit.
4: Děkujeme, mějte se.
3: Ahoj.

0: I o večerní společnost se vám bude starat Impuls. Přejeme krásný večer, za chvíli 18. hodina. Lucie Vondráčková hned po zprávách. Máme pro vás i letní hity. Všechno má svůj čas, i počasí zítřejší, ale je potřeba o něm vědět. Bude převládat slunečno, během dne může být přechodně oblačno. Teploty okolo 29 stupňů, na severovýchodě bude kolem 23.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Absolutní sportovní senzace. Dvě Češky jsou poprvé v dějinách ve finále v Wimbledonu. Hráli jste někdy tenis? Jaký sport máte rádi nebo sami provozujete? A co říkáte na úspěch našich tenistek? Namluvte zprávu do mobilní rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Máte chuť na ledu?

0: července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Komplikace u hořící budovy ve Zlíně trvají. Za včerejšími otřesy v Česku byl odstřel v lomu. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součkova.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zlín o následcích požáru v areálu Svitu informuje na webu a sociálních sítích. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud je cítit zápach. V rámci možností úřady doporučují omezit pohyb venku dětem a lidem s respiračním onemocněním. Ve vzduchu je koncentrace zplodin. Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína potrvá zřejmě do pondělí. Výšková budova hoří od včerejšího rána. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu je omezený pohyb lidí i doprava v okolí budovy. Hasiči v noci rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu lokalizovali, dál se tedy nešíří. Teď platí třetí stupeň ze 4. Hašení pokračuje. Při požáru se nikdo nezranil, příčina se musí vyšetřit, stejně jako spočítat výše způsobených škod. Včerejší otřes země v Česku způsobil odstřel v lomu. O zemětřesení nešlo. Běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody měl takovou sílu, že otřesy zaznamenaly seismické stanice v Česku i v Evropě. Původní zprávy ze zahraničí uváděly otřesy o síle 5,5 stupně na Rokycansku. K nesprávné identifikaci došlo chybným vyhodnocením seismogramů, kterého se dopustil automatický vyhodnocovací systém. Nesprávné údaje pak převzalo Evropské středomořské seismologické centrum a odtud se informace jako lavina šířila redakcemi sdělovacích prostředků. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. Napálit se nechala 19-letá dívka z Orlové na Karvinsku. Přišla tak o desítky tisíc korun. Podrobnosti dodá redaktorka Eva Panošová. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Mladá žena narazila na reklamu na sociální síti TikTok, která slibovala získání řidičského průkazu bez zkoušek. Odkazy přesměroval do aplikace Telegram, do skupiny nabízející takovou službu. Tam se dívka dozvěděla, že vše zařídí autoškola v Praze a místo ní bude docházet do autoškoly jiný člověk. Dívku nevarovalo ani tvrzení neznámého muže, že všechno je legální. Na policii se obrátila teprve poté, co odeslala podvodníkům 47 tisíc korun za údajné dokončení celého procesu, ale slíbené dokumenty neobdržela a její komunikaci na sociálních sítích podvodníci smazali a zablokovali. Eva Panošová, Rádio Impuls, Orlová.
2: Vysílání Rádia Impuls dnes patřilo Michalu Hrůzovi. Známý zpěvák dorazil dnes ráno k Impulzovým. Hrůza bude mezi vystupujícími na blížící se Benátské s Impulzem, kde má se svou kapelou Hrůzy koncert v sobotu 25. července odpoledne. Posluchačům už teď nabídl ochutnávku. Ve studiu živě zahrál svůj hit Polárka.

0: Fotky, videa a rozhovor s Michalem Hrůzou u Impulzových najdete na Instagramu, Facebooku a YouTube Rádia Impuls. No a za mikrofonem Impulzu už je Vláďa Jaroš.
1: Děkuji za slovo, léto v plném proudu. My se spojíme za chvíli v této hodině s naším karlovarským reportérem, aby nám řekl, kde se koupat dá, kde ne. Taky letní hity nás čekají, Mr. Prezident. A teď začíná Lucie Vondráčková se svým sborem. Dobrý večer.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u

0: skupina Činasky Selhání žijeme českou muzikou. Za malou chvíli si připomeneme taky filmově Lvího krále. To se rozhodně těšte na Eltona Johna, ale když jsem říkal a mluvil o české muzice, tak jsem to myslel vážně. Marek Ztracený, Miroslav Žbirka hned v závěsu. A teď se vydáme za chytrým telefonem, který máme v kapse skoro všichni. A právě proto je dobré vědět, na co si při jeho používání dát pozor. Například takzvaný phishing. To je podvod, kdy se útočníci vydávají za banku, úřad nebo známou firmu a snaží se z vás přes e-mail nebo SMS zprávy vylákat hesla či údaje k platební kartě. Jak se bránit? Vždy zkontrolujte skutečnou adresu odesílatele, nenechte se vystrašit zprávami o zablokovaném účtu ani nalákat na výhru a hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. Nejde o to se bát, ale být obezřetní. Pár vteřin navíc vám může ušetřit spoustu starostí.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron, ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
8: Domů? Do Brna Slatiny? A nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
5: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze na Kbelské ve směru na Hloubětín na sjezdu na Novopatskou došlo ke střetu dvou osobních aut. S kolonou počítejte už od sjezdu z Cínovecké. V opačném směru do kolony vjedete potom na sjezdu na Satalice. Kolonu také vidíme na jižní spojce mezi Záběhlicemi a příjezdem do Štěrbohol. A na Pražském okruhu na 12. kilometru ve směru na letiště došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením, kolona se netvoří. D1 ve směru na Brno, tady je přerušovaná 4-kilometrová kolona před 22. kilometrem a v opačném směru od Brna na Prahu, tady se před omezením na 119. kilometru popojíždí ve více jak 8-kilometrové koloně. A teď už je to na vás, hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci nebo číslo 605 222 007 a my posíláme za chvíli Miroslava Žbirku a teď hrajeme filmově Lvího krále. Jenom ho takhle zvednout do těch rukou na té skále a každý ví, Elton John je ten, co naspíval tuhle věc k samotnému filmu.

0: Opět s námi můžete hrát naší hru Halo tady Impulzovi. Peníze jsou ve hře. Petr ale dneska ráno zvedl telefon se slovem Halo a tím to skončilo. Nedokončil větu, takže nic. Je to celé Halo tady Impulzovi pro zopakování, kdybyste si nebyli jistý, ale chápeme, že třeba vás někdy vzbudíme nebo zastihneme při nějaké ranní činnosti. A člověk někdy po ránu je nelíbí, to známe všichni, tak buďte ve střehu, přihlašujte se na webu impuls.cz a říkejte nám Halo tady Impulzovi. My to tak rádi slyšíme a hlavně to tak rádi odměňujeme.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Výběrové řízení. Dobrý den, posaďte se, umíte anglicky? No, já si myslím, že mluvím anglicky. Dobře, tak mi přeložte onion rings. Cibule zvoní? OK, my se vám ozvem.
3: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
4: Vajana, pověz mi o sobě.
3: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
5: Oceán si nás nevybral jen tak.
3: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými drahami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Za chvíli žijeme českou muzikou s Impulzovic krabičky, nabídneme Karla Zicha a Lenku v říši divů a s touhle muzikou, co doznívá od Bruce Springsteena, tak jsem si vybavil, jak jsme na sociálních sítích přáli právě někomu, kdo se jmenuje Tom Hanks. 70. narozeniny, můžete mu tam také popřát, film Philadelphia. Ale pojďme teď do současnosti, budeme se koupat na Karlovarsku, možná více, možná méně, protože s rostoucími teplotami se právě tady kazí voda v přírodních koupalištích. Hygienici varují před varskou rolavou a koupání nedoporučují ve velkém rybníku u Hroznětína. Vše podstatné si teď řekneme.

0: paraziti, kteří trápí hlavně kachny nebo labutě. Pokud se ale hostitelem stane člověk, larva se provrtá do kůže a tělo zareaguje. Koupajícím pak může být třeba hodně špatně. Druhým místem, kde je bohužel dlouhodobě špatná voda, je velký rybník u Hrozněkýna. Pozor také na lesní koupaliště Lido u Mariánských Lázní, byť tady se koupat normálně dá.
1: A co ještě přehrady na Ohři, tam je všechno v pořádku?
0: Dá se to tak říct, dlouhodobá měření hygieniků potvrzují dobrou vodu na nádrži Jesenice, jen mírně zhoršenou kvalitu na nádrži Stalka. Nicméně i tady se často mohou objevit zárodky motolit. Ohře je ale hlavně rájem vodáků a pro ně je hodně důležité, jaký má řeka průtok. Tady bohužel stále není to nic moc, prostě chtělo by to na Karlovarsku déšť.
1: Každopádně doplavek určitě, jenom si bezpečně vybrat kam.
0: Přesně tak, doporučuji stejné.
1: Dušan Valenta, děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se hezky.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio Impuls.

0: říši divů.
1: Původně Smoky, teď je Karel Zich, Alenka v říši divů, Impulzovic krabička a Petr Janů se svojí malou premiérou za pár chvil a taky dlouhá kolona, ta je na D1 před omezením na 119. kilometru ve směru na Prahu. Podrobnosti získáte za minutu a půl.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Popojedem jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská také s námi. Martino.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Ahoj. Na D1 před omezením na 119. kilometru ve směru od Brna na Prahu vás aktuálně čeká 8 kilometrů dlouhá kolona. Směrem z Prahy na Brno čekejte silný provoz mezi 18. a 23. kilometrem. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most u sjezdu na Průmyslovou došlo k nehodě. S kolonou počítejte od sjezdu na Zahradní město a zdržíte se i z protisměru. Kvůli opravám na Gbelské se ve směru do Hloubětína tvoří kolona od Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. Global Assistance Martina.
1: Máte k tomu něco dalšího? Rádi to přivítáme přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Zdravíme vás kamkoliv na cestu do celé republiky. Šťastnou cestu.

0: I po 19. hodině budeme na Impulsu žít českou muzikou. Michal David, Zabitej čas, nebo Tereza Kernlová, Její anděl. Vychutnáme si z každé sféry něco. A počasí na zítra, na začátek víkendu, slunečné, bude přechodně oblačno, a to během dne. Teploty okolo 29 stupňů, severovýchod bude mít 23.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Hašení požáru ve Zlíně pokračuje. Ministerstvo pročistilo akcelerační zóny. Slovensko chce šetřit na dětech. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Hodně emocí stále budí obří požár budovy ve zlínském průmyslovém areálu. Mezi aktéry zásahu i přihlížející se pár desítek metrů od epicentra plamenu a dýmu vydal Jan Čada.
9: Úvodní slovo patří docela logicky muži, který byl na místě mezi prvními. Zdeněk Otrusina, hasič, velitel zásahu.
10: Zakouření toho prostoru a ta teplota v tom prostoru byly takové, že jsme museli ty hasiče z bezpečnostních důvodů stáhnout. V době, kdy už byly nasazené žebříky, zasahovala výšková technika, tak v podstatě celý ten prostor toho požárního úseku toho 9. patra byl zaplněn černým hustým kouřem, takže ta viditelnost byla nulová.
9: Radek Polášek sledoval dění dnes ráno. Je stavař a ví své.
11: Teplota byla určitě přes 1000 stupňů.
9: Ještě dnes byl na požářišti cítit štiplavý kouř. Přihlížející mladí pánové hovoří o zážitku na celý život.
11: No jako když jsem viděl ten kouř, tak jsem si říkal, co se vlastně stalo, ale jako bylo to strašné.
12: Jsem si říkal, že to bude jenom něco malého tady ve Zlíně, ale tohle jsem teda nečekal.
9: Na místě budou hasiči celý víkend, škody budou obrovské. 34. budova, jedna z dominant města Zlína, půjde k zemi. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
7: Ministerstvo životního prostředí snížilo akcelerační zóny téměř na polovinu. Počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren tak podle resortu bude 61. Původně bylo 110 takzvaných akceleračních zón. Podle ministerstva i po čistce oblastí by Česko plnilo cíle, ke kterým jsme se zavázali v Evropské unii. Podle úřadu vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát, nebo že se nebudou smět vybudovat jinde. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí. Týká se to tisíců lidí pracujících na Slovensku. Stát tím ušetří desítky milionů ročně.
13: Rezort práce jde zaplátat díru, kterou ročně odtečie 600 milionů korun. Přídavky na děti v zahraničí totiž nevie ani skontrolovat. Najmä u rodičov z tzv. Tretích krajín, ktorí na Slovensku pracujú, no deti žijú napríklad v Srbsku či Indii. Odkontrolovať listiny je náročné a už sú signály o zneužívaní. Po novom tak dostane rodič prídavky iba na deti žijúce na slovenskom území. Túto zmenu má slovenský parlament schvaľovať už na jeseň. Jozef Baloko, Rádio Impuls, Bratislava.
7: Eva Hercigová se vdává. Někdejší světoznámá, dnes 53-letá česká modelka, si zítra v centru italského Turína vezme otce svých 3 synů. Potomka místní průmyslové rodiny Gregoria Marciaje, se kterým už čtvrt století žije. Dnes o tom informoval italský deník La Stampa. Podle Turínského listu k obřadu dojde zítra pozdě odpoledne v paláci Carignano, kde je muzeum italského národního obrození. Obřad je na programu po zavíračce. Shodou okolností jde o druhou svatbu české modelky v krátké době. Také v Itálii se před pár dny vdala 61letá Pavlína Pořízková. Po dvouletém vztahu si vzala amerického producenta Greensteina. Tolik zprávy, posloucháte Impuls, je s vámi Vláďa Jaroš.
0: A s prázdninovým vysíláním Rádia Impuls si procházíme rodinou konzervánu Via Delicia. Tomáš Kabát je tam, tak se ještě jednou propojíme za 35 minut. Taky přihodíme letního Václava Neckáře. Teď Tereza Kernlová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Prožíváte české prázdniny na rádiu Impuls, hrajeme taky letní hity za chviličku. To bude Václav Neckář a Léto. A my se společně vydáme taky na silnice D8, tam je odstavené porouchané auto a na D1 máme kolony. Doprava 007 za necelou minutu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 ve směru od Brna na Prahu, tady se před omezením na 119. kilometru popojíždí, a to v 8-kilometrové koloně. V Praze na jižní spojce před sjezdem na Štěrboholi se stala nehoda a do kolony se dojíždí u Záběhlic. Zdržení čekejte také v opačném směru a na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Dolního Města směrem na Lipnici nad Sázavou bourala dvě osobní auta. Ještě D8, 48. kilometr směrem od Prahy na Drážďany. Tady stojí porouchané auto u Krajnice, dejte tam pozor a hlaste se nám při jakékoliv cestě na váš vysněný víkend přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobrý večer. Za malou chvíli pustíme si Michala Hrůzu, Bílou velrybu, jeden z jeho starších hitů, máme ho moc rádi, ale Michal Hrůza dělá i novou muziku a dneska ráno to byl živý důkaz, protože právě u Impulzových osobně byl Michal Hrůza na snídani, dorazil nejen na povídání, ale i na živou muziku. Vrátíme se zpátky v čase do dnešního rána.
1: Polární zář.
2: S námi ve vysílání taky pan umělec, hudebník a skvělý muzikant Michal Hrůza. Slíbili jsme vám, že můžete klidně zajít na Benátskou s Impulzem a že vám dáme celofestivalové lupeny za dotaz.
3: Dobré ráno, já bych se chtěla zeptat vašeho hosta Michala, jak vypadá jeho volný den.
4: A já ten volný čas trávím, že mám chatu u Berouna. Já třeba jezdím do svatý Jana pod Skalou, tam totiž teče ten pramen.
5: Miluji.
4: To naplním do kanistru, nám to na motorku do kufru a jedu s tím k sobě do lesa, kde jsem udělal jezírku a má z toho piju srnky.
6: Ten samý Michala opýtať, kedy plánuje koncertovať alebo zastaviť sa v Bratislave.
4: Blava je veľmi zaujímavé mesto však, a takže pojdeme autom a navštívime, ja som chtěl navštívit Trebišov, ale to by ste se ptal asi, pane Maroši, na koncert, no to ešte neviem.
7: No a co ti čeká teďka?
4: Teď vlastne už to je za kolik, za 5 dní, největší koncert v Praze, v Rígrových sadech.
7: Můžeme si ho nechat na pořád.
2: Jo, Michale, moc krát děkujeme, že jsi přišel.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls. Dobrý večer. Hana Zagorová, Petr Rezek, asi z Impulzovic krabičky už za pár chvil. My pokračujeme s naším prázdninovým vysíláním Rádia Impuls a dnes si procházíme rodinnou konzervárnu Via Delícia. Už jste tam u nás určitě s námi byli a náš reportér Tomáš Kabát popoledně přinesl příběh zakladatele, kterému po návratu z Francie chyběly na českém trhu kvalitní zavařeniny a tak si je před 15 lety začal vyrábět. Vaření paštíky i plnění sklenic už během předchozích vstupů popsal a teď to bude pohled do zákulisí. Uzavřeme je konkrétně pohledem na balení. Přepojujeme proto přímo do manufaktury. Tomáši?
1: A přímo zakladatel této rodinné manufaktury, Olin bez chleba, je teď vedle mě. Dobrý den.
2: Dobrý den vám přeji.
1: Vám tady pomáhají nějaké stroje?
2: Řekl bych, že jsme pořád více manufaktura než nějaká automatizovaná fabrika. Jsme fakt malí, je nás 20 osob tady, 20 kolegů. A několik strojů nám tady pomáhá, jako třeba ta dávkovačka na paštíky nebo na džemy, nebo nám pomáhá třeba etiketovací linka, která umí sama nalepit tu samolepící etiketu kolem skleničky. My dáváme skleničky po té sterilizaci do beden, aby oschly, aby okapaly. A následující den nebo následující dny z beden se ty skleničky pokládají na pás, na dopravník. V nějaké fázi se ta sklenička mechanismem sevře. Začne se tam odvíjet etiketa, která se naaplikuje na tu skleničku. A potom se vlastně sklenička pouští dál už s tou etiketou, tak aby to se mohla odebírat z nějakého otočného stolu do kartonu. Vlastně aplikuje šarže a datum spotřeby. Pomocí etiketovacích kleští to lepíme na dno té skleničky.
1: A teď už tedy pracovnice pokládá jednotlivé skleničky s paštikou na pás?
2: Ano, na ten pás se vejde přibližně 15 skleniček, které stojí ve frontě a čekají, až na ně přijde řada a dojde tam k té aplikaci etikety.
1: Zakladatel rodinné manufaktury Via Delícia Olin bez chleba nám právě teď popsal etiketování. Děkuju za rozhovor, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A ze Zábřehu se loučí Tomáš Kabát.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Impulzovic krabička odehraná, za chvíli kapela Olympik jako za mlada a dlouhou kolonu, tu stále čekejte na D1 před omezením na 119. kilometru. Je to ve směru na Prahu, podrobnosti za půl minuty.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
2: Já jsem Markétu viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou 33 korun. To je úlet.
3: Tak to se tam staví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí do těch statistik.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská je v tom s námi. Martino, dobrý večer, ahoj.
5: Ahoj Vláďo, hezký večer. 7 kilometrů má aktuálně kolona na D1 před zúžením na 119. kilometru ve směru z Brna do Prahy. 6-kilometrovou kolonu čekejte před Mikulovem směrem z Rakouska. V Brně v Husovickém tunelu ve směru od Králova pole došlo ke střetu 3 osobních aut a motorkáře. Počítejte tam s omezením. A v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě u křižovatky s nádražní havarovala 2 osobní auta. Zasahují tam záchranné složky a silnice je dočasně uzavřená. Global Assistant Martina.
0: Děkujeme, že s námi jezdíte. I během víkendu používejte žlutou mobilní aplikaci. Jsme ve spojení. Šťastnou cestu.
6: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: with the shape of you. Hezký večer, bude 8 hodin za minutu přesně, taky to za moment hudebně bude vypadat tak, že jenom česky a slovensky až do 6. hodiny ranní, tak jak to máte rádi. Sledujeme taky počasí, jak bude vypadat začátek 2. červencového víkendu. Bude převládat slunečné počasí, během dne přechodně oblačno, teploty okolo 29 stupňů v pořádku, na severovýchodě území kolem 23, tak kdyby se vám tam nelíbilo, tak pojedete na jiné a bude to taky naprosto v pohodě, ale pokud se potřebujete ochladit, tak naopak doporučujeme Šumavu, tam bude 21.
1: Víkend s rádiem Impuls. Absolutní sportovní senzace. Dvě Češky jsou poprvé v dějinách ve finále v Wimbledonu. Hrali jste někdy tenis? Jaký sport máte rádi nebo sami provozujete? A co říkáte na úspěch našich tenistek? Namluvte zprávu do mobilní rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Zavírky kvůli požáru v centru Zlína se protáhnou do pondělí. Britská policie šetří smrt političky. V mužské dvouhře ve Wimbledonu se utkají Sinner se Zverevem. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vyhořelou budovu v centru Zlína nepůjde zachránit. Podle statika to nebude možné. Požár budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu vypukl včera ráno. Hasiči jej v noci na dnešek lokalizovali, hasební práce pokračují, zřítily se už dvě části objektu. Není vyloučené, že budova ještě spadne, až vychladne. To se může na statice projevit. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Možné postupy dnes projednával krizový štáb města. Hasiči vyhořelou budovu vrátí majiteli nejspíš v pondělí. Do té doby bude omezený provoz i pohyb lidí v okolí. Nejnovějším památným stromem Česka je chráněná lípa u Chudenic na Klatovsku. Stejně jako o jiné památné stromy a aleje na Plzeňsku, oni pečují silničáři. Je vysoká 27 metrů s víc než 5metrovým obvodem kmene.
4: Lípa srčitá u křížku ve Slatině u Chudenic, která roste u silnice 2. třídy mezi Slatinou a Lužicemi, je chráněná od konce června. Kmen má obvod 550 cm a je výraznou dominantou v krajině. Její zdravotní stav je zhorší. Silničáři zajistí odborné ošetření. Správa a údržba silnic vlastní ještě tři památné stromy. Lípu u Boučků na jihu Plzeňska, na Klatovsku pak jasan u kostela v Hojsově stráži a lípu ve Vatitické aleji. Spravuje také tři památné aleje. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Británii otřásla smrt političky. Policie případ pravicové političky Anne Widdecombe vyšetřuje jako možnou vraždu. Podezřelého 26-letého muže už zatkla. Případ ale nepovažuje za politicky ani teroristicky motivovaný. O úmrtí 78-leté pravicově konzervativní političky informovala dnes ráno televize Sky News. Widdecombe byla v minulosti poslankyní britského i evropského parlamentu a působila jako náměstkyně ministrů za vlád v 90. letech. Český tenis má už dnes jistou další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním grandslamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Obě hráčky se už teď staly součástí tenisové historie. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek grandslamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších českých vítězek Wimbledonu, Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
5: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
3: Kromě zápisu do historie tenisu budou Muchová a Nosková bojovat o balík peněz. Vítězka si odnese přes 100 milionů korun, poražená dostane zhruba polovinu. České wimbledonské derby začíná zítra v 17 hodin. S Impulzem budete u toho. A doplním, že v mužské dvouhře se o titul utkají Jannik Sinner s Němcem Zverevem. Italský tenista v dnešním semifinále Wimbledonu nedal šanci sedminásobnému vítězi Djokovičovi a porazil ho 3x6-4 na sety.
2: Rádio radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Stavby v Česku by měly zrychlit. Sněmovna dnes schválila novelu nového stavebního zákona. Ta by měla zrychlit výstavbu obytných domů, ale také škol, silnic nebo parků. Od ledna příštího roku by měl podle návrhu vzniknout jeden zastřešující stavební úřad. K zahájení výstavby tak bude potřeba jen jedno řízení a jedno razítko. Úřad také nově bude mít pro vyřízení povolení omezený čas. U rodinných domů má rozhodnout do 30 dnů, u ostatních staveb do 60, u složitějších záměrů s možným vlivem na životní prostředí do 120 dnů. Tenisový svět žasne nad Češkami. Wimbledon bude mít po třetí ze 4 sezon českou vítězku. Na Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou naváže Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Dvě naše tenistky si proti sobě zahrají finále některého z Grand Slamů vůbec poprvé v historii. Na úspěchy tuzemského ženského tenisu padají ve Wimbledonu často otázky. Odpověď hledala Karolína Muchová.
2: We have great history of Czech tennis.
3: Máme skvělou historii našeho tenisu, už jenom to, že nás je tolik. Když jsem byla mladší, dívala jsem se s obdivem k holkám, které byly třeba o 5 let starší. To mi dávalo sílu a víru, že to zvládnu stejně dobře. U mě to tak fungovalo. Je fajn, že jsme z tak malé země a máme tolik dobrých hráčů.
1: Finále ženského Wimbledonu začíná zítra v All England Clubu v 17 hodin. Historický zápas budeme v našem vysílání sledovat. V mužské dvouhře si pak o wimbledonský titul zahrají nejvýš nasazení hráči, obhájce Sinner a Zverev. Na jihu Španělska došlo k tragickému požáru. Zemřelo 12 lidí a dalších víc než 20 se pohřešuje. Lesní požár vypukl u obce Los Gallardos v provincii Almeria, která je oblíbenou prázdninovou destinací. Z plameny přes den bojovalo na 500 hasičů a vojáků. Úřady se snaží identifikovat oběti. Většina z nich zřejmě byli cizinci. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o tom, že by mezi zasaženými požárem byly i Češi. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i čtvrtý start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20-letá česká hvězda doběhla třetí na mítinku diamantové ligy v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuchsa, vyhrál i na třetím letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Sobota bude slunečná, během dne i oblačná s teplotami kolem 27, na severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Běhal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: a slovensky.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu na druhý. Na místě zůstává 13 jednotek. V noci budou prolévat ohniska a chladit stavební konstrukce. Mezi hasiči i přihlížející se dnes vydal Jan Čada.
2: Úvodní slovo patří docela logicky muži, který byl na místě mezi prvními. Zdeněk Otrusina, hasič, velitel zásahu.
3: Zakouření toho prostoru a ta teplota v tom prostoru byly takové, že jsme museli ty hasiče z bezpečnostních důvodů stáhnout. V době, kdy už byly nasazené žebříky, zasahovala výšková technika, tak v podstatě celý ten prostor toho požárního úseku toho 9. patra byl zaplněn černým hustým kouřem, takže ta viditelnost byla nulová.
2: Radek Polášek sledoval dění dnes ráno. Je stavař a ví své.
4: Teplota byla určitě přes 1000 stupňů.
2: Ještě dnes byl na požářišti cítit štiplavý kouř. Přihlížející mladí pánové hovoří o zážitku na celý život.
4: No jako když jsem viděl ten kouř, tak jsem si říkal, co se vlastně stalo, ale jako bylo to strašné.
5: Jsem si říkal, že to bude jenom něco malého tady ve Zlíně, ale tohle jsem teda nečekal.
2: Na místě budou hasiči celý víkend, škody budou obrovské. 34. budova, jedna z dominant města Zlína, půjde k zemi. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. Slovensko stopne přídavky na děti žijící v zahraničí. Týká se to tisíců lidí pracujících na Slovensku. Stát tak ušetří desítky milionů ročně.
6: Rezort práce jde zaplátať díru, kterou ročně odtečie 600 milionů korun. Přídavky na děti v zahraničí totiž nevie ani skontrolovať. Najmä u rodičov z takzvaných tretích krajín, ktorí na Slovensku pracujú, no deti žijú napríklad v Srbsku či Indii. Odkontrolovať listiny je náročné a už sú signály o zneužívaní. Po novom tak dostane rodič prídavky iba na deti žijúce na slovenskom území. Túto zmenu má slovenský parlament schvaľovať už na jeseň. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Bratislava.
1: A na závěr dnešní úspěch českých volejbalistek. Češky v Lize národů porazili 3-1 Bulharsko. První set sice prohráli, ale v dalších sadách už dominovali. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže si připsali 5. výhru z 11 zápasů. Výhrou za 3 body se Češky po 11 duelech dostali na 14 bodů. Tím vyrovnali svůj zisk z loňské premiérové sezóny v Lize národů. Letošní ročník uzavřou v neděli proti Francii. Během dne nás čeká slunečno, postupně oblačno s teplotami 21 až 29 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: To, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně večer snížili požární poplach na druhý stupeň. Na místě zůstává 13 jednotek, v noci prolévají ohniska a chladí stavební konstrukce. Při hašení opět pomáhal vrtulník. Budova číslo 34 s 11 patry v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina budovy. Prostory i okolní budovy monitorují drony krajských hasičů, aby včas zachytili případná nová rizika. Ulice v blízkosti domů zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Nejnovějším památným stromem Česka je chráněná lípa, která roste u Chudenic na Klatovsku. Stejně jako o jiné památné stromy a aleje na Plzeňsku, oni pečují silničáři. Je vysoká 27 metrů s více než 5-metrovým obvodem kmene.
3: Lípa srčitá u křížku ve Slatině u Chudenic, která roste u silnice druhé třídy mezi Slatinou a Lužicemi, je chráněná od konce června. Kmen má obvod 550 cm a je výraznou dominantou v krajině. Její zdravotní stav je zhoršený. Silničáři zajistí odborné ošetření. Správa a údržba silnic vlastní ještě tři památné stromy. Lípu u Boučků na jihu Plzeňska, na Klatovsku pak jasan u kostela v Hojsově stráži a lípu ve Vatitické aleji. Spravuje také tři památné aleje. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
2: Dramatická nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestující ho tlak vtáhl do okna, ve kterém mu uvízla hlava. Naštěstí si neodepnul pás. Ostatní cestující mu pak pomohli dostat se celým tělem zpět do letadla. To následně muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Cestujícího převezli do nemocnice v Soluni. Její zástupci médiím řekli, že lékaři ošetřili zraněnému muži rány a popáleniny. Jeho stav ale nebudí znepokojení. Muž zřejmě pochází ze Srbska. Sezóna třešní je na vrcholu. V obchodech přitom patří mezi nejdražší ovoce. Vojtěch Ptáček ze Svazu ochránců přírody pro Impuls řekl, že je jejich sklizeň asi nejsložitější ze všech sladkých plodů.
4: Lidská práce je to nejdražší. Aby to nějakou chvilku vydrželo, musíte ručně se stopkou. Když člověk, který k tomu přijde, je schopen aspoň se naučit, že to má trhat se stopkou, tak už po něm nemůžete z důvodu BOZRP jít, aby lezl někam do výšky. Jakmile už máte jít výš, než jsou schůdky, tak už by se to zprávě mělo, že jste třeba z plošin a podobných věcí, což se vám nevyplatí.
2: Za kilo třešní můžeme dát v obchodech i 200 korun. Třešňová sezóna trvá každý rok od konce května do poloviny července. Šance na sklizeň plodů je teď hlavně ve vyšších nadmořských výškách. Během dne bude slunečno, postupně přechodně oblačno, naměříme většinou od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě bude kolem 23.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

naručí seděl. A všetko vravit z mosta do prosta, tak jako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté.

září pro víru člověka za lidskou duší krčí se svědomí na srdce buší.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvonartu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

Martu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

jsem jednoho konady z košce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůloch.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Absolutní sportovní senzace. Dvě Češky jsou poprvé v dějinách ve finále v Wimbledonu. Hráli jste někdy tenis? Jaký sport máte rádi nebo sami provozujete? A co říkáte na úspěch našich tenistek? Namluvte zprávu do mobilní rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Policie pokročila ve vyšetřování požáru ve Zlíně. Událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté v případu zahájili trestní řízení. Hasiči rozsáhlý požár v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Večer snížili stupeň poplachu na 2. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
4: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů, bude nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohašovat, docházovat konstrukce, tak aby jsme zabránili šíření z plodin z toho požáru.
3: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie do pondělí pro veřejnost zavřené. Hasiči také dál doporučují omezit větrání. Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. V Karlových Varech se teď jezdí na kole. Návštěvníci filmového festivalu považují bicykly za nejlepší a nejrychlejší způsob dopravy. Úspěšně jim ale začínají konkurovat rikši.
5: Kola jsou k mání u hotelu Termál a Pup a také na divadelním náměstí a ve stanovém městečku na Rolavě. Festivalové půjčovny nabízí běžné bicykly i elektrokola. Vždycky přitom dostanete helmu a zámek na kolo. Kdo se nechce namáhat, může mezi varskými kiny využít rikšu. Šlapací vozítka mají svého řidiče a stejně jako kola smějí na kolonádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Prince Harry se vrátil domů. V Británii ho i jeho manželku Meghan a jejich dvě děti v pátek přijali král Karel III. A jeho žena královna Kamila. Setkání se podle médií odehrálo ve venkovském sídle západně od Londýna. Druhorozený královský syn Harry navštěvuje Británii jen jednou, dvakrát ročně. S otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, se veřejně nepohodli. Prince a jeho manželka se před 6 lety vzdali královských povinností a žijí ve Spojených státech. Jejich děti, 7letý Archie a 5letá Lilibet, ve Spojeném království nebyly od roku 2022. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i čtvrtý start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20letá česká hvězda doběhla 3. na mítinku v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuchsa. Vyhrál i na 3. letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským šampionem a mistrem světa i Evropy. Přes den bude jasno až polojasno, postupně oblačno, s teplotami kolem 27, místy jen kolem 23 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Absolutní sportovní senzace. Dvě Češky jsou poprvé v dějinách ve finále v Wimbledonu. Hrali jste někdy tenis? Jaký sport máte rádi nebo sami provozujete? A co říkáte na úspěch našich tenistek? Namluvte zprávu do mobilní rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně večer snížili požární poplach na druhý stupeň. Na místě zůstává 13 jednotek, v noci prolévají ohniska a chladí stavební konstrukce. Při hašení opět pomáhal vrtulník. Budova číslo 34 z 11 patry v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina budovy. Prostory i okolní budovy monitorují drony krajských hasičů, aby včas zachytili případná nová rizika. Ulice v blízkosti domů zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Český tenis má jistou další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním Grand Slamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Obě hráčky se už teď staly součástí tenisové historie. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek Grand Slamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu. Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
3: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
2: Kromě zápisu do historie tenisu budou Muchová a Nosková bojovat i o balík peněz. Vítězka si odnese přes 100 milionů korun, poražená dostane zhruba polovinu. České wimbledonské derby začíná v 17 hodin. A v mužské dvouhře se o titul utkají Jannik Sinner s Němcem Zverevem. Italský tenista ve večerním semifinále nedal šanci sedminásobnému vítězi Djokovičovi, kterého porazil třikrát 6-4. Na sety. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. Napálit se nechala 19-letá dívka z Orlové na Karvinsku, která tak přišla o desítky tisíc korun.
4: Mladá žena narazila na reklamu na sociální síti TikTok, která slibovala získání řidičského průkazu bez zkoušek. Odkaz ji přesměroval do aplikace Telegram, do skupiny nabízející takovou službu. Tam se dívka dozvěděla, že vše zařídí autoškola v Praze a místo ní bude docházet do autoškoly jiný člověk. Dívku nevarovalo ani tvrzení neznámého muže, že všechno je legální. Na policii se obrátila teprve poté, co odeslala podvodníkům 47 tisíc korun za údajné dokončení celého procesu, ale slíbené dokumenty neobdržela a její komunikaci na sociálních sítích podvodníci smazali a zablokovali. Eva Panošová, Rádio Impuls, Orlová.
2: Dramatická nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestující ho tlak vtáhl do okna, ve kterému mu uvízla hlava. Naštěstí si neodepnul pás. Ostatní cestující mu pak pomohli dostat se celým tělem zpět do letadla. To následně muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Cestujícího převezli do nemocnice v Soluni. Její zástupci médiím řekli, že lékaři ošetřili zraněnému muži rány a popáleniny. Jeho stav ale nebudí znepokojení. Muž zřejmě pochází ze Srbska. Sobota bude slunečná, během dne postupně místy oblačná, s teplotami do 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: zasažen.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Policie pokročila ve vyšetřování požáru ve Zlíně. Událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté v případu zahájili trestní řízení. Hasiči rozsáhlý požár v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Večer snížili stupeň poplachu na 2. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
5: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. Byl nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohašovat dochlazovat konstrukce, tak aby jsme zabránili šíření z plodin z toho požáru.
4: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie do pondělí pro veřejnost zavřené. Hasiči také dál doporučují omezit větrání. Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. V Karlových Varech se teď jezdí na kole. Návštěvníci filmového festivalu považují bicykly za nejlepší a nejrychlejší způsob dopravy. Úspěšně jim ale začínají konkurovat rikši.
6: Kola jsou k mání u hotelu Termál a Pup a také na divadelním náměstí a ve stanovém městečku na Rolavě. Festivalové půjčovny nabízí běžné bicykly i elektrokola. Vždycky přitom dostanete helmu a zámek na kolo. Kdo se nechce namáhat, může mezi varskými kiny využít rikšu. Šlapací vozítka mají svého řidiče a stejně jako kola smějí na kolonádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Princ Harry se vrátil domů. V Británii ho i jeho manželku Meghan a jejich 2 děti v pátek přijali král Karel III. A jeho žena královna Kamila. Setkání se podle médií odehrálo ve venkovském sídle západně od Londýna. Druhorozený královský syn Harry navštěvuje Británii jen 1-2x ročně. S otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, se veřejně nepohodli. Princ a jeho manželka se před 6 lety vzdali královských povinností a žijí ve Spojených státech. Jejich děti, 7letý Archie a 5letá Lilibet, ve Spojeném království nebyly od roku 2022. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i 4. start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20letá česká hvězda doběhla 3. na mítinku v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuchsa. Vyhrál i na 3. letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským šampionem a mistrem světa i Evropy. Přes den bude jasno až polojasno, postupně oblačno, s teplotami kolem 27, místy jen kolem 23 stupňů.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.